0: srandu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: zmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída, široká vinohradská.

0: Pstrocice a pstrosačaty, pstrosy, ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.
2: One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: Otázka. Vyhráli jste někdy někdo něco?
1: Tak kromě toho, že tady vyhrávám super skvělý ceny na rádiu Spin od tebe, od Romana, od Krištofa, od všech, tak jsem v životě i jednou vyhrál rok zadarmo dikťaky.
2: Nekecej.
1: Nekecám, hele, já už ty dikťaky lezly i ušima.
3: Pro mě největší výhra je moje drahá polovička, co sedí tady vedle mě.
2: No, a tak to si řekla jenom z povinnosti teďka, ne?
3: Ne, to není povinnosti, to je ze srdíčka.
2: Jasně, já si stejně myslím, že tě donutila, myslím zavolat a říct mi to.
4: Krásné ráno, od doma je zpět, asi tady doma, tak hele, kromě božího trička Spin, co jsem vyhrál?
2: Ale tak. Prosím tě, není vůbec za co, Romane.
4: Random občas hodím pár 10 korun takových těch velkých boxů, jak jsou ty obrovský plišáci. No a letos na Matějský jdu okolo, hodím 20, zmačknu a vystřih jsem toho obrovského gigantického plišáka. Dcera byla šťastná, záchvat smíchu, no ale potom s tím 2 hodiny chodit po Matějský, ty, a to bylo docela peklo. Takže si to rozmyslete. Hezký den, čau.
2: To si rozmyslete, protože mě to připomíná jednu takovou storku o tom, jak jsem takhle na Matějský házel kroužky na Masaryka a místo 5 litrů jsem si odnesl 2metrovýho psa. Happens. Tak užívej zbytek středy a my se slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spin ránu. Měj se krásně. Čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: 5 hodin 55 minut, je tady čtvrtek, malý pátek, 17. září, svátek slaví Nadežda, tak přejeme všechno nejlepší.
1: Určitě, pardon, Nadežda, to je takový úplně takový tvrdý jméno. No a krom toho, že Nadeždám přejeme všechno nejlepší, tak vám samozřejmě přejeme co? Všechno nejlepší, nebo tak něco?
0: Do novýho dne, prostě krásný dobrý ráno.
1: To bude za moc.
0: Ale já se musím pochlubit, já mám dneska velký pátek, jo!
1: Super, chlup se, kámo, pojď, pojď. Ještě si zařvi jednou, že to máš.
0: Jo, ty vole, mám dva prodloužený víkendy po sobě, to je naprostá bomba, ty vole.
1: Cítíš se dobře?
0: Cítím se skvěle, kámo.
1: Jo, v pohodě, vytahuj se, Dominiku.
0: A prosím tě, nebuď tak hustý potom dopolední, co jsi tady byl, ty vole.
1: Mně se tak dobře vstávalo každý den a teď normálně tady prostě musím být. Ne, ale je to lepší, fakt ti přiznám normálně. To
0: vstávání, ráno?
1: Jo, je to mnohem lepší.
0: A tak máš před sebou celý den, to je za mě jako úplně ideální.
1: Přesně tak. No, Dominiku, co nás čeká?
0: Tak co nás čeká, no. Já jsem si tady vybral, nebo respektive našel jedno takové představení, na které asi v New Yorku nejsou úplně zvyklí. A pustíme si i zvukovou ukázku z toho představení.
1: Jo,
0: bude to velký.
1: Tak doufej, že ti ji pustím.
0: Budeš muset, se zamixem ty dneska.
1: Hele, já bych se ještě rád jednou zastavil u těch zrázků, protože včera byl první díl. Přísahám, že potom už to opustím, to téma, jo, až budou další díly, takže zcela nespoilerově a nezávazně bych se o tom rád skecnul.
0: OK, Krištof si krom zrázků připravil teda taky poznávačku a taky celebrity, tak jsem zvědavej, co tam dneska bude, protože dneska budu hádat s váma.
1: Dneska to bude pro fajnšmekry, kamaráde. No a pak si dáme taky pravdu nebo lež.
0: No a nebo třeba se taky dáme jeden, hru jeden na jednoho.
1: Přesně tak, spoustu skvělýho dalšího materiálu pro vás máme, ale to všechno až po počasí.
0: No tak, co nás čeká dneska? Včera to bylo poměrně jako, poměrně dobrý, si myslím.
1: Ty včera to byla paráda, já jsem si otevřel okno, že jo, a úplně tam proudil ten chladivý vzduch večer, říkal jsem si, jo, takhle by mohlo být furt, na
0: večer
1: tu mikču.
0: Večer to bylo dobrý.
1: Jo.
0: A dopoledne to přitom bylo taky docela jako super, že svítilo to sluníčko, bylo teplo, ale vlastně dneska, když se tak na to podívám, tak nás čeká něco trošku podobného. Nebude to teda jako asi úplně taková paráda jako včera. Aktuálně je 13 stupňů, venku polojasno až zataženo, odpoledne počítejte s tím, že teploty budou kolem 18 a taky polojasno až zataženo.
1: No ok, a kdybyste náhodou teďka vstávali a říkali si, jestli si máte vzít deštník, tak když si otevřu radar, tak tady vidím, že třeba v Brně a v Jihomoravském kraji, zároveň na Moravě, Zlínský kraj, Moravskoslezský, tak tam by mělo všude momentálně pršet, takže opatrně na to. Gumáky sebou a rádio s pindouší.
0: Polínky.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou Dominik Krištof. Čtvrtek 17. září, máme něco málo po 6. Dome. Co pro nás máš?
1: Já mám pro vás jednu takovou docela hezkou party v New Yorku. Tak Krištofe, až ti řeknu, tak pustíš ukázku, jo?
0: Tak jo, počkej, já si to slumím tady.
1: Tak si to slum.
0: A řekni.
1: Pouštěj.
0: Jo, dobré.
1: Tak kámo, tohle, prosím pěkně,
0: to mě
1: je slovenský folklor. Aha. Ale nejen takhle nějaký, protože tenhle ten folklor si udělal vejlet asi tak 10 hodin letadlem do New Yorku, aby zatancoval přímo na Times Square. A podle mě víc kou Slováci už nikdy prostě jako v New Yorku nebudou, si myslím.
0: Až na Adélu teda.
1: Oh, dobře, no, tak pomineme Adélu. Každopádně všichni si hezky pěkně jako oblíkli ty kroje, že jo, jenský takový ty sukně, ty halenky. Chlapi zase měli takový ty košile prostě, že jo,
0: ty klobouky,
1: že jo, s tím pírkem. A do toho tam ještě přivezli celou kapelu. A bylo to naprosto neskutečný, ale New Yorkers si to fakt jako užívali. Udělali okolo nich normálně kruh a užívali si to, jakože ty vole, mělo to fakt skvělý vibe. Až jsem si říkal, ty vole, jakože co by tam sakra měli dovíst Češi?
0: Ty kráso, no, a to je dobrá otázka.
1: Jako je to sakra dobrá otázka, kromě cymbálovky, teda klasický. Co by tam asi tak jako Češi mohli prostě dovalit, aby to bylo trošku jiný, ale typicky český.
0: Typicky český? No tak mohli by tam sedět, že jo, na první dobrou s těma sandálema, s ponožkama. Vytáhnout takový ty řízky v alobalu a ve chlebu, že jo, od maminky. A jenom tam třeba jíst.
1: Na lehátkách, kámo, takových těch, co máš prostě na zahrádce, že jo, těch dřevěnej.
0: No jasně, takový to, co tady prostě v Praze si vždycky lidi opalou na tom na balkóně.
1: Tyve, tak počkej, ale to domluvíme.
0: Ne, jo.

0: jsem to tak věděl, kámo, já jsem to věděl. Čtvrteček, 17. září, dáváš si Rádio Spin s Domem a s Krištofem. Jdem si dát poznávačku.
1: Jdem si dát poznávačku. Já musím říct, že já už jsem slyšel ukázky všechny, které tady dneska ráno budou. A já se přiznám, že potřebuju fakt jako hodně pomoc od vás.
0: Je pravda, že je to trošičku pro fanšmekry, ale já věřím, že se mezi váma najdou tací, kteří s tím třeba i vyrůstali, protože je jako crazy to říct, ale i já jsem s tím vyrůstal. Ale já jsem takový jako staromilec, no, bohužel.
1: Ale já mám taky rád jako starý český věci, ale jakože tohle už je na mě asi jako ultra hard level.
0: Tak uvidíme. První ukázka zní takhle na strašuši.
2: Hledám papír jak polyměstra Parinda.
3: Jak vypadá?
2: Má červená křídla, mnohdy mývá i modrá, ale to už není tak vzácný. No, motýl, já totiž sbírám motýl.
1: Taká opět jako generátor náhodných slov prostě, tyvo. Tady hledám něco, no motýl, já mám hrozně rád motýly, tyvo.
0: No, jasně, to je třeba moje nejoblíbenější postava z celého toho.
1: Fakt?
0: Je to tak? No tak pokud víš, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka, dávej vědět a tady je ukázka ještě jednou.
2: Hledám papír jak polyměstra Parinda.
3: Jak vypadá?
2: Má červená křídla, mnohdy mývá i modrá, ale to už není tak vzácný. No motýl, já totiž sbírám motýl.

0: a posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem a Krištofem a dneska tady máme jednu obzvlášť zajímavou poznávačku.
1: Já jsem čekal, že obzvlášť těžkou, protože si nevěděl.
0: No, záleží na tom, jak pro koho, že jo. Jestli je tady někdo takový staromilec jako ty, tak si myslím, že bude vědět naprosto přesně.
1: Kámo, jsou to legendární filmy, to můžu říct už teď. Každopádně první ukázka zněla takhle.
2: Hledám papír jak polymestra parinda.
3: Jak vypadá?
2: Má červená křídla. Mnohdy mívá i modrá, ale to už není tak vzácný. No, motýl, já totiž sbírám motýl.
0: No, je to jako ultra random hláška prostě s tím motýlem, ale já si úplně představuju takový prostě dva týpky, který sedí někde jako v hospodě nebo v baru a tak jako si tam povídej u piva.
1: No, kamaráde, jdeš na to dobře a já ti ještě pomůžu dalšíma ukázkama, jo?
4: Podívejte na něho, vraníká ty dvě pušky, jestli to není medvědobíka, Henryovka s tím svůj skalp s octem a olejem k snídaní.
5: Jestli tak, se totiž nepletu.
0: Tak tahle hysterka nevím, kde by mohla sedět teda.
1: Dobře, tak zkusme ještě tohle. Myslím, že ta poslední ukázka ti to rozsekne úplně brutál.
6: Bratře.
1: Naprosto jasný, kámo, naprosto. 210, 32, 30, 30. Pojď tomu Dominikovi trošku pomoct, anebo naše mobilní apka samozřejmě.

0: Rádio Spinutých uších, čtvrtek 17. září a došli jsme do konce naší poznávačky, kterou jste dali. A já jsem vám to věřil, že to dáte.
1: Těma, počkej, až takhle to prpálo hnedka na začátku.
0: Jo, normálně to rovnou řeknu, protože tady mám samý správný tipy. Nebo ty máš tam nějakou špatnou babce?
1: Jo, nemyslím si.
0: No tak prosím tě, vidíš to? Všichni to znají. Jenom ty zase ne, Dominiku.
1: Hele, protože, ale já vám to řeknu naprosto přesně proč, jo. Protože prostě já, když jsem koukal jako malej na telku, tak u nás hodně jeli černobílý věci a občas do toho máma šlehla jako limonádovýho Joeho.
0: Jo.
1: Já jsem hrozně neměl rád potom jako černobílý filmy, anebo právě když měl film takový ten zažloutlej, nažloutlej obraz. A myslím si, že právě zrovna tenhle ten film ten nažloutlej obraz měl, tak jsem to prostě koukal.
0: Jako ani ne, to má jenom takový desaturovaný barvy. Ten limonádový jo je jako specialita, kámo.
1: Jako ten je ultra žlutej, co si budem povídat.
0: Právě.
1: Jako, jestli pil takovou tu starou komunistickou limonádu žlutou, kterou pili ve Slunce Seno, tak si myslím, že se nedivím tomu, že to bylo celý jaký nažloutlý.
0: Hele, připomenu jednu jedinou ukázku, která mluví úplně za všechny.
2: Bratře.
0: Kámo, to je naprosto jasný.
1: Kámo, to je Xavatera, tam se jak říkali bratře.
0: Vidíte, to je prostě ten milovník moderní doby, to je hrůza. Jdem za váma.
3: Já si myslím, že tebi netu.
0: OK, potom tady máme.
3: Tady Marty. Ale já si myslím, že tebi netu.
0: OK, dobrá, jdeme dál, co tady máme?
3: Ale kluci, tady to máš.
0: Nazdar, Tome, tak povídej.
3: Kolega práce si myslí, že to je z Májovky jako Vinetu.
0: Že to je z Májovky jako Vinetu, no a jdem se podívat ještě třeba i do apky, protože tady máme Stehna.
4: Čau, tady Stehno, zdravím Benedikta a Krištofa. A bude to určitě poklad na Stříbrném jezeře. Díky, ahoj.
0: No, anebo Anet.
5: Dobré ránko, kluci. No, musím říct, že mi to chvíli trvalo, ale je to tam. Je to Vinetu, legendární Vinetu. Čau, Anet.
0: No jasně, jakože to je win-win pro vás. A pro Dominika je to jedno velký...
1: Kámo, i holky prostě uhodnou, že to je Vinetu.
0: Kámo, všichni, kdo by to neznal. Teď jinak napadá, že bychom mohli, kámo, natočit parodii. Pokud si to v životě neviděl, tak se na to podíváme. A potom uděláme, kámo, bude se znamenat, že z Bidetu náčelník alkáčů.
1: Bratře.
0: Spin Talk.
6: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flašce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
7: To je ale super, že pořád řekneš slovo flaška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
6: Je to prostě, tak.
7: To je vlastně dobrý.
6: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
7: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
6: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
7: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
6: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
7: Jasně.
6: Tak ne.
7: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
6: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, že jdeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
7: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: 6 hodin a 25 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof a já mám na Krištofa teďka jednu takovou zapeklitou otázku.
1: A je,
0: tak Krištofe, byl jsi někdy v Hradci Králové?
1: Byl jsem v Hradci Králové, ale znám tam jenom asi jednu nebo dvě přilehlé ulice k nějakému gimplu, kde jsem točil tehdy.
0: Já si tuším, u kterého gimplu každopádně. Nebyl jsi náhodou po cestě v obchodním centru Futurum?
1: To jsem nebyl, kámo.
0: Ne.
1: To jsem nestíhal. Já jsem cestou tam spal a cestou zpátky jsem spal znovu, takže já ani nevím, jak Hradec pořádně vypadá.
0: Tak kámo, já ti musím teďka doporučit jednu věc.
1: No.
0: V sobotu musíš jít do Hradce. Pak dojedeš do obchodního centra Futurum, vylezeš na střechu. A tam bude brutální akce, kámo, taneční akce, Streetmanie.
1: Joj, a to mi něco říká, Dominiku, tady tohleto jméno, počkej, nebudou tam náhodou ti tanečníci od malých až po starý?
0: No budou, hele, je to show taneční skupiny T-Base a taky jejich hostů.
1: Okej, no a kdybych si chtěl třeba užít nějakou hudbičku, co?
0: No samozřejmě, že můžeš, ale krom hudby k tomu tancování tam samozřejmě bude spoustu vystoupení. Mezi nima tam bude třeba taky slovenský rapper Šime, který bude mít show zhruba tak od 7 od večera.
1: Horste, ale to je naprosto úžasný. A prosím tě, řekni mi, ale já vím, že tyhle ty věci prostě nebývají zdarma. Kolik to stojí, chlape?
0: Kámo, a tak to si zase sedni hezky pěkně, protože jinak si prostě z toho sedneš na zadek.
1: Sedím.
0: Je to úplně zadarmo.
1: Horste, ale to je naprosto fenomenální. Takže mi říkáš, že když 19. září půjdu do Hradce Králové na střechu OCčka Futurum, že si tam užiju super zábavu a ještě to bude zdarma?
0: Přesně tak.
1: No tak to je to nejlepší, co jsem teďka slyšel.

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof Dom s tebou, čtvrteček 17. září, no a ty si určitě říkáš, kámo, teď jsem vstal, dávám si kafe a co si mám na sebe oblíct, pro boha, protože já vůbec nevím, jak je venku a jsem strašně líný jít k tomu oknu a otevřít ho. Hele, od toho máš nás, ne? To je naprosto jednoduchý, takže...
1: Vždycky poradíme, bráško. Přesně, není problém.
0: Pokud posloucháš Česka, kamaráde, tak 13 stupňů průměrná teplota, je to celkem příjemný, máme tam skoro zataženo na většině území, dokonce i nějaká ta mlžička tady.
1: Mlžička.
0: Přemýšlím, jak to je zdrobněle mlha, takže asi mlžička mi by měla být.
1: Asi, vod, jsi mě docela dostal, tyba, počkej,
0: no.
1: Tak zatím mluv a já se zeptám tady tyho chatu GPT.
0: Zeptej se chatu GPT. No, tak či tak, pokud si třeba z jihomoravského kraje, ze zlínského kraje nebo z moravskoslezského, tak počítej i s tím, že by tam dneska trošičku sprchne, respektive ono prší přímo teď. A co se takových těch denních maxim týče, nebudou na tom tak dobře jako včera, ale jako půjde to někam ke 20, takže to bude pohodový. Jak je mlha zdrobněle?
1: Ale bráško, měl si pravdu, je to mlžička.
0: No já si myslím, že z toho musí být žožo zákonitě.
1: Pak ještě v běžném jazyce se prej také používá výraz mlžinka.
0: Mlžinka?
1: Mlžinka. To už je takový hodně divný.
0: To je hrozný slovo, kámo.
1: To už je hodně profi zdrobněle.
0: Takový naše mlžinky. Tak pojďte se s náma vy naše mlžinky podívat na dopravičku.
1: Rychlounká dopravička na rádiu, na radíčku Spiníček. Jdeme se podívat, to, jak to v tuhle chvíli vypadá na silnicích. A musím říct, že regiony ani dálnice nevypadají aktuálně vůbec špatně. Lehký zdržení tě čeká akorát v Liberci a to na příjezdu po rychlostce od Svárova, jinak to vypadá dobře.
0: OK, tak když se podívám na Prahu, tak to je taky poměrně fresh. Jediný, co tu teďka momentálně vidím, tak je zhruba 17-minutová čekačka na pražském okruhu za Černákem. Trošku poskakuje i Šerbohovská spojka, ale to je do 5 minut hotovo, takže tam asi úplně není co řešit. Plus tady potom teda ještě vidím, že Kbelská by to podle mě měla být nahoře na proseku, tak tam si nějakých 10 minut taky počkáš, ale jinak je Praha bez krešů. Ale furt platí, že kdyby cokoliv, kdyby se o něčem věděl, třeba si otevřel okno, viděl bouračku svého souseda na kole, cokoliv, tak 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka dávej vědět.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM? Připrav se na změnu. Už

0: hodin a 39 minut, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem a s Krištofem.
1: Ahoj.
0: No a my se přesouváme k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáte zamotaný hlas nějaký známý osobnosti.
1: Je to tak, já jsem měl dneska připravený voice flip, já vám to musím prásknout, jo. Pustil jsem ho Dominikovi, ten se zaposlouchal a říká, ty toho jsem tady měl asi dva dny zpátky. Říkám, ne, ne, a tak jsem si brousil zuby, že vás na tom vyzkouším. Takže jsme museli s Dominikem přejít k nouzovému opatření a máme tady z brusu nový, zcela úžasný, vyvoněný, ještě z pekárny voice flip, který si pojďte poslechnout. Ty kráso, to je kadence, kámo.
0: Ty jako docela jede týpeček.
1: Celkem jo, že? Úplně naspeedovaný. No, tak pokud víš, 210, 32, 30, 30, přijímáme všechny typy, zároveň přijímáme v apce, takže můžeš dát vědět i tam. Mám to pustit ještě jednou?
0: To víš, jo, ale já si myslím, že to bylo tak rychlý, že to nikdo pořádně nestih.
1: Tak jo.
2: Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: aspoň ve tvých uších. Já se omlouvám, jsem chytil záchvat svíšku. Je tady s tebou Benedikt, je tady s tebou Krištof a řešíme dnešní Celebrity Voice Flip, kterým hádáš jeden zamotaný hlas, který nikomu patří. A nebo třeba nikomu, třeba to je umělá inteligence a všechno je to fake, kámo.
1: Jakože bys to až takhle připravil.
0: Ty kráso, to by bylo super.
1: Že jsi jako nahrál chata, no to, ty vole, jako může být, oni to docela vymakali za poslední dobu.
0: No tak neposlouchejte, zaspěte si uši, Dominiku zítra dáme hlas chata GPT, jo, jeden z těch jako defaultních.
1: Já tady nebudu, dělej si, co chceš.
0: Ne, kámo, a jo. No ale dnešní hlas není chat GPT, protože dnešní hlas zní takhle. Vado, ty jsem šíp, hangeš nolpnu, zavrka, ty sájol, dap, matel, posávil, že
1: já vejně půj, já ty větá, rka, ta je na břešním, na fusy, na páně, tkrat, níš, lil, nima. Mě to tak trošičku připomíná tebe nějaký starý fotbalový utkání, kde byl nějaký komentátor, prostě ještě jako když to bylo černobílý.
0: Jo, no, trošku tak zní, ty krásu.
1: Jako trošku v tom slyším, pamatuješ si Pata a Mata, jak tam předělávali tu anténu na tu televizi, no. Jak mu nešel ten fotbal, tak tam byl přesně komentátor a ten měl úplně podobný hlas, jako je tohle.
0: OK, no tak vidíte, to je možná velká nápověda, možná se musíte podívat na Pata a Mata a zjistit, kdo tam teda mluví v tom sportovním zápase. Tyjo.
1: A nebo třeba taky ne.
0: A nebo třeba ne, možná vás jenom zavádíme, kdo ví? Ten hlas ještě jednou si dáme. Vado, ty jsem šíp, hangeš nolpnu, zavrka, ty sájol, dap, matel, posávil, že já vejně půj, já ty větá, rka, ta je na prešní profesi. No, a nechal bych to takhle. Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin jsme se přiblížili do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali jeden krásnej, hlubokej, pořádnej, ale zároveň zapeklitej hlas.
2: Jo, jo. Tak já ho ještě jednou pustím, abyste věděli, co to teda bylo za pan tátu.
3: Vado, ty se myší, pan Gešnolt, můžu zavrát, kde sajol, dám, patil, posavil, že ty jámej, nebudu, já nevět, tady, kde na brešní, v nofusy, na páně, v kratní školí,
2: unilet. Tak jdem se podívat za váma.
4: Tož to ty, ty si čáku jeden.
2: Jako, co na to říct, no?
5: Já nevím, já ho moc neznám asi toho frajera, ale není to pan Švehlík?
2: Jako David Švehlík, herec?
5: Ne, Krištof, nebo jak se jmenuje.
2: Tyjo, tak toho neznám.
6: A Zvaroši, tak to zní, jako kdyby to byl Krištof sám osobně. Čau, Petr.
2: Já si myslím, že naprosto neosobně, Petře.
7: Čau, čau, tady jste, no, hele, tenhle sympatický hlas, poznám snad úplně vždycky, to je Krištofek Švehlíků, alias Benediktovo kolega.
1: Jako stehno se to Benedikta jako hrozně chytil. Stehno, až někdy budeme třeba posílat nějaký plakátek nebo něco prostě s podpisama, tak já se ti tam prostě fakt podepíšu jako Benedikt.
2: Normálně bych to fakt používal jako pseudo, kámo. Vykašli se, když budeš dát hudbu na nějaké dom, to nikoho nezajímá, prostě normálně Benedikt, no prčis. No ale myslím, že vám můžu říct, že to je útravin pro vás a ta ukázka, ze který jsem tak jako narychlo vycházel, protože jsem tady dostal zhatěno ty plány, chtěl jsem vám pustit hlas pražského, že jo, pražských tramvají a pražského metra, ten tady Dominik měl. No tak já jsem potom tady rychle stáhl nějakou ukázku, kde podobně nemluvím tak rychle jako v tom voice clipu.
8: Za minulý ročník tak ty nápady jsou fakt vyčerpané a ta kreativita je úplně v háji, takže kdyby vás cokoliv napadlo, já si takto vezmu ček, napíšeme si to dub.
2: No, tak dobře, tak možná mluvím
1: kámo,
2: trošku rychle,
1: je to kámo. Ultra rychlý. To je hodně double time. Ty.
2: Celkem jo, kámo. No jo, tak proto jsem taky rapper, že jo? Proto mám carry, jak si tě, kámo, prosím tě.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

0: Rádio Spin ve tvojich uších, čtvrtek 17. září, svátek má Naděžda.
1: Ej, Naděžda, přejeme všechno nejlepší, já zavinu Naděždu.
0: Ty znáš Naděždu?
1: Jo, to byla tenkrát jedna moje šéfová.
0: Naděžda?
1: Ze sidequestíku to byla šéfová, no, Naděžda se jmenovala.
0: A to je strašně tyho zvláštní jméno pro mě.
1: A ona byla teda jako docela drsná šéfová, teda jako musím říct.
0: No ono to jméno samo osobně tak jako drsně, víš, vidím Naděždu, tak je to úplně kámo, ta borka, co má ty tři firmy pod sebou prostě, víš,
1: jo,
0: chodí tak, prostě v té kravatě.
1: Já, tak to je přesně ona, ty, no. Jako ty se bála celá mafra.
0: Já si myslím, ale když jsem tak jako googlil, tak myslím, že Naděžd. Správně, Naděžd by mělo být zhruba 18 000 v České republice, což není málo, kámo.
1: Hustý.
0: To jako i Krištofu je míň.
1: Počkej, a ještě jsem si neřekl, jaká je zdrobnělina od Naděždy.
0: Naděždička.
1: Naděždička. Že prostě, ty nebo... na to malou hoči, že prostě, no, Naděždičko, ty jsi ale hodná.
0: No, nebo Naděja, že jo, Nadis.
1: Naděja, ty vole, no jo, vlastně.
0: No.
1: Já myslím, že Naděja je normálně solo jméno, ty vole.
0: A tak třeba, jo, co my víme. Nejsme žádní genealogové.
1: A my tady máme jednu Nadís. Nadís, je to tak, ty máš dneska svátek, jestli jo, tak přejeme všechno nejlepší.
0: No jestli se jmenuješ Naděžda, tak jo.
1: A jestli ne, tak jestli se jmenuješ jenom Naděja, tak taky přejeme všechno
0: taky,
1: nejlepší.
0: Taky přejeme všechno nejlepší a úspěšný start novýho dne, že jo, nebo tak něco.
1: No tak jo, jdeme se radši podívat na to, co nás čeká venku. Aktuálně by to mělo být nějakých 13 stupňů Celsia. Polojasno až zataženo, odpoledne počítejte s tím, že bude dál polojasno až zataženo, s tím, že, jak říkal Krištof, na Moravě by mělo sprchnout a teploty by měly být kolem 18 stupňů Celsia.
0: Ono jako teďka v tuhle chvíli by mělo je takový pás, takový Kuiperův pás mráčků, protože táhne se přes Jihočeský kraj, přes Vysočinu, přes Jihomoravský, přes Zlínský až do Moravskoslezského kraje a místy prší. Myslím, že v Budějících teďka momentálně deštníky budou potřeba, stejně tak v Brně, stejně tak třeba v Olomouci.
1: To je pořádný pás, ale. Spin Radio.
2: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
6: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: bylo skoro jak na koncertě.
1: Že jo?
0: Jo, bylo to takový tím jako, sice rodinný, ale bylo to dobrý.
1: No tak rodinný koncert, tak taky dobrý koncert. Jako no dobrý, no. Kámo, já bych dal jenom komornější koncerty, já bych nevlezel na outuško, ale... Posloucháš Radio Spin, čtvrtek 17. září a já jsem asi hoďku zpátky říkal, že bych se rád na chviličku ještě zastavil u Zráců, pak už to fakt nechám ležet, ale jsem plnej dojmů, protože včera vyšla první epizoda na Prima Plus a Dome, ty jsi viděl?
0: Já jsem jí mega viděl,
1: kámo. No yes, co jsi na to říkal, kámo?
0: Já jsem si pěkně otevřel takhle plechovčičku, k tomu jsem si udělal popcorn a sednul jsem si do toho gauče.
1: Oh, yes.
0: Říkám, Marley, o tobě teďka nechci hodinu vidět. Vědět. Já to žral úplně hrozně, od začátku až do konce.
1: Strašně, jakože fakt, byl jsem k tomu takhle připjatý, kámo, těma očima a říkám jenom, jo, pojď, per to do mě. To by spadl mikrofon nějak.
0: Lehce.
1: No, přísám, že to se mi nestává moc.
0: Trošku.
1: Ale kámo, co jsem jako hodně scenil, tak byla ta práce s kamerou, která mi přijde, že je úplně na vyšším levelu než minulý rok.
0: A nejenom práce s kamerou, ono obecně jako ta atmosféra, kterou ti to prostě přinese i do toho obejváku,
1: ano.
0: Je prostě absolutně nesmyslná. Jako.
1: Ano. A zároveň jsem ještě mega scenil ty lidi, protože mě strašně bavil vlastně ten výběr. To byla tak různorodá partička, to je něco jako prostě moji kamarádi. My se občas jako takhle jednou za rok, ta kamarád jako pronajme barák, že jo, a tam jdeme točit content, on je youtuber. Mm-hmm. A má tam partičku fakt jako nesourodých lidí, jako na první pohled. A přitom si nějakým způsobem jako sednou, jo, a každý je prostě osobnost. A to jsem přesně viděl tady, jako to si myslím, že není žádný spoiler, že tam je třeba ten týpek, co dělá vyjednavače, že jo. A to je crazy, kámo, sledovat to, jak on přemýšlí, jak se chová jinak. Pak je tam Borka, co je spisovatelka, mm-hmm. Že jo. A ty si jenom říkáš, wow, jako jo, tohle chceš vidět, že jo.
0: Jako chceš to vidět, ale musím říct, že je hrozně zajímavý to, jak oni tentokrát do těch Zráců dali fakt jako ultra velký počet sociálních experimentů.
1: Mm-hmm.
0: Jakože, nebudu to spoilerovat, jo, ale jakože musím říct, že až to třeba v neděli uvidíte v telce, že na to budete čumět s otevřenou hubou, protože to nejde jinak.
1: Je to tak, myslím, že u té jedné scény, a podobně moc dobře víme kterou, tak budete trošku vám zatrné, kámo. To jsem si říkal, kámo, a není to trošku moc už náhodou.
0: 100%.
1: Jako, co to o nás jako o Češích vypovídá?
0: Ale počkej, mimochodem, jenom o té scéně, o který se bavíme, Krištofe, já jsem si představil Romana, protože Roman se chtěl přihlásit do Zráců. A opět jsem si říkal, ty vole, já si dokážu představit toho hysterického Romana, co by tam prostě vyváděl. Jakože
1: nesmysl. Nemůžete mě vyhodit! Víte, kdo já jsem? Programovej na Radio Spin!

0: minut máme tady ještě pořád ráno. Krásný ráno, poměrně.
1: To jsou dneska fakt glosy, kámo, ale musím říct.
0: 17. září, čtvrtek, a my se jdeme podívat na to, co budeme mít dneska jako ranní téma.
1: No hele, já mám takový večerní TikTok sešty, jo. Já si ten TikTok prostě dopřávám jenom před spaním chvilku, 10-15 minutek, já tam mám zvířátka, tohleto, ale občas tam naskočí něco jiného. A včera jsem tam měl video jednoho týpka, rapper, který měl mít nějaký set na soukromý akci, ale odehrál dvě písničky, schrábnul, kámo, 60 tisíc dolarů a prostě odjel tomu promotérovi. A on to točil, že jo. Brz byl v tom autě a byl jako, že oj, co mu nehrál, ne? A prostě, ale dvě písničky, kámo, za 60k, a on dělal,
0: tak jestli má frajer prostě jako třeba 500 000 streamů, tyhle, tak jako rozumím tomu, že prostě si vzal 60k za dvě písničky a odjel.
1: No jako, ale měl dát aspoň hodinovku, že jo, prostě podle toho promotéra.
0: Malý rodinový budget, prostě máma měla prodat barák, aby
1: no,
0: si mohla dovolit repera.
1: No, prostě klasická soukromá akce. A mě bylo líto těch lidí ještě, že jo, se tam prostě přijdou, mají soukromou nějakou rodinnou akcičku, nevím, jestli to byla oslava nebo tak něco, že jo, asi to byla oslava, a bude tam zandát dvě písničky na 5 minut a odejde pryč, že jo, jakože nechtěl bych to. A tak jsem začal přemýšlet, kámo, koho všechno bych si jako nepozval na svoji rodinnou oslavu.
0: OK.
1: Jo, jakože pozvánky prostě, jo, pošleš komukoliv, že jo, koho bys pozval, to většinou víš, ale koho bys nepozval, jako nad tím se moc nezamýšlíš, že jo, koho bys tam fakt extrémně nechtěl.
0: Kámo, já bych tam mega nechtěl Babiše.
1: To asi chápu.
0: Jakože už jenom proto, že prostě, když ti přijede Babiš, tak přijedou další 4 chlapy, kámo.
1: No,
0: protože prostě ho obsadí, tyva, a teď musíš uživit Babiše a musíš ještě jako uživit ty jeho gorily.
1: Jo, takhle, takže Dominik zase myslí na to, že by měl dorta, kámo, tak prostě ti bodyguardi by mu ten dort sežrali, že jo?
0: Ne, kámo, vomedovník se prostě nedělíš, ty.
1: No a ještě mi napadlo, že se teda zeptáme vás, hele, kdybyste měli svoji rodinnou oslavu, neomezený budget, koho byste si na tu oslavu fakt jako v žádným, ale v žádným případě nepozvali?
0: Tak dávejte vědět. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin.

0: 15 minut k tomu, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof. No a dneska ráno, nebo respektive pár minut zpátky, jsme tady rozebírali jméno Naděžda. A sice to, jestli naše věrná posluchačka Nadíz má dneska svátek nebo ne, protože si říkám, tyjo, Nadíz, ale to už zní takový příjemně, ona to bude spíš Naděja než Naděžda. Jenže mě nedošlo, že Naděžda je vlastně Naděja.
1: Takže Naděja je Nadíž. A ona se ozvala.
0: Mega se ozvala, že jo?
2: Dobré ráno, kluci, přesně tak, Nadíz, to jsem já, mám to teda taky to dlouhý, to Naděžda, jo, ale když slyšíš to Nadíz, tak to už zní moc krásně a moc se mi to líbí. Hezký den, čau, čau.
1: Hej, je pravda, že to Naděžda je prostě fakt, víš, šéfová, boss, korporát, ale pak je tady prostě ta Nadíz, ta naše milá Nadíz, to prostě má taková tu pozitivitu v hlase, takže přejem všechno nejlepší k tomu svátku.
0: Přejem ještě jednou všechno nejlepší, no a my se jdeme vrátit za naším dnešním tématem, který zní, koho byste si nepozvali na oslavu.
1: Ozval se nám tady mistr Boban, to byl?
3: Boban. Ale já bych si toho babiše klidně pozval, sice tam přijedu další 4 gorily s ním, ale zase na druhou stránku je to multimilionář, takže tam bych počítal s nějakým velkým darem.
1: A je někdo, koho by si zvoloženě jako nepozval?
3: Trump.
1: To naprosto chápu, kámo. Ten by si celý ty narosky stylnul pro sebe, že jo? Úplně to vidím, jak tam takhle stojíš, ne? Všichni se na tebe dívají, že začnou zpívat to Happy Birthday a on tam vyleze a bude jako ne, ne, já mám narozeniny, dejte mi víc dortu, prosím, ano. Hlavně nedávejte žádný dort Hillary.
0: Je pravda, že by tyva to na jednou z těch narozenin byly fakt jako Trumpovy narozeniny.
1: Tyva. Je to tak, no.
0: Zase si říkám, tyjo, ještě jako kdyby ten Babiš dorazil, tyjo, že on jak je jako multimilionář, respektive miliardář, tak jako co by mohl dovalit, tyva, jakože se by dovalo podle mě nějakýho plišáka z benzínky, nic moc.
1: Jo, kytky z pumpy, jak René Dank, kámo, že jo. No a koho ty bys si nepozval na svoji narozeninovou oslavu? Může to být úplně kdokoliv, tak dávej vědět. 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka. Check it out.

0: Krásný dobrý ráno ještě jednou všem u Rádia Spin. Pokračujeme v našem dnešním tématu a ptáme se vás na to, koho byste si nepozvali na vaše narozeninovou oslavu.
1: Jo,
0: a musím říct, že teda tady padají fakt jako strašný bomby. Ale já jsem byl před chvilinkou na záchodě, jenom tak jako si prostě jako čůrnout takhle mezi stupama a slyšet normálně Krištofa až na ten záchod, jak se tady směje, takže geniální tipy.
1: Ne, mě to prostě pobavilo, že jo. Máme tady třeba Rudu.
2: Hele, čau, Rudo, tak podle mě tak určitě by to byla Halina Pavlovská, protože bych se taky bál o své jídlo.
0: Nebo taky o židli, ty vole.
1: Ale zase na druhou stranu, jako na obranu paní Pavlovský, kámo, jako ty historky, co by tam zandávala, že jo? A ty takový ty básničky, jako na vždycky dělávala, to by bylo super.
0: Jako myslíš na konci banánových rybiček vždycky, jak dělávala?
1: No jasně, jasně, přesně tady tohleto, že jo? Úplně vidím, jak tam sedíš, všichni ti pogratulujou, že jo? A ona pak do toho ticha zandá tím hlasem jenom
3: nejlepší sport je kafe a dort.
0: Geniální.
1: No a co ty, dávej vědět, koho bys jsi nepozval na svou narozeninovou party? Mně jako napadlo, že ještě kdyby to byla dětská party, tak bych tam fakt nechtěl toho, jak se jmenuje, Herodes. Víš?
0: Nevím.
1: Nevíš?
0: Nevím.
1: Vraždění nevinátek?
0: Ježiště.
4: Dobrý den, na rádiu Spin začíná lekce angličtiny. Dnešní fráze se ti bude hodit ve chvíli, kdy budeš chtít někoho odpálkovat nebo umlčet. Pustme si nejprve anglický originál. Režie. Zavři ústa, zavři ústa.
5: To je moc slabý, jo? Nebej se bej tvrdší, pojď znova.
4: Mlč. Mlč.
5: To je přesný. Pouštím znova.
4: No dobře, já to teda řeknu. Drž hubu, drž hubu.
5: Máme to.

0: jenomže za barvu.
1: Radio Spin ve tvých uších, máme tu čtvrtek, 17. září, no a řešíme dnešní téma, protože já jsem tady chvilku zpátky nakousnul, že včera na TikToku jsem viděl týpka, rapera, který jel hrát na nějakou rodinnou akci, schrábnul asi 60 tisíc dolarů, zahrál dvě písničky a prostě zdrhnul, kámo. A tak mě napadlo, koho byste si třeba vy za žádným případě jako nepozvali na svoji rodinnou oslavu. A máme tu fajn tipy, máme tu třeba Lukáše.
2: Máte Lukáše. Teď volám s tím, že jsem včera svojí
1: třídní učitelku, kámo. No to já bych třeba pozval našeho třídního na kalbu, to by byla strašná sranda ze střední. A vlastně i třídního ze základky, myslím, že to je jako super třídní.
3: Jako já si myslím, Lukáši, že jestli máš jedinečnou příležitost prostě jako učitelku někam zamknout, tak by to bylo právě tyhle jako na tvojí třídní, na tvojí narozeninový oslavě, protože ale lepší příležitost už by si v životě podle mě neměl.
1: Ne, hele, Lukáši, jestli si na základce, tak to nedělej. Na střední si to můžeš dovolit. Tam jsem třeba zamykal techniky v divadle a to bylo skvělý.
3: My jsme tenkrát, kámo, na základce přilepili ty učitele v tom, v kabinetě.
1: Chudá.
3: Kobercovkou jsem zalepili.
1: No, Ježíši Kriste. No a pak si ho pozval na narozeninovou oslavu, že jo?
3: Ne, nepozval, pak no ho odvezli policajti.
1: Dobrá.
3: On byl trošku smolář, no.
1: Ale napadlo mě možná tak ještě, když jsme u té haliny a když ty jsi byl u toho dortu, určitě si jako nechceš pozvat třeba kuchaře, víš? Třeba Přemka nebo Polrajcha.
3: Kámo, bych si mega pozval kuchaře.
1: Ne, jakože takhle, kdyby ti měl uvařit ten dort, upíct, tak jo, ale já teďka sám se jako učím péct a moc mi to nejde, jako buchty už jakž tak zvládám, ale nevím, jestli bych dal dorta, pokusil bych se o to, ale vím, že bych to dal tomu Polrajchovi, on by k tomu čuchnul, zandáme nějakou hlášku a pak by to letěl ten talíř z toho okna do toho rybníku, kámo, víš co?
3: Do toho dá kompotovaný jahody, vole. Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat na to, jak v tuhleto chvíli jezdíte. Začneme v regionech, protože je tam toho poměrně hodně a to teda hodně krešů. Takže začneme v Plzni, tam se bourá v ulici Lobeská, bourá se potom taky v Brně na Poříčí a taky ve Vinohradský, to je hustý, že v Brně mají taky Vinohradskou ulici mimochodem. Potom se teda podíváme taky do Ostravy, tam se bourá v Rudný a Liberec hlásí kreš v ulici Hejnická, takže tam všude jezdíte určitě obezřetně.
1: Dobrá, co se Prahy týče, tak tady pořád posakuje Pražský okruh za Černákem. Momentálně mi to hlásí až půl hodiny zpoždění, takže tam se tomu možná radši úplně vyhne. Trošku zasekaná je i jižní spojka, nějakých 15 minut, tak nabereš i tam, zároveň ten pražský okruh vlastně po celý délce, prostě počítej s tím, že kamkoliv jedeš a kousíček zahneš, tak tam prostě těch 10 minut nabereš. No a co se toho centra týká, tak na Libni si počkáš nějakých 6 minut, potom tady máme třeba prosek, kde si počkáš na výjezdu z Prahy nějakých 15 minut, a nebo třeba taky stojí spojovací, 10 minut počítej tam.
4: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
5: Spin Radio.

0: A hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 7 hodin a taky nějakých 33 minut. K tomu s tebou je Dom a Krištof.
1: Ahoj.
0: No a prosím vás, nám se tady
1: smutný piano. To jsi vybral prostě nejlíp, co jsi mohl.
0: Musíš prostě trošičku zahrát na ty emoce, že jo?
1: No dobře, dobře.
0: Protože v pondělí se tady stala jedna věc. My jsme tady spolu se spinnerama, aby jsem tě tak jako dostal trošku do obrazu, Krištofe. Rozebírali, co by chtěli letos k Vánocům.
1: Aha.
0: No a nám se sem dovolal v pondělí Lukáš.
1: Okay.
0: A Lukáš by si přál prostě strašně skateboard.
2: Já jsem chtěl se k Vánocům moc rád skateboard.
0: Už jsi na nějakým jezdil?
2: Jo, jezdil, já se omil skateboardu, ale počul mojího kámoši.
1: OK.
0: A Lukáše, já mám právě v tuhle chvíli na drátě. Lukáši, čus.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau Lukáše, já jsem hrozně rád, že jsi nám vzal telefon, že jsi s náma teďka v éteru, protože já mám pro tebe jedno takový malý, nebo vlastně jako velký překvapení. Tak trošičku jsem ti sehnal Santa Clause. Protože na drátě číslo 2 mám Jindru a Jindra by ti chtěl něco říct, Lukáši.
2: Ano.
0: Tak Jindro, je to tvoje.
3: Ahoj, Luky. Prosím tě, v pondělí jsem tě slyšel a vzpomněl jsem si, že mám jeden skateboard ve sklepě, kterým jsem jezdil párkrát a jenom se tam tak válí. Takže kdyby jsi chtěl, tak je tvůj.
1: Ne.
2: Ježiši.
0: Co na to říkáš, Lukáši?
1: Kámo!
2: No, nemám slov.
0: No tak jo. Ty vole,
1: tak jsou Vánoce, kluci!
0: Vánoce v září jsou nejhezčí Vánoce, které prostě jako můžou být, co si budeme povídat.
2: No.
0: No tak jo, Lukáši, vydrž nám na telefonu. My to tady prostě spolu ještě mimo éter vyřídíme. Já jsem strašně rád, že jste se vozvali, že jste nám vzali telefon. A jsem hrozně rád, že prostě tohleto pro Lukáše můžeme udělat, že mu můžeme takhle splnit jeho sen. Jo, vánoční sen ještě před Vánocem, ale to je prostě skvělý. No tak jo, tak děkujeme, vydržte nám na drátě a řekneme si, jak to uděláme. Díky za to, Lukáši, a díky Jindro, že jsi zavolal s tím skejtem.
2: Jo, zůstaň na drátě.
0: Jo, zůstaň na drátě, prosím.

0: Rádio Spin ve tvých uších, čtvrtek 17. září. Co se směješ, Dominiku, ty se tam cítíš komicky?
1: Víš, ty vole, to je hrozný, když prostě ty vole někdo tady ti vleze do počítače, ty vole. Otevře si tvojí Facebook a napíše ti něco na zeď.
0: Já jsem prostě musel využít situaci, že jsme se na chvilku vyměnili a ty jsi tady pošefl telefonáty, ale to je skvělý, kámo. Jsem rád, že skateboard se udal, ale to samozřejmě nedokonu se s tím, že jak mě tam necháš otevřený Facebook, tak se tam prostě něco na týzdí objeví, že jo?
1: Kámo, tak to je,
0: pojďme zpátky k dnešnímu komickému tématu, protože jsme se vás chvilku na rádiu, ještě jednou, protože jsme se vás chvilku zpátky na rádiu Spin ptali, koho byste si fakt jako nepozvali na svoji rodinnou oslavu. No a ozval se nám tady Martin.
2: Čau, tady Martin, ale já bych tam určitě nechtěl Michala Davida na tu oslavu.
0: Máš s ním bytostný problém, jo?
2: Ale je obrovské, já jsem ještě generace, který to bylo tlačený hlavou teda horem dole. A musím říct, že to je pro mě jako bolševická
0: hračka.
2: Pro mě, že jsem tak upřímnej. A teďka jedeme v autě a mám tady dvě dcery, 16 a 18, a musím říct, že se teda jako vašem rádiem neskutečně bavíme, kluci, tak jen tak dál.
0: No, tak to jsme rádi, že jo. Ale ty kráso, Michal David, jo. Ale jako, co máš proti němu, prosím tě, jako když ti pustím tohle. Co? Jednoho létajícího Česmírka na oslavu?
1: Já jsem třeba nikdy nedošel, že to zpívá Michal David, tuhle písni.
0: Fakt jo?
1: Ne, vůbec jsem se to nikdy nespojil.
0: No, jako to je asi jediná písnička, kterou bych od něho na té oslavě nějak snesl, kámo. Protože upřímně, já jsem nezažil žádný boom Michala Davida, jenom ho znám jako od dětství z takových těch CDček a jako to bych si asi taky na oslavě nechtěl pouštět.
1: A z disco příběhu ještě.
0: No. A z disco příběhu samozřejmě.
1: Ale já si úplně dokážu představit prostě jako tu show, kde tam Michal David začne zpívat tuhle písničku. Teď prostě tam máš těma na té zahradě nějaký jeřáb, na který on je přidělaný a začne se prostě vznášet na nějakým prostě laně nebo něco takového. Já to úplně vidím před sebou.
0: No dobře, takže Michala Davida taky škrkáme z tohoto potenciálního guest listu naší spinovský rodinný oslavy, no a pokud ty chceš někoho vyškrtnout, koho bys fakt nepozval, tak 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.

0: Rádio zpět ve těch uších, čtvrtek 17. září. Pokračujeme v tématku, koho byste si nepozvali na svoji rodinnou oslavu. No a svým příspěvkem tady přispěl i Pajky, ale myslím, že pokud někdo teďka poslouchá tady Rádio Spin, jedna specifická osoba, tak fakt nemůže ráda.
1: Tak já bych si určitě nepozval Romana, a to jenom z principu, že většinou já dělám oslavy na zahradě a my jsme všichni v teplákách. Protože tam je bahno, jsou tam psi a můžeš být špinavej. Takže Roman by přišel v džínách a já bych ho bohužel musel vyprovodit.
0: Roman má takový bytostný problém s teplákama, proč vlastně?
2: Já nevím.
0: Prostě
2: já
0: ho
2: to,
0: má.
2: Jako to prostě jako vzniklo, to prostě existuje jenom.
0: To se s ním narodilo.
2: Jo, jako to prostě, jako Roman se prostě narodil a už jako dítě prostě nesnášel tepláky.
0: Už byl v džínách, jo. Kámo, tak to doufám, že nás nevidí. Co máš na sobě? Máš tepláky?
2: No, normální džíny.
0: Ty máš džíny, no já mám takový jako...
2: Já bych dostal vyhubováno, tyjo, za to, že jsem chodím v teplánkách, víš.
0: Já už jsem dostal asi dvakrát, že chodím na Airček v teplákách, tyjo, a ještě jsem to nějak jako neomezil.
2: Tak tě to dneska čeká znova, veď?
0: Ne, tak to jsou nepálský tepláky, ale to je rozdíl, že jo, kámo.
2: Tepláky, jako teplák.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Musím říct, že tato písnička od Offspring je jedna z mých jako oblíbených, a to kvůli tomu, že zahrála v jednom filmu s Robem Schneiderem,
2: okay,
1: kde on hrál vlastně takový jako poloviční zvíře.
2: Aha.
1: A je to naprosto perfektní film. Hele, kdo chcete vidět fakt jako skvělou komedii, tak si najděte Zvíře s Robem Schneiderem, protože u toho se fakt zasněte od srdíčka.
2: No dobrá, tyjo, díky za tip, to se možná podívám, že tuhle písničku taky mám strašně rád a jsem rád, že tady hraje vůbec. No ale proč jsme se tu dneska sešli? Vážení slavnostní hosté a slavnostní pozůstalí, jdeme si dát mashupek, který jsem tady namíchal, a dneska je trošku něčím speciální a myslím, že můžu prozradit tím, že dneska je to čistě českej rapovej mashup.
1: Hodinu si, to tady dlouho nebylo,
2: no,
1: čistě rapovej mashupek.
2: Tak si ho jdem dát, já s vámi slumím podklad, zaposlouchej se a zkus tam něco uhodnout.
3: To, co se říká,
2: no. A to mě zajímá, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka. Dávej vědět, co tam slyšíš za rapový songy.
1: Já si myslím, že dneska jsi to udělal hodně easy.
2: Fakt?
1: Poproti poznávačce určitě.
2: Dobře, tak já už to nepustím znovu.
0: Poznal jsi trojici tracků? Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210, 32, 30, 30. Právě teď.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Krištof tady pár minut zpátky pustil dnešní mashup a musím říct, že ve chvíli, kdy jsem řekl, že je to jako hodně easy, tak už vám to nepustil po druhý a já si myslím, že to od něj nebylo fair.
2: Bylo to naprosto fair, kámo, nebylo jestli to je tak jednoduchý, fair, tak musíš dávat pozor, že jo?
1: Ne, musíš prostě to pustit spinnerům dvakrát, protože hele, ne každý se při řízení může věnovat tyho jako 5 vteřinám mashupu, musíš to pustit znova prostě, ať si to tady lidi poslechnou pořádně.
2: A víš co? Tak jo!
1: Tak jo!
2: To, co si Připomínám, že dnešní mashup je čistě rapovej, pohybujeme se na československý rapový scéně a nic jiného tam není, žádný film, žádná hra, nic, co by tam nepatřilo, prostě čistokrevný rapovej mashupek.
1: Tím si jako schodil moje mashupy, nebo co?
2: Ne, vůbec, jenom je potřeba to trošku že taky ozvášnit.
1: No, jasně, no, tak jsem zvědavý, jestli všechny 3 triky uhodnete.
2: No?
3: To, co si říká,
1: já myslím, že uhodnete.
2: Já taky doufám, že jo. Tak no, hádejte jo. Na čísle nebo v apce a jdem se podívat na to, co nám dělá počasí venku.
1: Jsem čekal, co jste mi vylazili.
2: Já taky upřímně. A to je to krásný na tom, že prostě stojí za Mikem a je to tak živý, že nevíš, co z tebe vyleze.
1: Právě, je to živě, to je na tom to nejlepší. Každopádně aktuálně by mělo být nějakých 15 stupňů Celsia venku, jasno až polojasno. Odpoledne počítejte s teplotama kolem 18, s tím, že by dál mělo být jasno až polojasno, mimo spodek České republiky.
2: Mimo spodek, jo? Tam bude míň?
1: Ty jsi tvrdil, že tam bude pršet.
2: No tam momentálně prší, protože když se dívám na radar, tak tady vidím, že kousek za Budějcema, jo, Jihomoravský kraj, takový krásný přehánky, Olomoucký kraj, taky mráček, takže dnešníky sebou.
4: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio.

0: Vávaš Radio Spin, s tebou je Maty, potom taky Dominik, který mu se dneska říká Benedikt, a kámo, jdem se podívat na to dnešní téma, protože ho musíme vyřešit, víš co?
1: Jako já jsem zase čekal všechno, ale ty vole, že tady spustíš Matyho, ty vole, a jakože jsi sakra dobře spustil Matyho, ty vole.
0: Chudák, ne, to není žádná zlá krev mezi náma, já toho kluka zbožňuju, tak doufám, že neposlouchá teda teďka.
1: Já doufám, že jo, protože slyšet sám sebe v rádiu, to se ti nestane každý den.
0: To je pravda, to bych možná fakt nevěřícně čuměl na to rádio, že tam jako slyším sám sebe a nejsem tam, že jo. Každopádně, řešili jsme tady s váma dneska ráno, koho byste si fakt nechtěli pozvat. To bylo jenom, kámo, jedno písmenko od slova, které bych tady fakt říct nechtěl.
1: Doslova jedno písmenko.
0: Koho byste si nechtěli pozvat na svou rodinnou oslavu? No a jdem to tady ukončit, protože posledního, koho tu mám, tak je Skerry.
2: Dobré ráno, tady Skerry, hele, já bych rozhodně nepozval P. Diddyho, protože by se to mohlo trochu jako změnit nějakou takovou tu olejovou party, jestli si tak nějak dobře pamatuju.
0: K tomu jako asi nemám žádný komentář, který by byl bez filtru, takže to asi nechám jít.
1: Jako taky bych se k tomu asi úplně nechtěl vyjadřovat, ale myslím si, že všichni samozřejmě chápeme, co tady bylo myšleno.
0: Rozhodně, rozhodně. Slunečnicový olej, prostě na tom se dělá strašně dobrý masíčko, že jo? Ten olej myslel.
1: Řízek, pěkně.
0: No hezky, jasně, jo. No
1: vykoupaný
0: jasně.
1: Vykoupaný v tom oleji, to prostě musí být.
0: No. Takový olej
1: takže
0: určitě myslel.
1: Řízečko má party prostě. Speedy dim.
0: Pojďme si dát radši buku, tyjo.

0: nebo lež. Včera jsme tady v Pravdě nebo lži měli Jima Carreyho, ale ne úplně jako hosta, ale jako téma. A musím říct, že to bylo takový trošičku složitější, ale zase na druhou stranu, jo, byl jsem furt ještě poměrně hodnej, protože znáš Krištofa, hele, Krištof si prostě vymyslí nějaký tři úplně random otázky, ty ještě s nějakým způsobem prostě překecá, přeslovíčkaří a prostě jako hardcore od Krištofa je tady.
1: No tak protože nemůžeš dávat pravdu nebo lež, jako když řeknu téma klika, tak tam samozřejmě nebudou jenom kliky od dveří, že jo, kliky, to máš spoustu klik kolem sebe, ale klika nebude dnešní téma, kámo. Dneska to bude patriotský, jo, protože tématem budou český hry. A sice jak už počítačový, tak konzolový nebo VR-kový, už tam jít úplně všechno.
0: Jsi tomu pomohl, ty bych radši tu kliku dneska.
1: No tak uvidíme, jestli budeš mít kliku a jestli ne, tak ti s tím někdo pomůže. Takže 210, 32, 30, 30, pokud aspoň trošku něco víš o českých hrách, říkám počítače, konzole, úplně všechno, tak se tady hezky přihlaš, no a startujeme za nějaký 3 minutky. What?

0: uvádí pravda nebo lež.
1: Byl jsi brzo, no.
2: Cože?
1: Byl jsi brzo, no, prostě.
2: To slyším pokaždý. Dáváš si Rádio Spin, čtvrtek 17. září s tebou doma, Krištof, a jdem se vrhnout na pořádnou pravdičku nebo lež, se kterou ti dneska, Dominičku, pomůže Štrůdl, který má ještě pomocníka. Čau, chlapi.
3: Čau, čau.
4: Nazdar, nazdar.
1: Ahoj. Ty vole, víš, co totiž patří ke správnému Štrůdlu? Kudecí stehno.
2: Dobrá, kluci, hele, vy dva jste hráči nebo nejste? Jste vášniví hráči her?
3: Ty Honzík určitě, já jsem jenom přes mafii.
2: Já je, ale tak jako já jsem trošku kecal tady v éter, bude tam jedna otázečka na mafii, takže
1: no,
2: možná se tam najdeš.
1: Jeden expert by byl, tyva, co ty další dva, tak to uvidíme.
2: No, dáme si vědět, schválně. Tak jo, pojďme na to, kluci. První statement. Hlavní postavu Pankráce v legendární sérii her s názvem Polda nadaboval neméně legendární herec s nezaměnitelným hlasem Luděk Středa.
3: Luděk Sobota.
1: Sobota, no, jasně.
2: Kluci, tak jako co, tady ani bubny nebudu dávat, že jo, máte správně, jako, co se já dělat, já jsem doufal, že vás nachytám na tom jméně.
1: No, možná, kdyby si změnil jméno
3: to
1: toho strážníka.
3: Dominik, přece, hele.
1: Tohle jo, no, Poldu jsem hrál taky.
2: No, tak dobře, no, jeden bodík pro vás. Druhý statement. V české hře Bulánci proti sobě bojují pytle s hlínou, proto taky nese tahle hra zkratku EAP, což teda znamená extrémně agresivní pytle.
3: Polštáři, no.
1: Já už jsem někdy slyšel, že by se pytli s hlínou říkalo bulánek.
2: No proč ne?
1: No proč jo?
2: Já nevím, jako to jsou strašně zvláštní monstříčka, že jo, v té hře.
1: Ne, jsou tenhle polštářky.
3: Je to
1: polštář.
2: Polštáře?
1: No protože když do něj střelíš, tak z něj vylítne peříčko.
3: Přesně, Benedikt má pravdu.
1: Ej, Benedikt se nikdy nemýlí.
2: Takže označujem pravdu, říkáte, to moleš.
1: No, ty
3: to označujem lež, ty si řekl pytle s hlínkem.
2: No tak, no dobře, no tak označuju to, no. Má kluci, jeden ping na vaši stranu, tak to jsem myslel, že to bude těžší teda. Já jsem vůbec nevěděl, že lidi ještě... No, já jsem nevěděl, že lidi ještě znají bulánky.
1: Kámo, tak já myslel, že on přijde s Kingdom Come Deliverance nebo něco takového, to on tady vytáhne bulánky, tak jako...
2: Počkej,
1: sorry.
2: Zítra.
1: Zítra tady nejsem.
2: Dobře.
3: Právě na KTDčko tady mám Honzu, že jo, ale...
2: No, myslím, že teď se ti budou hodit znalosti mafie, ale jak vás tak poslouchám, tak ta otázka bude taky easy. Třetí statement zní... Děj nejnovější hry ze série Mafie s názvem Domovina se odehrává na ostrově Sicílie.
3: Na čem? Na?
2: Na ostrově Sicílie.
3: No to je pravda.
2: Jo?
1: Tak by to mohla být Sardinie, že jo? Ale...
2: No, to je kousek.
1: No, že tady to nechám na vás, takhle. Já už mám vyhráno s váma, já můžu dát nohy nahoru a tohle to nechám na vás.
3: Je to Sicílie.
2: Fakt jo? No, takže označujem pravdu, dobrá.
3: Ale teď tak blbě, je to prostě tak.
2: Je to samozřejmě tak, Megavin pro vás! Chlapi, hergot, já jsem tam měl napsané to sardí.

0: Je, a já jsem se, kámo, učetl a už jsem to nemohl říct znovu, že jo, takže jsem to musel říct takhle. Úplně jsem si nachytal na vlastních švestkách, kámo.
1: Ježišmarihela, tak tohle to byla nejlepší pravda nebo lež, co jsem kdy zažil tady, ty jo.
2: Já jsem tak my bychom to... tě stejně opravili, že jo.
0: Já jsem vám to schválně udělal lehký prostě, co chcete.
2: Jo, určitě.
0: Chlapi, díky moc za hru, užívejte den a mějte se krásně.
2: Čus. Mějte se, čau.
1: Díkborci, čus.
2: Čau.

0: Rádio Spin ve tvojich uších. Dominik, Krištof s tebou. Vítejte v takových pozdně letních Vánocích. A to kvůli tomu, že včera na mě vyskočila taková jedna zprávička, jo. Týpek, který se jmenuje Andy Park, žije v Anglii a říká se mu Mr. Christmas. Víš proč, Dome?
1: Netuším.
0: Protože ten týpek slaví Vánoce už 33 let v kuse. A to prosím pěkně každý den.
1: Ten borec... To je jako milionář, nebo jako co to je?
0: Hej, jako upřímně, myslím si, že ten milionář asi bude, protože on sám odhaduje, že za ty roky, co každý den si dělá vánoční hostinu a kupuje si dárky, že snědl třeba něco kolem 14 000 krocanů a 2,2 milionů masových koláčků a vypil asi 14 000 lahví šampaňského. Kámo, nevím, kde na to bere.
1: Ale
0: fakt
1: to
0: nevím.
1: Jako strašně hezký život, jako mít každý večer k večeři krocana.
0: Že jo?
1: Kámo, jakoby, ale na to fakt jako nemůžeš chodit do práce, protože kde by si vzal ten čas na to dělat toho krocana?
0: No ale kde by si vzal ty peníze na to, když nepracuješ, aby si měl každý den jako krocana na vánoční hostinu?
1: No to je dobrá otázka. Tak buď to musel něco hodně podědit, nebo to byl nějaký šmelináč, a nebo prostě musel vyhrát nějakou prostě loterii.
0: Tak to, tomu přeju a gratuluju mu, ale chtěl jsem to trošku rozšířit, Dome, víš, dívej, máme tady tu krásnou vánoční hudbu a já jsem si říkal, hele, třeba nemáme tolik peněz, jo, na to, abychom si takhle udělali radost Vánocema jako tenhle ten týpek a těšil nás o těch 30 let. Třeba nemáme prostě tolik odvahy, abychom tu radost si takhle udělali, ale kámo, někdy prostě stačí maličkost. Někdy třeba stačí jenom to, že Dominik tady přijde do studia a přinese mi donut, kámo. A já jsem prostě šťastnej, že jo. Nebo si prostě dáš jenom to kafíčko, nebo si dáš tu chvilku, kdy máš klid a prostě občas je potřeba si udělat tu radost jen tak, takže si ji dělejte.
1: Zase to nepřehánějte.
0: Toxická pozitivita, kámo. Předávám to dál.
1: Ultra.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak v tuhleto chvíli jezdíte. Začneme klasicky v regionech, protože tam se docela bourá, a to konkrétně v Plzni, v ulici Lobeská, takže tam pozor. Pozor si dávej taky v Budějcích, v ulici Na Sadech, anebo třeba taky v Ostravě, v Orlovský. Jinak regiony vypadají v tuhleto chvíli docela v cajku, a co se týče dálnic, tak si postojíš určitě na D1 na příjezdu do Brna a potom taky na D5 na příjezdu do Prahy.
1: Ještě mi tady svítí teda D8, je to 8 km ve směru Praha a je to u vesnice, která se jmenuje Postřižín, pardon. Nic, dobrá, a jdeme rovnou na Prahu. Tady jsou krešně hlásený 3-1 na Pražském okruhu za Černákem. Díky tomu si tam počkáš nějakých 30 minut. Potom na Cínovecký na Proseku a kreš tady hlásí taky jižní spojka a jinak můžeš čekat takovou ranní klasičku. Počkáš si hlavně v centru Prahy, počkáš si taky 13 minut za Nuselákem, počkáš si i na Evropský nějakých 10 minut. Kámo, to je váj prostě. To je strašně malý, já nevidím, prostě, že se to jmenuje Postřižín prostě. To je něco, jak kdyby natočili film a místo Postřižiny se to jmenovalo Postižiny, kámo.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Já se musím pochlubit. No. Já jsem včera do hry Jeden na jednoho vymyslel naprosto perfektní otázky.
2: Fakt jo?
1: Yes, kámo.
2: Já se na ně těším, kámo.
1: Já si myslím, že dneska, kdo si chcete zahrát hru Jeden na jednoho, tak určitě volejte, protože já si myslím, že takhle dobrý otázky, které... No, budu vždycky prostě, jako jsme geniální
2: jo,
1: na otázky,
2: takhle,
1: ale
2: aha.
1: Dneska je to prostě jako fakt VIP, ty vole.
2: Dobře, tak 210, 32, 30, 30, pojď se normálně utkat na tohleto číslo, potřebujeme dva z vás, který si to rozdají. Už je vidím, ty otázky, kámo. No. Dobře, nechám to tak, dáme

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Já se mega těším na dnešní hru jeden na jedno.
2: No,
1: sice teda
2: tak.
1: Dneska o nic nehrajeme, ale na druhou stranu si myslím, že ten vibe, který to dneska bude mít, tak bude neskutečný.
2: No to doufám, kámo, protože na lince číslo jedna máme Štrudla. Čau.
3: Nazdar.
1: No a my už víme, že Štrudl má vedle sebe stehnisko, takže stehnisko, ne, že budeš napovídat.
3: Nebudu.
2: No a na lince číslo dva máme Petra. Čau, Peťo.
4: Čau.
2: Nazdarec,
1: Peťo.
2: Tak chlapi, schválně, Dom vám teďka provalí dnešní téma a zajímá mě upřímná reakce, Dome?
1: Tak jo, dnešním tématem je Šrek.
4: Ty krásně, král.
2: Blbý, jo? No, tak
3: já vím, že je zelený, to je tak jediný.
2: Tak třeba tam bude i taková otázka, to se uvidí.
1: Ne, protože já jsem tě říct, že tím pádem musíme škrtnout otázku číslo
2: jedna. A jo, počkej, tady je fakt reálně první otázka, jakou barvu má Šrek. Tak tu teďka jako škrtneme takhle, jo?
3: Tak,
2: tam byla první otázka takhle, ale to nevadí. Kluci, pravidla všichni známe, tak se do toho můžeme rovnou vrhnout. Dome, jakou teda vlosuješ první otázku?
1: Tak jo, moje první otázka je, jaký upovídaný zvíře má Šrek za kamaráda? Tak teď nevím, kdo to byl.
2: To nemám nejmenší tušení a z něho to krklo mě to slovo.
3: No, tak asi oba.
2: Jako si žil jsem tam R, ale to mohl být Štrudl i Petr.
1: Já si myslím, že jste se hoši přeřvali, takže pojďme to udělat takhle. My vám to odpočítáme a přihlásíte se ještě jednou. Takže 3, 2, 1, teď!
3: Petr
1: byl rychlejší. Petře?
3: On to říká ještě dřív, než jste řekli teď.
2: Petře.
4: No, oslík.
2: No jasně, že je to oslík, samozřejmě.
1: Je to
2: dobrali
1: tak.
2: Jsme se správně odpovědi. Druhá otázka. Jak vypadalo křoví, který Šrek s oslíkem potkali v lese?
4: Tak Štrudle, řekni něco.
3: Ty vole, nevím.
1: No dobře, tak využijeme přítele na vedlejším sedadle a zeptáme se stehna.
3: Ten čumí jak...
2: Puk, ten už tam googlí.
4: Takhle, já mám vedle sebe maminku, ale taky neví.
1: Hele, tam je scéna, kdy jde Šrek prostě s oslíkem a oslík říká, tohle křoví vypadá jako kdo?
2: Velmi počeštělý vtip to je.
4: To vůbec netuším.
2: Kluci, tak to je jako celkem tududum, ne?
1: Vypadalo jako Halina Pavlovská.
2: Fakt, že jo? To je právě geniální překlad, že jo, že na tom dělal režisér, co třeba režíroval Simpsony, on to právě takhle překládá, takže tam prostě v originále nějaká Whitney Houston nebo někdo, že jo, oni jsou udělali Halinu. No nevadí, jdeme dál.
4: Těžký
2: dobe, nebo? Je to těžký, no, já vím, ale neboj, hele. Jak se jmenoval princ, který chtěl vládnout království za sedmi horami, Štrudle?
3: Krasoň.
2: Co dome?
1: Je to Krasoň, je to on.
2: A to
1: no,
2: je jedna tím pádem.
1: Jsme se dostali do rozstřelové situace, takže jdeme na poslední otázku a vyberu si něco těžkého, třeba jakou pečivovou postavičku mučí Lord Farquaad?
2: Teďka nevím, jestli to bylo Štrudle jako přihlášení, nebo to byla ta pečivová postavička.
1: Tak Štrudle.
3: Perníček.
1: Je to tak, mučil perníčka. Musíte nás vždycky nechat dočíst tu otázku, ne přece, jinak pak přece se neslyšíme.
2: Ne, pak to, ono to znělo jako, že Štrudl říká, že to byl Štrudl.
1: Ty Štrudle, ty vole, nedočkavko.
2: Maminka ti dá za uši, co sedí vedle tebe.
1: A nebo to za ní udělá stehno vedle. Každopádně, 2-1 pro Štrudla, Petře, ale já si myslím, že výkon byl dobrý, jeden bodík si myslím, že je taky jako v pořádku prostě.
3: Nebylo to úplně ostudný. Jo.
2: Nebylo. Bylo to fajn. Přesně tak, gratulujem všem a chlapi, díky za hru, mějte se krásně, čus,
3: díky,
1: čau.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Ještě jednou krásný dobrý ránko, teďka už skoro dopo, máme 8.47 a poslední věc, která nám tady zbývá vyřešit, tak je náš dnesní mashupek, který vám milé rád připomenu, zněl takhle.
2: To, co se říká,
3: najednou by si připomínal, viď, ty vole, ještě teče do bot.
1: No tak prosím tě, pohoď se, jak teče do bot, já jsem rád, když to neuhádnou.
3: No furt to nemáš, ale celý, no to bys neměl být rád,
1: no to já jsem rád, teda. Že jo, to znamená, že jsem vyhrál svým způsobem. Prosím tě, jako budíky pro mě. Hele, pojďme se podívat, že Nadis odhalila jednu věc.
4: Čau, tak v mashupu jsem slyšela aspoň jednu, myslím, a to je Ektor Sousedi.
1: No a to je naprosto správně. My sousedi jsou, my soupeři, jestli chtějí být OK, dog zemi. No a potom tady máme i Luigiho, který kromě sousedů odhalil ještě jednu věc.
5: Zdravím Radio Spin, slyšel jsem tam Resta Chodníky a Ektora Sousedi.
1: Kamaráde, rest a polí garant, ten. To, co se týká nás, vynikající to je jenom na nás. Tam,
3: kam míří naše kroky, to je. Jako musím říct, hlava. Že ten saxofonek tam na tom začátku toho mashupu je slyšet moc hezky. A jo. Je to takový signifikantní znak téhle písničky.
1: Prostě. Strašně, ale pořád nám zbývá ještě jedna jediná písnička. Můžu napovědět, že se jedná teda o tvorbu našich bratrů Slováků, takže jsme jako
3: no
1: trošku...
3: počkej, ale ne všech.
1: Ne všech, to je pravda.
3: Ne všichni jsou tam.
1: To je pravda, ale to, co slyšíš ty ukáze v tu chvíli, tak tam zrovna jde slyšet jeden náš slovenský brat. Respektive dobře. Možná srbský teda. To, co se říká, to je
3: jedno. Co jsme dlouho nedělali? Dlouho jsme nedělali těch jej poslech ještě. To by se mohli zkusit dát Spinnerům ještě jako šancičku.
1: Hmm, to je pravda.
0: Poznal si trojící prostě. Přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Jasmin, máme 8 hodin a taky 53 minut. K tomu s tebou je dál Dom a Krištof. No a s náma už tady ve studiu dneska sedí paní inženýrka Vicky,
1: čau!
2: Gratulujem!
1: Děkuji.
0: A fakt seš teďka inženýrka?
1: Nejsem.
0: No, a co seš?
1: Jsem magistra.
0: No magistra,
2: tak kámo. To se cítím blbě. Dome, ty máš titul?
0: Já nemám jeho maturitu.
2: Ty nemáš, ok, tak to dobře.
1: Pánové, v pohodě, já se strojím, jako vyříznu prostě, udělám výkresy, paní inženýrka, zvládnu všechno.
0: Počkej, to už se teďka Roman nebude moc vytahovat, že má vysokou školu, protože pak přijde Vicky a řekne, a víš co, já mám taky vysokou školu.
2: No to je pravda, ty můžeš dělat programového teďka.
1: To je... Ne, Romane, v pohodě, já tě to nechám, ty seš inženýr, tak to je ještě něco jiného.
0: Nicméně, Vicky, my jsme teda takhle jako s Krištofem přemýšleli, co bychom ti dali jako gratulaci. No. Tak Krištof, když teďka šáhne po svý levý ruce, tak má pro tebe dáreček.
1: Co?
0: Samozřejmě, Vicky, máme pro tebe
2: my ti gratulujeme. Tady jedno za to, že jsi.
1: Tak to je krásný.
2: Aby se neřeklo,
0: a druhá pro to, abys byla.
2: Abys byla a to se neříká, jo, co to je potom.
1: Pánové. Oni mě chtějí zase, oni chtějí, abych neuschla prostě. Tak mi dali něco dobrýho k pití. Ježíš, tak to jste nejlepší.
2: Je to tvoje, vítej v dospělém životě.
1: Ježíš, dík.
0: Máš jo, po škole, co budeš dělat teďka po škole?
1: Tyjo, já budu asi hodně spát.
2: Jo.
1: Já budu, a už dlouho jako neotevřu nic, co bych se musela memorovat.
2: OK, no, hele, tak takhle, ještě předtím, než usneš, tak prosím tě, máme tady mashup, tak nám pojď pomoct, že jedna jediná věc nám zbývá. Já tady můžu pustit, jak to zní.
3: To, co se říká,
2: co tam slyšíš?
1: Sousedy.
2: No jasně.
3: Sousedy jsou mý soupeři. Jestli chtějí být OK, jdou k zemi.
2: No a potom tady máme odhalenýho i Resta a Pólího Garanda Chodníky.
1: Ano.
3: To, co se týká nás, to je jenom na nás. Tam, kam míří.
2: No a pak jsem říkal, že tam můžeš ještě slyšet jednoho bratra Slováka, teda on je Srb, pokud se nepletu.
1: Uhuhu.
2: A tady měl Jarmil takový tip.
4: Čau, kluci, tady Jarmil, hele, je to Zelený dým, ale teď si nespomenu na jako interprety.
2: A ten to není, kámo, je to těsně vedle, teda možná spíš úplně vedle. Mám to odhalit, slyšela jsi tam něco, Vicky, ještě?
1: Ještě jednou to hoď.
2: Tak jo.
3: To, co se říká, to je jenom za nás. Tam, kam míří naše
1: jednou. Tyjo, je to těžký.
2: Je no.
1: Je to těžký.
5: Čo tam slyšíš za taký
1: Co
5: hlas?
1: Co to tam je?
5: Taký hluboký, taký charismatický hlas.
1: Fakt?
2: No?
1: Já ho neslyším.
5: Na tu bolest není liek.
1: Liek? Lieky.
2: No jakoby, jo. Izo a Luka Brasi Painkillers.
1: To je dobrý. Ty jsi skvěle napodobil.
2: Fakt?
1: Takže ty to slyším.
0: A to ještě nevíš, jak umí Matyho.
2: No, to bych tady možná nechal tak jako ležet ladem, protože si myslím, že jakmile Maty už bude poslouchat nějaký to ráno, tak se na mě fakt naštve a už tady se mnou nebude chtít být do víkendu.
1: OK, dobře, tak to necháme bejt.
2: Tak si jdem dát radši počasí ještě.
0: No tak jo, co se týče dnešního počasí, počítejte s tím, že by, jak říkal Krištof, v Budějcích a taky na Moravě mělo lehce sprchnout. Jinak teploty by měly být ale po celé republice stejný, maximálky kolem 18-19 stupňů Celsia.
2: Kámo, já bych řekl, že to je úplně příjemný, víš co? Dobrý. Vicky, co čeká vás?
1: Nás čeká, hele, všechno, hlavně si povíme o zrádcích, protože včera proběhl premiérový díl v Kongresáku s Hradním pánem.
2: Aha.
1: Bylo všechno, byly ohně, byly koně. No hele, musím ti vyprávit, byla jsem tam, včera jsem tam slavila.
0: Tak když jsou koně, tak bývají i koblihy, ne?
1: Ale jako ne ty do pusy.
0: Tam nechci sedět v první řadě, podle mě.
2: No, už bych
1: tam
2: to radši opustil,
1: lítat, no.
2: Takže si užijte Vicky, užijte si komunikákor.
1: Komunikákor. Krákorat tam budu, no.
2: Karakoram a,
1: Karakoram
2: a tak dále.
1: Krákom.
2: Dějte se krásně a slyšíme se zítra vlastně bez tebe doma, že?
0: No jo, no já jsem si udělal prodloužený víkend.
1: Yeah.
0: No. Hele, já za váma přijdu v pondělí, tak si užijte zejtřek s Krištofem a Devkomem.
2: Tak čus.
0: Čus.
6: Fin Radio. Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
7: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
8: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz. Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

Krásný dobrý ráno, ano, už jsem tady, od Majku tě zdraví, Vicky, ještě jednou, máme čtvrtek 17. září, no a svátek má dneska Naděžda, takže Naděždo, všechno nejkrásnější k svátku. No a teď už jdeme samozřejmě na bonžurku, tak prosím tě, včera jsem obhajovala diplomku a státnice a teda byly to nervíky. Samozřejmě zákon schválnosti, vytáhla jsem si otázky, co jsem teda opravdu nechtěla, takže trošku křeč, ale Ondřej Vetchý, kterýho jsem měla v porotě a kterýho mám hrozně ráda, mi řekl, že mám krásný hlas. No a od té chvíle to bylo pěkňoučký. Takže je to tady to nejdůležitější, co jsem ti dneska chtěla říct, o co jsem se tady s tebou chtěla podělit. Je to doma! Jo! Mám na to herectví o fiko papír. Go! Jsem paní magistra umění! No ale teda na to oslovení se asi jen tak nezvyknu, takže pro tebe, spinere, jsem stále stará dobrá Vicky, jo. Vážně děkuju moc všem, kdo jste na mě mysleli. Jo, a mimochodem, udělalo mi ale velkou, velkou radost, když jsem ještě před zkouškama slyšela v éteru, že mi posíláte songy. Jo, protože sice jsem tady v éteru nebyla, ale samozřejmě jsem poslouchala a udělalo mi to fakt velkou radost. A tyjo, opravdu cítila jsem tu podporu a dala jsem to i díky tobě, Špiňáku, takže teď už si můžu vydechnout, říci školní kapitola uzavřena. A začíná mi pořádnej dospělácký život. Big těšink, co na to víc říct. No a hele, jak jsem oslavovala, šla jsem na první kulatý stůl zrádců a byla to jízda, takže možná přiklusal i kůň. Co přesně se tam dělo, no tak to ti povím už v příští hodině. Dokonce si tady na to přizvu jednoho zrádcovského experta. No ale teď už veselé startuju komunikátor, tak pojď, hele, máme čtvrtek, zítra pátek, pojď nám zahrát track podle sebe. Zavolej, anebo pošli hlasovku, no a víš co? Já ti rovnou posílám Can't Hold Us, protože já mám pocit, že teď už nás nic nezastaví, já úplně mám pocit, že se mi zvedají nohy od země, hele, já se vznáším radostí, tak pojďme dneska mít takovou jako radost v tom éteru. Já vysílám energii, pozitivní sluníčko tobě, ať už seš kdekoliv, no a jdeme si to pustit. Radio Spin.

0: Weekend Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to prostě, tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město. Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože tak. Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
2: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už teďka Mára. Čau Máro.
2: Ahoj.
1: Čau, čau.
2: Tak zdravím všechny spinnery, prosím bych tam něco od Hugo Toxe, cokoliv tam šoupněte. Ať všichni spinneri mají super den, ty, co hlavně pracují, ať jim to uteče. A ty, co se válejí doma, ať se mají ještě líp, ještě jsou v práci a tak dále. Takže
1: tak
2: zdravím a mějte se krásně.
1: Díky moc, hele, ahoj. Tak ať ti to utíká dneska v práci, ať už máš brzo víkend. Budeš mít víkend víkendovej?
2: No, já asi sobota budu v práci a neděle válečky, takže
1: jo.
2: Uvidíme, no.
1: Dobře, no tak jo, tak ať už máš brzo taky nějakou válečku. No a domluvili jsme se, že by to mohlo být třeba zmys. Co ty na to? Jakože pracovní
2: ano,
1: týden
2: super.
1: Zmys. Tak jo, už ať je tady víkend. Měj se krásně, díky.
2: Jasný.
1: Čau.
2: Taky, díky, ahoj.
1: Radio Spin.
0: Povídám si sám se sebou, protože s tebou je to voho. Poslouchám tě minutu a nechci tě znát osobně.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tady to je vypadá v pohodě, takže rovnou mířím na dálnice. No a tady máme menší zdržení na D1, a to od Jidis, tady to mám. Dobré, a tady od Popůvek na D1 na Brno je tady nějakých 5 minut navíc. No a potom nějakých 5-6 minut navíc čekej taky na příjezdu do Prahy na D5. No a teď už mířím radši rovnou do Prahy. Tady máme crash na Prosecké, no a pozor, potom je tady nehoda na pražském městském okruhu na 58. kilometru ve směru na D1. Je tady zúžená vozovka a je to tady průjezdný odbočovacím pruhem. Je tady dokonce i kolona, a to přímo od D10 vlastně při příjezdu do Prahy. Takže od D10 na příjezdu, potom dolů směrem na D1, je to celý zasekaný. I Štěrboholská spojka nám poskakuje směrem na D1, tady čekají nějakých 10 minut navíc. Díky moc za všechno, no a každopádně pokud ty máš taky nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku Radio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM? Připrav se na

0: tam něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teďkon krásný vzkaz od Nadís. Nadís, všechno nejkrásnější k svátku.
2: Ahoj Vikinko, tak tě vítám zpátky. Chtěla bych tě poprosit, zahrála by si mi k svátku 2 Red Bully. A bylo by to i pro moji maminku, ta má taky svátek a jinak to bude i všem Nadinkám, co mají dneska ten sváteček. Díky, díky moc a mějte se všichni krásně. Čau.
1: Tak pro tebe, Nadís, pro tvoji maminku Naděnku, pro všechny Naděnky mám tady 2 Red Bully. Tak pojďme vykopnout úplně energicky. Krásný svátek, Radio Spin.
3: Vracím se zpátky k nám.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě pokračujeme dál v komunikátoru, takže tracky podle tebe, tady přímo do éteru, buď zavolej, anebo pošli hlasovku. No a o čem se budeme bavit v příští hoďce? Je to tak, proběhl první kulatý stůl včera v kongresáku, bylo to velký, no a já mám velkou radost, že to tady budu moct probrat s naším velkým expertem Romanem, takže vydrž prosím tě, protože hned první vstup v příští hodině ti přinese úplně nejčerstvější novinky ze zeleného koberce, takže buď tady u toho s náma. No a teď už si dáme počasí. Ať ještě víš, jak je venku, tak prosím tě, koukám tady na to, momentálně máme v Praze nějakých 14 stupňů Celsia a polojasno ve zbytku republiky jak by smet. No a když se podívám na odpoledne, tak bude takových příjemných 20. Bude polojasno, takže sluníčko nám zasvítí, ale zase jako pršet nebude vůbec, takže je to hezky, je to takový podzimní milý, jestli můžeš, jdi na procházku. Já půjdu, Rádio Spin.
1: Spin Rádio.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a máme tady taky našeho experta na zrádce.
1: Nevěřte nikomu, podezírejte všechny.
0: Ha, Romana, čau Romane.
1: Nazdar, ahoj, čau.
0: Hele Romane, my jsme byli včera na stejné akci.
1: Akorát jsme o tom nevěděli. Seděli jsme asi pět řad od sebe.
0: Je to tak?
1: Pak zjistili ze storíčka, akorát, že my jsme s Jirkou byli ve VIPku takzvaně. Mm-hmm. A ty jsi byla v nevipku, ale sdíleli jsme stejný zážitek.
0: Jo, ale byla jsem jako na lepších místech, i když v nevipku.
1: To je vlastně pravda, protože já jsem koukal na zadek štábu, zatímco prostě Vicky normálně viděla prostě na cokoliv. Ale viděl jsem jo. To taky.
0: Tak... Ale zase na druhou stranu Romanu dostal jako řízek.
1: Pět řízků?
0: A dost.
1: Roman je boháč, má pět řízků, ale pojďme k tomu, co jsme vlastně včera prožili a zažili. Jo.
0: Ano.
1: Jaký to pro tebe bylo to sledovat? Jaký byl ten začátek?
0: Bylo to monumentální, jako představte si, že přijdete do toho obrovského kongresáku a teď je tam jako na jevišti spousta performerů, takových jako smutečných hostů opravdu na hřbitově. My jsme měli výjev ze hřbitova, že jo? Takový jako smutný, takový chorál tam zněl, bylo to takový
1: duchovní.
0: Koukám,
1: že máme ještě zvyky na sobě vlastně stejný outfit jako včera.
0: Jo, normálně
1: vlastně
0: dress
1: celý kongresák byl přijďte ve smutečním.
0: Ano, ano, přesně tak, takže všichni tam vážně chodili v těch černých robách.
1: Což bylo hustý. Ale pojďme se dostat k začátku té epizody Zrádci, protože standardně Zrádci 1, Zrádci 2, Zrádci na celém světě začínají ve vlaku vždycky, že jo? Nějaký prostě nějaká seznamovačka a tak dál. A tady to začalo jinak. Takže představte si, pokud jste to neviděli a pokud chcete spoiler, poslouchejte. Pokud nechcete spoiler, tak si dejte třeba prostě do uší teďka.
0: Ajaj, dobře. Jo? Tak rozhodl jsem si
1: do pěti.
0: Raz, dva, tři, čtyři, pět.
1: Prostě v uších jeden. Tak.
0: Jako musím říct, že opravdu šotoušové letos nebyli potěšení a jak řekl někdo tam trefně, tak si myslím, že ztratili velkou jako fanouškovskou základnu díky tomu, že se tam ten vlak neobjevil. Prej bude později,
1: protože v nějakém teaseru byl, že ten vlak bouchne. Takže to bylo to na to se těším mega.
0: Ale drsný.
1: Takže představte si prostě čtyři kontejnery nad sebou, v tom vlastně jakoby skupinky, na zdech jména vlastně těch hráčů a cílem bylo vlastně vždycky vyřadit jednoho z těch hráčů.
0: Ježišmarja. To bylo krutý.
1: A musím teda říct, že já jsem pečlivě jako se díval, jak to jako celý probíhá. Vicky, co bys dělala ty? Jaká by byla tvoje uniková strategie?
0: Moje? No já bych byla podle mě ta myška. Já bych prostě vyklouzla ven z těch dveří.
1: Já jsem si říkal, že bych byl taky ten dobrá.
0: Jo, taky.
1: Takový prostě nenápadně, co se to tady jde? Ahoj! Ale nevím, jestli bych na to měl koule.
0: Je to krutý
1: nevím,
0: jako.
1: Nevím.
0: I opravdu tam byla taková hra, při které prostě, jak někdo řekl, zase tam... Tady se nemá myslet se bude potom, teď člověk musí jenom ve správný čas, ano, správně odejít, tiše a rychle.
1: Bylo to naprosto hustý a jedna z těch hráček tam prostě kousala lidi do ruky, druhá z těch hráček tam prostě visela na té svojí tabulce a vlastně to bylo strašně hustý. Jako mě vlastně přišlo jako hustý, jak se z těch lidí stali zase zpátky zvířata.
0: Jako opravdu tam proběhl totálně animální útok a... Normálně tam na sebe šli kladivem. A to bylo podle mě už jako za hranou. Dokonce tam došlo i k jednomu takovému hmatu chvatu.
1: To je vlastně pravda.
0: Jeden druhý skolil na zem, to musíte vidět.
1: No, prostě když potřebujete přežít.
0: Je to
1: tak. Si myslím, že je poslání této hry. No a ještě se mi líbila první mise na hradě, de facto, kde se rozhodovalo, kdo půjde z kola ven, telefonát hradního pána. To mě přišlo teda naprosto skvělý.
0: No to teď nemůžeme, ale podle mě nebo můžeme prozrazovat. Vlastně kdy to diváci viděli už.
1: To vidělo 3000 lidí v kongresu. Asi 100 000 lidí v kinech.
0: To je pravda.
1: Ne, podívejte,
0: si to
1: víte
0: říct.
1: Co? Podívejte se na to na Prima Plus.
0: Dobře. A pozor, myslím si, že potom už nebudete chtít brát nikomu telefony, takže jestli se potom někdo...
1: Nepokládej sluchátko, Vicky. Pokud to položíš, okamžitě opouštíš hru.
0: Kdo poslední bude držet sluchátko v ruce, vypadává.
1: Klidně nám dejte vědět, jestli vás to bavilo úplně stejně jako nás, protože podle mě my jsme s ním byli pohlcení a nechtěli jsme, aby ten večer skončil, ale dokonce teďka ráno, když jsem se viděl s Krištofem, tak klikal jsem na to další epizoda, a pořád nic.
0: Furt nic ještě, tak budeme si počkat. Ve středu je to teďkon, to premiéruje. Nově, dřív to premiérovalo v neděli, že jo?
1: A teď je to středa.
0: Je to hezký, v polovině týdne.
1: Nikomu, porozdírejte všechny.
0: Přesně. Tak Romane, děkuji ti, pane experte tady na Zrádce, že jsi nás tady oblažil svojí přítomností.
1: Pani magistro, čerstvá magistro, děkuji vám, že jste mi přizvala do éteru.
0: Pane inženýre, s radostí. Vás já tady mám ráda vždycky. Tak ahoj.
1: Ahoj.
0: Rozhodně mrkněte na Zrádce, Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání. Michale, co to bude?
2: Ahoj Vicky, tak já bych poprosil zahrát Saru s Izem a s Nobody Listenem a bylo by to pro všechny spinnery, jak mají lepší den než já, a tobě samozřejmě ještě jednou gratulace. Ahoj.
1: Děkuju moc, Michale, hele, a já ti držím palce, myslím na tebe, fakt jako posílám spoustu energie. No a tenhle ten track je taky pro všechny, kteří to mají teďka těžký. Věřím tomu, že bude líp. Takže teď jeden nadějný remix, Talk to Me, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici, tady nám poskakuje D5, stále na příjezdu do Prahy, no a čekej už 10 minut navíc. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nově nehodu na Kunratický spojce, no a poskakuje nám taky Nuselák směrem do centra, tady čekej 10 minut navíc taky. No a potom koukám, že tady nám taky červeně svítí spojovací vlastně směrem na Vysočanskou, to znamená, že tady taky čekej kvůli pracím na silnici nějakých 11 minutek navíc. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

DJ Mike, ty umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu i chlíbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i Skutek Rupe.

Německu. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, další tracky na přání a už tady mám jeden vzkaz.
2: Čau Spine, chtěl bych zahrát Praha od Dolaryho pro všechny a hlavně pro jednýho cípa, co má dneska narozeniny. Tak všechno nejlepší, Chyťo.
1: Tak to je skvělý, všechno nejkrásnější k narozeninám. Hodně štěstí, milý Chyťo, dobrý štěstí, zdraví. Já už jsem chtěla říkat taky hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, tak to je krásná zpráva. Tak tady pro cípa máme Dolara, Radio Spin, díky Kuba.

0: na rádiu Spin.
1: Dnešní ráno bylo jiný. V pondělí nám zavolal Lukáš.
2: Já jsem chtěl se skateboard.
1: No a protože jsme v rádiu, protože umíme emoce, zážitky, tak jsme pro vás nachystali boží překvapení, o kterém jsme vám ani neřekli. My jsme totiž našli týpka, který skate má, a propojili jsme ho s Lukášem. V ranní show, naživo, dnes. A tohle byl výsledek.
3: Já mám pro tebe jedno takový malý, nebo vlastně jako velký překvapení. Tak trošičku jsem ti sehnal Santa Clause. Protože na drátě číslo 2 mám Jindru. A Jindra by ti chtěl něco říct, Lukáši.
4: Ahoj, Luky, prosím tě, v pondělí jsem tě slyšel a vzpomněl jsem si, že mám jeden skateboard ve sklepě, kterým jsem jezdil párkrát a jen se tam tak válí. Takže kdyby si chtěl, tak je tvůj.
1: Ne.
2: Ježiši, no,
1: Luky, kámo, naprosto to chápem. Dostat skate v 7.30, tak já bych taky nemluvil. Vlastně takhle, já bych do té školy ani nešel. Kámo, stejně je to hustý. Propojit dva světy. Ten svět se skatem a svět bez skata. To prostě umíme jenom my. Na rádiu Spin. A zítra se na tebe zase těším. V 6 ráno. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Prosím tě, v téhletý hoďce jsme samozřejmě tady společně probrali zrádce. No a já tě rozhodně podporuju v tom, aby si se podíval na ten první díl třetí série. Pokud si to ještě nestih, tak dneska hned po práci sedej na Primu Plus. No a rozhodně si ten první díl pusť, protože jako za mě tohle bude úplně legendární série. Opravdu jako nasadila se taková laťka, že absolutně netuším, kam tohle může stoupat. No a ty bláho, jako Vojta Kotek na bílém koni, jak tam prostě jezdí, to je jako vždycky neskutečný. Teda takhle, v téhle sérii jsem ho ještě neviděla na filmovém plátně, jako brázdit louky na koni, ale když jsem včera byla u toho prvního kulatého stolu v tom kongresáku, tak tam na koni přijel. Jako fakt, to byl prostě Kotek na bílém koni. On normálně proskočil obrazem s tím koněm. Já tomu nerozumím. Kůň se přejmenuje Beauty. Je to fakt teda krasavec. Takový bílej, nádherný, urostlej kůň. No a prej dostal i Piškotek. Víš, jako do toho kongresáku dostali prej provozním výtahem. Ach jo. Hele, ale je vidět, že Beauty byl vážně jako hvězda večera, že si to tam celku užíval. Já jsem si říkala, tyjo, tolik jako tam různých jako stroboskopů, barev, hudby, halasu. Hele, kuň byl úplně pohodinda kuň a normálně to potom mezi náma vyběhnul po schodech ven z kongresáku. Fakt nekecám, já jsem viděla koně a kotka, jak běží po schodech. Tomu neuvěříš prostě. Neuvěřitelný. Takže prosím tě, zatím jsem koně viděla s kotkem jenom naživo, ale jestliže byli teďkon u toho prvního slavnostního vysílání spolu, tak já věřím, že se nám objeví brzy i přímo v tomhle tom skvělém pořadu. Takže rozhodně pouštěj. Teď si dáme počasí. Mrkneme se spolu na to, jak je venku. Momentálně máme v Praze 15 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky zataženo a kolem 16 stupňů, dnešní maximálky 20 a pršet nebude. Hurá! Spin Radio.
1: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.

0: jsme Radio Spin.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: Dobrý den, na rádiu Spin začíná lekce angličtiny. Dnešní fráze se ti bude hodit ve chvíli, kdy budeš chtít někoho odpálkovat nebo umlčet. Pustme si nejprve anglický originál. Režie. Zavři ústa, zavři ústa.
1: To je moc slabý, jo? Nebej se, bej tvrdší, pojď, znova.
0: Mlč, mlč.
1: To je přesný. Pouštím znova.
0: No dobře, já to teda řeknu. Drž hubu, drž hubu.
1: Máme to.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, tyjo, a musím říct, že asi out of nowhere, ale právě jsem se dozvěděla, že můžeš uvařit kuře, ne tím, že ho šoupneš jako do trouby, jo, anebo že ho povaříš pořádně v hrnci, ne, tím, že ho pořádně profackuješ. Je to tak, prostě stačí ho plácnout 23 tisíckrát a 34krát, prostě 23 tisíc, 34 facek a to kuře prostě bude úplně horký. Já ti musím říct, líp upečený než z trouby asi, já osobně jsem teda pacifista, já nikoho jako neplácám, nikoho nefackuju, ale jako... Jako asi dobrý výboj energie prostě. A dokonce to pomůže i dobré věci, tak proč ne? Jako představa toho, že prostě bych se přihlásila do prostřena a protože osobně mám jako fakt starou troubu, která moc nepeče, tak bych byla jako a ruličky do ručky, děti! Ruličky do ručky, no a jako hlavní chod jsem si pro vás připravila kuře na paprice, no tak já ho jdu ještě pořádně poplácat, no a pak už samozřejmě servírujem. Sorry, jako. Rádio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a další songa na přání. A mám tady Boba, tak Bobo, co to bude? Ahoj.
2: Ahoj Vicky, ahoj všichni spiňáci. Tak k tobě Vicky, gratuluju, jsem rád, že jsi konečně zpátky. A z toho důvodu bych chtěl nechat zahrát písničku Dostihy a sásky od Buky. Bude to pro všechny do práce, pro všechny na pohodový čtvrtek, už se nám blíží víkendíček. Díky moc, ahoj Bobo.
1: Díky moc, Bobo, díky za to, že jsi ještě gratuloval, mám z toho fakt velkou radost a jsem ráda, že jsem tady taky v éteru zpátky, teď už plná energie, plná úplně novýho svěžího větru, který tady spolu budeme teďka mít, no a teď jdeme pořádně provětrat prostě koně, protože si dáme jedny dostihy a sásky, tak jdeme na to, Radio Spin, díky a krásný den.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tady je to zatím v pohodě, dálnice taky, ale pozor, Praha, tak tady je to docela šílený teďka, takže drž se, jdeme na to, nehodu hlásí totiž nábřeží Edvarda Beneše, no a potom taky Bubenečský tunel směrem na Letnou, tady je crash, crash je taky na Kbelské na úrovni obchodního centra Letňany směrem na Hloubětín, čekej tady taky hned několik minut zdržení, no a pozor, nehodu nám hlásí taky tunel Mrázovka. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše. Jak vidíš, tak momentálně ta Praha asi bude dost stát, tak hlavně opatrně, ať jste všichni v pohodě. No a pokud máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a ozvi se mi 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: pajzlu vedou až do nebe. Slova v pajzlu dneska jen pro tebe. Seš magická, krásná, vidíš se?
1: Láďo, co děláš? Prober se.
0: Mí slova lítaj nad barem. Aha. Dnešní noc skončí pro barem. Aha. Bavím se slovním fotbalem. Jsem černý.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání, no a na drátě teďka Tomáš. Čau Tomáši.
2: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Tak jak se máš dneska?
2: Mám se výborně.
1: Jo, he, tak to hrozně ráda slyším. To v případě, když jsi takhle pozitivně naladěný, prosím tě, já teďkon, že jo, jsem dokončila tu školu, začíná mi ten jako správný dospělácký život. Co říkáš ty, na co se můžu nejvíc těšit teďka?
2: No, dobrá otázka.
1: Pojď mi dát jednu pozitivní věc. Prosím.
2: Asi, že budeš pracovat už.
1: Jo. No to je dobrý, jakože si budu vydělávat své vlastní peníze.
2: Jo, asi tak nějak.
1: OK, takže peníze a já ještě beru, že opravdu, myslím si, že víkendy ještě jako dostanou nový nádech, protože se během těch víkendů nebudu muset učit. Ale opravdu je budu mít volný.
2: Jo, to je pozitivum, že se nebudeš teď muset učit.
1: Jo, jo. Takže říkáš teda dospělácký život, výhoda v tom, člověk se už nemusí učit. Jako memorovat.
2: Jo, přesně tak.
1: Jasně, ale jinak samozřejmě člověk se učí celý život, já vím, Tomáši. Hele, ale díky, tak to si mě teda, řekla bych, navnadil tak jako na půl, ale jako věřím tomu, že to jako doklepno, že to bude dobrý. Prosím tě, co ty, co si necháš zahrát?
2: Prosím tě, dneska si nechám zahrát Black Eyed Peas, The Time, pro tebe a pro všechny posluchače.
1: Dobře, tak jo, hele, mám to tady pro tebe, měj krásný den, ať ti to utečeno a dospělácky se už můžeme těšit teda na ten volnej víkend potom. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Tak super. Tomáši, měj se krásně, čau.
2: Děkuju, ahoj.
1: Dík, ahoj, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: FM.
1: Miluju mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluju mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a ráda bych tě pozvala na Street Manii. Ta proběhne, tahle ta skvělá akce už 19. září, to znamená tuhle sobotu na střeše obchodního centra Futurum v Hradci Králové. Rozhodně si to nenech ujít, akce začíná už ve 3. No a o co jde? Prosím tě, bude to taneční show skupiny T-Base a jejich hostů, takže bude tam spousta skvělý street dance hudby a taky street dance jako takovýho, takže hele, uvidíš nový prostě a starý hip-hop, bude to paráda. No a pozor, máme tady taky hlavního hosta, kterým je slovenský rapper Shimmy. Ten tam bude mít koncert zhruba od nějakých 19 hodin, takže to si rozhodně nenech ujít. 19. září, start už ve 3 v Hradci Králové, centrum Futurum. Užívej a ještě dáme počasí. Mrkneme na to, jak máme venku. Momentálně máme v Praze nějakých 17 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky jak by smet. Dnešní maxima 20 a jednoduše pršet nebude, což je krásný. Ani zítra pršet nebude a bude taky kolem 20. To je parádinda. No a když se podívám teda na tu sobotu, no vidíš to, tak to bude taky krásný. Takže rozhodně vyraž nahoru na to Futurum, protože počasí ti rozhodně bude přát.
1: Spin Radio.
2: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
3: Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se na

0: na Vysočině. 104.1 FM.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na Aliana.cz.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání, tentokrát od Štrůdla.
2: Čau, zdravíme všechny spinnery, Štrůdl, Panda, čau. Prosím tě, Vicky, zahraj nám tam Antarktidu od Sergeje, ať to trošku schladíme, děkujem. Čau.
1: Jasný, mám to tady pro vás, pánové, je to pravda, 20 stupňů Celsia na podzim, no tak to jsou v létě 40 ekvivalentem, jo, takže pojďme, normálně kabát ještě můžeme sundat, ať nám není takový vedro a schladíme se Antarktidou. Trošku toho studeného vzduchu na vás, Radio Spin.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím. Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda.

0: Spin Talk. To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
1: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
0: Je to prostě, tak.
1: To je vlastně dobrý.
0: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
1: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
0: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
1: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
0: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
1: Jasně.
0: Tak ne.
1: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
0: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, že jdeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
1: Dneska v 7 večer do Spin Talku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Spin. Vicky tady s tebou, samozřejmě, že taky komunikátor, kde hraju pečky podle tebe. No a teď už tady mám Davida.
1: Čau, Spineři, tady David. Prosím, Vicky, zahraj mi tam prosím ty písničku od Smekva na Meska. Bude to jenom pro tebe, že jsi dokončila dobře ty zkoušky.
0: Davide, děkuju moc. Meskala, mám mega ráda od Smeka. To rozhodně sdílíme. A ještě jednou díky moc za všechnu tvoji podporu, protože právě David mi tady posílal taky tracky. Takže díky moc, je to taky tvoje zásluha. No a jdeme si to teďka pustit, jdeme to tady pořádně rozjet, hejbni si bokem, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
3: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: jako bych nikdy neřekl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a musím říct, že snad asi kapelu Arrested Development nemusím ani vůbec představovat. Znáš samozřejmě všechny jejich pecky, People Every Day. A nebo taky Mr. Wendell. Go ahead, Mr. Wendell. No jednoduše, tuhle kapelu musí znát určitě jako svoje boty, prostě ty se podíleli vlastně na hiphopové scéně, jsou úplnými legendami a podílejí se stále, protože právě dneska je můžeš vidět v Lucerně Music Baru, vstup bude od 7 hodin, já si myslím, že ty si rozhodně nechceš nechat ujít, protože do té doby vlastně, než nastoupili Arrested Development, tak hiphop byl fakt takový jako gangsterský, drsnej, no a najednou přišli Arrested Development a to dostalo úplně jako jiný šmrnc najednou, jo, ten hip-hop. Prostě najednou to byl takový rap, soul, funk, gospel, afrocentrický vlivy, no prostě bylo to úplně něco jiného, takového svěžího a jsou skvělý prostě dodnes. No a pozor, aby si se mohl pořádně naladit na ten dnešní koncert v Lucerně Music Baru, tak dneska speciálně bude u nás ve vysílání Rádia Spin právě Arrested Development, celá kapela. Woo! To znamená, můžeš se těšit, už teďka odpoledne od 14.30 budeme mít tady přímo ve studiu s Jirkou právě Arrested Development, tak rozhodně laď, poslouchej, opraš si svoji angličtinu. OK, ladies and gentlemen, spinners, please fasten your seatbelt. This journey is about to begin. This is gonna be awesome. Takže enjoy, enjoy. No a budeš tady mít s nima rozhovor, ty bláho. Ajně, tyjo, Jirka, doufám, že už oprašuje. Tak jdeme na to. Teď jdeme na dopravu, 14.30 dneska. Rychlá doprava na rádiu Spin. Koukám na to, prosím tě, máme momentálně, co se týče regionu, jsme v pohodě. Mířím na dálnici, tady je nehoda na D1 na 178. kilometru ve směru na Brno, v okolí Ostrovačic. Pozor na to, prostě je tady kolona, protože tady jednoduše byla nehoda. No, tak doufám, že jsou všichni v pohodě. Teď už jsem v Praze, tady máme totiž taky nehodu a to na pražském městském okruhu na 19. kilometru ve směru na D1. V připojovacím pruhu se tady ztrazil nákladák a osobák, je to v okolí Ořecha. No a pozor, crash je taky na městském okruhu na 5. května přímo před Kačerovem. Tak teď už jsem v tunelu Mrázovka, tady je taky nehoda a pozor, crash je taky v ulici Lešanská a v ulici Ďáblická. Tohle to je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět. Radio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání a poslední song na přání, který tady mám pro Ondřeje. Ondřej, čau.
2: Ano, poslední track vyžere Ondřej, díky.
1: Je to tak, je to tvoje. Prosím tě, my jsme to ani nestihli jako skonzultovat, co by to tak jako mohlo být, jo, takže teď budeš překvapovat i mě hodně.
2: To je dobře.
1: Už teďka, úplně živě.
2: Prosím tě, dal bych si nás a Got Yourself a Gun.
1: Got Yourself a Gun. Jo, tak to si myslím, že by mohlo jít. To tady
2: taky
1: normálně mám. Jo. Hele, a máš rád právě i Arrested Development?
2: Právě, že hned jak si to vyhlásila Péteru, tak jsem psal klukům, jestli nezajdem, že mám dneska volníčko večer
1: no. A
2: zajímalo by mě to, ale zatím jsem single, takže zatím to moc nevypadá, tyjo, a já nikam sám nepůjdu, prostě potřebuji svý boys.
1: Ondřej, ale prosím tě, teď to je úplně nejlepší. Mimochodem, teďkon je nová studie, která říká, že self-dating, takzvaně vyrazit si sám, je mega zdravý. Je to dobrý prostě pro tvoje sebevědomí, taky proto, že prostě děláš něco sám pro sebe a navíc tam můžeš i někoho potkat. Ondřej, kašli na boys prostě, ty jestli nepůjdou, ale tak přijdou vohodně.
2: Já to radši zapikám, žádnej self-dating, tyho nepotřebuju, mám to tam starou. Takže asi strávím večer radši s ní a s čoklama.
1: OK. Hele, takhle, jako já ti držím palce, já se rozhodně jakoby ti držím palce, aby prostě boys se ještě ozvali a abyste večer vyrazili, protože si myslím, že to bude skvělý. No a minimálně už teďkon si můžete naladit, ať ještě poslouchej teďkon Jirku, protože v 2:30 Arrested Development budou tady živě v éteru. Takže
2: těším
1: si můžete poslechnout.
2: Rozhodně si pustím a boys uvidím v neděli na fotbale, takže no harm, no foul. Jak se říká, že?
1: OK. Hele, Ondřej, tak já už to tady mám pro tebe, pro kámoše. Hele, jestli teďkom poslouchaj kluci, vemte toho Ondřeje, jo? On by fakt chtěl jít. Tak jo. Mí krásný den, čau, držím palce.
2: Ahoj,
1: ať to dneska dopadne. Rádio Spin.
2: Díky, ahoj.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky Jirka.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Čau Jirko. Hele Jirko, ty máš dneska odpoledne jako tady velkou návštěvu, ale.
1: No mám tady velkou návštěvu, mají za mnou dorazit Arrested Development, který mají dneska v Praze koncert, takže doufám, že dorazej a pokecáme.
0: No to je úplně skvělý, já teda musím říct, že jsme říkali jako, že je to velký host a oni jsou fakt jako, jich je hodně.
1: Je jich hodně.
0: Možná, je jich jako pět.
1: Aby se sem vešli vůbec do toho
0: právě,
1: studia.
0: Jako kdybyste se mrkli rozhodně na fotky z našeho studia, tak víte, že je to tady takový jako malý, prostě bude to takový hodně intimní ten rozhovor.
1: No tak prostě tělo na tělo.
0: Bude to tělo na tělo. No a Jirko, co, už máš oprášenou ajnu?
1: No, musím ještě teď projít nějaký slovíčka v rychlosti, radši.
0: Hej, to je mega dobrý. A budeš potom se loučit jako taky anglicky, že budeš říkat, jako jak vždycky říkáš, peace, takže tam tady taky za náš peace.
1: Jasně, tak peace je prostě univerzální, to můžu použít úplně všude.
0: Já bych řekla, že tady je z toho úplně jasný, že Jirka anglicky umí úplně bravurně, to znamená, že opravdu se máš na co těšit, prostě rozhovor bude.
1: Vlastně proto jsem byl vybraný já, protože tady vždycky zazní každý den moje peace. A z toho prostě Roman usoudil, hele, to je ten člověk, který to zvládne.
0: Tak to asi miluju. Takže teď se bojím toho, že já říkám bonjourka s Vicky.
1: No tak za chvilku tady budeme mít nějakou francouzskou návštěvu.
0: Tak ti řeknu, že... Tak toho se bojím, já bych si taky oprášila nejen slovíčka, tyjo. Celou francouzštinu, neumím nic, jenom bonjour, to je celý.
1: Já jsem chodil asi 8 let na němčinu, umím asi tak 3 slova, takže vím, že je taky nemám vytahovat.
0: Ale naštěstí dobrý, protože Arrested Development jsou amíci, takže to půjde. Hele, tak užij si to s nima, já budu bedlivě poslouchat, těším se, co ti prozraděj.
1: Taky se těším.
0: Taky o dnešním koncertě. No a já už se jenom mrknu rychle na to, jaký máme počasí, jestli nám Arrested Development nezmoknou cestou. A věřím tomu, že ne, že přijdou suchou nohou, protože momentálně máme v Praze 18 stupňů Celsia a polojasno. Odpoledne budeme mít až 20 a pršet rozhodně nebude, a to ani zítra. Dneska, zítra, oba dva dny kolem 20 stupňů bude příjemně i v sobotu. Hele, bude to krásný, máme před sebou krásný dny.
1: Babí léto úplně.
0: No, úplná paráda. Já jsem nadšená. Tak jo, hele, tak užívej s Jirkou teďkon Spin Extra, potom taky s Márou chill na Spinu, no a slyšíme se zase zítra. Čau, čau. Spin Radio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: tam forete, slyšíš tam to? Nic neodloučí, pan Pavlouči. Jo, neodloučí, pan Pavlouči. Sít nebo někdy, tam jsou dvojí. Pozor, to vás se mi navazuje. Nešahejme do toho refrénu. Máš to k***ti, vole, vzjebni, vole, neumějí, vole, tak stařit, vole.
1: Napiš si na svůj Twitter, že už se nenarodí další Jirka Šlitr. Každá babka ti to poví, že tady chybí nové odřech nový. Český humor ty tak trochu strádá. Samý vexlo a samá S.

0: What's up, zdraví tě 3D World, 3D svět, víš kam jdeš, anebo si dead, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Raz, dva, jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě, neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Jak už jsme tady před pár minutkama společně s Vicky naznačili, tak dneska to bude speciální, protože za hodinku a půl by se měli dorazit Arrested Development, který dneska budou vystupovat v Praze. My před tímhle jejich velkým koncertem si tady ještě společně pokecáme, takže na to buď rozhodně ready. Koukneme taky na nový spojení Jamesa Cola a Huga Toxe v novém projektu K.O. Crew. Po celou dobu samozřejmě taky budu hrát přesně podle tebe, tak tu můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a já se samozřejmě budu těšit na všechny bangry, které tady od tebe dostanu. Tak jo, můžeme to odpálit. Čtvrteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, dneska je ten den, kdyby se po více než 25 letech měli vrátit K.O. Crew. Takže spojení Huga Toxe a Jamese Cole opět nastane. Dneska budou vydávat EPčko pod teda touhle crew, která vznikla ještě daleko dřív než vlastně populární Super Crew. Navíc se tentokrát celýho zvuku chopí Idea, takže ten se postará o to vlastně, jak to album bude znít. Text samozřejmě James Cole, Hugo Tox a venku už máme i jednu vlašťovku s názvem Jeho sádlo. Myslím si, že k tomuhle tracku dostaneme taky videoklip, protože jsem viděl nějaký teasery, nějaký ukázky na Instagramu, takže myslím si, že dneska večer to dropne společně s tím EPčkem. Každopádně rozhodně buď na to ready, protože si myslím, že spojení Jamese Cole a Huga Toxe, to je něco, co nám tady opravdu dlouho chybělo a fanoušci na to opravdu dlouho čekali, takže konečně můžeme být rádi, že je to tady. Tak večer poslouchej K.O. Crew, no a my teď pokračujeme s hudbou na Rádiu Spin.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Dnešní ráno bylo jiný. V pondělí nám zavolal Lukáš.
2: Já jsem chtěl skateboard.
1: No a protože jsme v rádiu, protože umíme emoce, zážitky, tak jsme pro vás nachystali boží překvapení, o kterém jsme vám ani neřekli. My jsme totiž našli týpka, který skate má, a propojili jsme ho s Lukášem. V ranní show, naživo, dnes. A tohle byl výsledek.
3: Já mám pro tebe jedno takový malý, nebo vlastně jako velký překvapení. Tak trošičku jsem ti sehnal Santa Clause. Protože na drátě číslo 2 mám Jindru. A Jindra by ti chtěl něco říct, Lukáši.
4: Ahoj, Luky. Prosím tě, v pondělí jsem tě slyšel a vzpomněl jsem si, že mám jeden skateboard ve sklepě, kterým jsem jezdil párkrát a jen se tam tak válí. Takže kdyby si chtěl, tak je tvůj.
1: Ne.
2: Ježiši, no,
1: Luky, kámo, naprosto to chápem. Dostat skate v 7.30, tak já bych taky nemluvil. Vlastně takhle, já bych do té školy ani nešel. Kámo, stejně je to hustý. Propojit dva světy. Ten svět se skatem a svět bez skate. To prostě umíme jenom my. Na Rádiu Spin. A zítra se na tebe zase těším. V 6 ráno. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 hlásí velký zdržení u 33. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Obousměrný zdržení hlásí taky D1, a to u 20. kiláku, no a na D1 si ještě postojíš taky při příjezdu do Brna, kde se to začíná štosovat od 165. kilometru. Regiony aktuálně vypadají, že jedou naprosto bez obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady velký zdržení aktuálně hlásí Štěrboholská spojka, která je zasekaná obousměrně, k Belská ulice, tak hlásí taky štosovačku, a to ve směru na Hloubětín, do Břížská směrem na Strahovský tunel, tady vidím jednu nehodu a z tohohle důvodu si tam taky postojíš. No a když už jsme u těch nehod, tak jeden kraj hlásí taky ulice Horoměřická, Ďáblická nebo třeba taky Jeremiášova. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Ne. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Po celý odpoledne tady samozřejmě hraju přesně podle tebe. Mám tady už od vás jeden vzkaz, tak jdem na něj.
1: Čau, tady Šimon. Zahrajte mi prosím Iza a pro mýho bráchu Štěpána, který teďka jede se mnou k zubaři. Dík moc.
0: Ajajaj, no zubař, to nikdy nevěstí nic dobrýho, ačkoliv teda potom to vždycky dobrý je, ale ten strach se zubařů, já to v sobě prostě mám, věřím, že někteří z vás taky, ale doufám, že vám to dobře, kluci, dopadne. Pouštím vám tam samozřejmě jednoho Iza.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, pokračujeme ve čtvrtečním Spin Extra. Zanedlouho by měli dorazit Arrested Development, který dneska vystoupí v Praze, takže ještě před tímhle jejich velkým pražským koncertem si tady společně pokecáme přímo v éteru, takhle exkluzivně, takže na to buď určitě ready. Řekneme si taky ale o tom, jak vypadal včerejší zahajovací večer třetí řady Zrádců, který teda už oficiálně odstartovali na Prima Plus. Bylo to velkolepý, takže všechny podrobnosti ti samozřejmě taky prozradím a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak tu můžeš i ladit svoje oblíbené tracky. Jdem se ještě podívat, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se zítřka týče, tak tam bude stejně tak jako dneska, takhle skoro jasno a maxima se nám vyšplhají na 21 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

Ladíš Radio Spin. Včera nám oficiálně odstartovala třetí řada populárních zrádců. No a ten start byl pojatý opravdu ve velkým. Proběhlo to v Kongresáku v Praze a krom toho, že jsme tam viděli první epizodu, tak jsme tam taky viděli, řekl bych, divadelní představení, který se předtím odehrálo. Samozřejmě Vojta Kotek, jak jinak, co by hradní pán, přijel na koni. Dokonce nejenom, že na koni přijel, ale proskočil obrazem na stage, na kterou teda s tím koněm pak došel a vlastně měl tam takovej obrovský monolog, kde na tom koni mluvil. Bylo to opravdu velký, silný, no ale nejhlavnější je ten samotný díl. Já ti tady nebudu prozrazovat žádný podrobnosti, na to se samozřejmě podívej ty sám, buď to na Prima Plus, nebo pak normálně v telce. Každopádně ale myslím si, že letos to bude ještě víc vyhrocenější, ty lidi si budou ještě míň věřit a myslím si, že se opravdu máme na co těšit. Takže vy všichni, co zrádce máte rádi, stejně tak třeba jako já, tak myslím si, že si to letos užijete. No a já chci taky připomenout, že i letos se budou zrádci promítat v kině, každý díl pojede v kině. No a to znamená, že i my tady na Rádiu Spin budeme soutěžit o lupeny právě na tyhle premiéry do kina. Takže když budeš zrádce sledovat a budeš poslouchat Rádio Spin, tak si budeš moct dát ty díly s náma i v kině. Posloucháš Rádio Spin?

Posloucháš Radio Spin, máme tady čtvrtek, to znamená, že víkend opět klepe na dveře, no a ty si možná říkáš, co o víkendu budu dělat. No tak, když vyrazíš v sobotu do Hradce Králové, tak tam tě čeká od 3 hodin od odpoledne akce s názvem Streetmania a bude to vlastně show taneční skupiny T-Base a jejich hostů. Bude tam taky ale spousta muziky, ať už DJové, tak taky rap. Vystoupí tam třeba slovenský rapper Shimi. Zároveň tak je tohle vhodná akce i pro děti, protože tam bude taky spousta workshopů a tak dále. No a co je nejdůležitější, tak celá tahle akce je úplně zdarma, takže tam můžete vyrazit každej zadáčo. Je to teda v sobotu ve 3 hodiny a odehraje se to na střeše obchodního centra Futurum v Hradci Králové. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 stále hlásí velký zdržení u 29. kilometru. Štosuje se to tady obousměrně, takže určitě na to dávej bacha. Bacha potom dávej taky na D6, 21. kilometr hlásí štosovačku ve směru na Rakovník. No a na D1 si postojíš při výjezdu z Prahy, kde se to štosuje až po 25. kilák. Regiony, tak ty aktuálně vypadají, že jedou naprosto bez obtíží. Co se pak týče Prahy, tak tady vidím štosovačku na Štěrboholský spojce, tady si postojíš obousměrně, Průmyslová směrem na Hloubětín, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, Dobřížská ulice ve směru na Strahovský tunel, i tady se to štosuje, no a vidím tady taky lehký zdržení v ulici v Holešovičkách a to směrem na Bubenečský tunel, takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
1: Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se na směnu.

0: Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s pořadem Spin Extra a hostem je tady dneska Speech z Arrested Development. What is currently next for Arrested Development? Are you working on any new music?
1: Yeah, we just released an album last year on the 4th of July, which is Independence Day for the United States, and it's called Adult Contemporary Hip Hop. But we're working on new music now. We've been working on it for probably about a year. We'll probably release it in 2027. Doesn't have a title yet, but I think it's probably our best music that we've ever done. Definitely know lyrically it's superior to anything we've done. And yeah, we're just, you know, just continuing to create. We get a lot of inspiration when we're on the road. You know, a lot of new crowds, a lot of new faces. Reminds us of a lot of our fans and just, you know, the impact that we do have in this world. So yeah, it inspires us to get in the studio.
0: Arrested Development minulý rok vydali novou desku a s další deskou tak neváhaj a budou ji vydávat nejspíš už příští rok. Deska ještě zatím nemá název, ale Arrested Development jezdí po celém světě a z celého světa sbírají vlastně věci a motivaci, nebo teď mi vypadlo to slovo, jak se to řekne, inspiraci, která vlastně pak jim pomáhá v té tvorbě. If you could look back at the start of your journey in early 90s, what piece of advice would you give to your younger selves?
1: You know, I would say just take your time, do great music, don't feel the pressure of continuing to make hits, you know, because our first album did so well. We had three really big hits, and I would tell my older self, like, you know, relax, make sure you just continue to take your time, you know.
0: Ptal jsem se vlastně na to, jakou radu by dali svýmu mladšímu já, tak v podstatě je to jenom neusnout na vavřínech a prostě stále makat a pracovat, i přesto, že se vám prostě daří, nemusí to být na furt. Arrested Development dneska večer budou mít taky velký koncert v Praze a proto je s náma tady ve studiu taky Lukáš. Ahoj Lukáši.
2: Ahoj, zdravím.
0: Lukáši, ty organizuješ ten koncert, nebo jaká je vlastně tvoje role?
2: Já pracuji pro Lucernu už 15 let, ale zároveň pořádám spousty popových koncertů. My máme v Lucerně takovou sérii, která se jmenuje Boombox Parties, už 17-18 let, něco takového, co znamená desítky hiphopových koncertů, zároveň reggae věci, takže to je moje práce, produkce muziky, která z mýho pohledu dává smysl a nějak s náma rezonuje. A Arrested Development rezonujou už od pradávna.
0: Můžeš nám ještě v rychlosti prozradit něco o tom dnešním koncertu, na co se třeba lidi můžou těšit a popřípadě, kdyby ještě někdo váhal, jestli tam dneska vyrazit, má ještě vůbec možnost se tam dostat?
2: No určitě neváhejte, protože tuhle tu kapelu vidět naživo je opravdu jeden z nejlepších hiphopových koncertů, který můžete vidět a je to prostě živá kapela, je to skvělá energie a lístky jsou normálně na stránkách musicbar.cz nebo na GoOutu. Důležitá informace k tomu, otvírá se už v 19 hodin, na začátku hraje svůj warm-up set DJ Ramel do 8 hodin a v 8 hodin bude takový malej opening act Jazzy Le Pass a Jacob Carl, který vydali nějakých pár týdnů zpátky nový společný album, tak dají nějakých 25 minut jako opening act a Arrested Development už 20:30 a potom after party s Poetou.
0: No zní to opravdu nabitě, takže opravdu vy všichni, co na dnešní večer nemáte plány, vyražte, protože je to unikátní zážitek, který tady jen tak neuvidíte a neuslyšíte. Okay, to wrap things up, do you have any quick special message you'd like to share with your fans from Czech Republic before they see you on stage tonight?
1: Yeah, I very much appreciate you guys. Thank you for supporting us. You guys have been selling out our shows actually for years as we come to Prague. I hope tonight is going to get sold out. And please sign our mailing list on our website. It's arresteddevelopmentmusic.com. That makes a big deal for us. We're able to contact you, let you know about our new music, let you know about shows and what we're doing. We're doing a lot of special things right now. It's a very renaissance time for the group. So yeah, just thank you for your support.
0: Arrested Development a Speech děkuje všem českým fanouškům hlavně za podporu. Můžete se taky přihlásit k jejich newsletteru, kde vás budou informovat o veškeré nové hudbě a tak dále. So thank you so much for being here.
1: Yeah, thank you for having me.
0: I wish you the best for tonight's show and
1: appreciate
0: for the
1: it.
0: Rest of your tour and enjoy Prague.
1: Thanks, man.
0: Thank you so much.
1: Peace.
0: Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, tak před malou chvilkou tady už odešel Speech z Arrested Development, skupina, kterou dneska čeká velká show v Praze. Lístky stále jsou, takže rozhodně upaluj na internet a pořiď si i ten svůj, protože slyšel si, že to opravdu bude show, která bude stát rozhodně za to. Já za sebe musím říct, že Speech byl strašně milej, strašně skvělá energie s ním vlastně přišla, když přišel sem do studia, a bylo to velice příjemný. Doufám, že to bylo přínosný i pro vás, pro posluchače, že jste si to taky užili. My ještě tady ale samozřejmě nekončíme, dál pokračujeme s pořadem Spin Extra, i dál tady taky hrajou Přesně podle tebe, no ale ještě předtím se taky mrkneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, je tam polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se pak zítřka týče, tak tam bude stejně tak jako dneska polojasno, maxima ty se vyšplhají na 21 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Dorazte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.

furt je to stejný. Věřil jsem, že s pádem Komanče něco se změní, že práskači utečou, zůstanou věrný, že zmizej nám z života myšlenky černý. Furt je to stejný, byl jsem fakt bláhovej, že se to změní, že budeme svobodní, zůstaneme.

Posloucháš Radio Spin, už je to nějaký ten den dozadu, možná týden dozadu, co Messi oznámil, že bude končit vlastně se svým nároďákem, s argentinským nároďákem. No ale jestli jsi myslel, že už si ho viděl naposledy, teda v barvách Argentiny, tak to naposled nebylo, protože Messi si zahraje ještě poslední rozlučkový zápas právě za nároďák a proběhne to teda už 6. října v Buenos Aires. Bude to vlastně jeho oficiálně poslední zápas za reprezentační kariéru a poté to už oficiálně teda ukončí. Tenhle je jejich poslední zápas, tak bude proti Beninu, takže jsem sám zvědavej, jak to dopadne. Samozřejmě přeju Messimu, aby v tomhle posledním zápase za nároďák nastřílel, co nejvíc gólů to půjde, protože si myslím, že je to opravdu člověk, který celému světu fotbalu dal tak hodně, že prostě je to člověk, který s tím fotbalem bude spojený zkrátka navždy. Jestli končí svoje angažmá i v Americe, kde stále hraje, tak to nevím, ale řekl bych, že tam stále hrát bude, že tenhle závěr se vlastně týká jenom jeho reprezentační kariéry v týmu Argentiny. Takže velký shoutout pro Messiho, posloucháš Radio Spin. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: Dobrý den, na rádiu Spin začíná lekce angličtiny. Dnešní fráze se ti bude hodit ve chvíli, kdy budeš chtít někoho odpálkovat nebo umlčet. Pustme si nejprve anglický originál. Režie. Zavři ústa, zavři ústa.
1: To je moc slabý, jo? Nebej se být tvrdší, pojď znova.
0: Mlč, mlč.
1: To je přesný. Pouštím znova.
0: No dobře, já to teda řeknu. Drž hubu, drž hubu.
1: Máme to.

sexy.

Posloucháš Radio Spin, máme tady čtvrtek, no a to znamená, že v 7 hodin večer tě čeká další Spin Talk, kam za Romanem tentokrát dorazí Nobody Listen, takže bude řeč mimo jiné třeba o jeho adiktech a o spoustě dalších věcech. Zajímavý rozhovor, takže si to rozhodně nenech utéct. Jinak taky připomínám, že všechny rozhovory, všechny Spin Talky, které tady v éteru proběhly a ty si je třeba z nějakého důvodu nestih, tak si je můžeš dát zpětně, a to buď to na našem YouTubeovém kanále, nebo taky na našem Spotify kanále, a je tam toho opravdu hodně, že si vybere skutečně každej. Jen tak namátkou tady vidím rozhovor třeba s Redzedem, Řezníkem, Katem, Hugem z Gufrau, je tady taky DJ Rockstar, Maniak a tak dále a tak dále. Samozřejmě tam jsou i lidi z nehudebního světa, jako třeba Zdeněk Polreich, jsou tam třeba bývalí hráči ze Zrádců, samozřejmě tam je třeba taky Pragoholik, což teda ta hudba je. Každopádně myslím si, že si tam skutečně vybere úplně každej, takže dneska v 7 hodin večer Spin Talk tady v éteru s Nobodym, no a všechny ostatní Spin Talky na našem YouTube a taky Spotify Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak jdeme se podívat, jak to vypadá na dálničních tazích. Velký zdržení hlásí D1, kde si postojíš přímo při výjezdu z Prahy a je to tady zasekaný až po 25. kilometr. Taky příjezd do Brna na D1 nejede úplně ideálně. Tady se to štosuje od nějakého 180. kiláku. Na D11 31. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku a postojíš si taky na D10 21. kilometr směrem na Prahu hlásí taky zdržení. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, mrkneme rychle na silnice v Praze, tady si postojíš v Dobříšské ulici, kde se to štosuje obousměrně, jižní spojka ve směru na Barandák, tady se to taky štosuje, Bubenečský tunel, tady si postojíš ve směru na Povltavskou, no a vlastně celá Povltavská společně i se spojovací hlásí taky zdržení, no a zdržení hlásí taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flašce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to
2: vlastně,
1: tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc to lidi, no, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože tak. Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, že jdeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
2: Dneska v 7 večer do Spin Talku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: na tebe. No a my před sebou máme dnešní poslední track na přání v rámci pořadu Spin Extra a o ten se tady postará Honza. Čau Honzo.
1: Čau brácho, čau, já tě zdravím.
0: Tak Honzo, já tě taky zdravím, co zahrajeme?
1: Prosím tě, zahrajeme tam Sergeje, skladbu Rozený vrah.
0: Yes.
1: A chtěl bych to zahrát pro všechny chábry, který jsou momentálně za Mřížema, konkrétně pro kluky do Jiřic, bude to na Trešňák, na 31, na 32. Prostě pro všechny bráky a teď zkazem, že to jednou skončí, kluci.
0: No tak jo, tak já samozřejmě jednoho Sergeje hážu do éteru. Díky moc za tenhle banger a měj se hezky, Honzo. Čus.
1: Tak jo, brácho, ahoj.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.
3: Já jsem ten Daniel Míchaný z DMT. Rozený vrah a PIMP. Po mě s červou stovkou AMG. Respekt je vždycky.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, já už se s tebou pomalu budu loučit, no a střídat mě tady bude samozřejmě Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Mára se tady dneska rozplýval nad vinylama, který si tady prohlížel.
1: Miluju vinily, miluju.
0: Ty seš, řekl bys o sobě, že seš sběratel?
1: Sběratel je asi silný slovo, zatím těch vinylových desek mám doma. Já osobně třeba jakých 15, 20, něco takovýhleho, táta, tak ten toho má jako fakt mraky, ale já osobně, moje soukromá sbírka je poměrně ještě jakoby malá, ale je to něco, co mě zajímá, cítím něco, že se to vrací nejenom v zahraničí, ale i u nás. V Loděnici je mimochodem největší výroba na vinylu u nás v České republice a myslím si, že i v Evropě a možná jedna z největších i na světě, dokonce bych si troufnul i říct. Okay. Takže ten vztah k těm vinylům mám, baví mě to a koukám teďka zrovna jako na Aukro, co se tady prodává za český vinily, co tady lidi házejí jakoby do aukce a už někdo tam dropnul hnedka toho Iza, to EUP, jo. Přišlo mi to předevčírem a už je to tady na Aukro.
0: Hele, a koukáš takhle spíš po novějších věcech nebo nějaký spíš starší?
1: No, jak kdy, jakože samozřejmě, když vím, že má něco vycházet, třeba ten Izo, tak to byla, myslím si, že dvoudenní akce, kdy jakoby to na víkend spustili a prostě kolik se toho objedná, tolik se vyrobí a tolik se dodá a nic víc navíc. Ale občas teďka třeba Nintendo, tak ten dropoval 7 album a bylo to 7 let od tohohle, co to vyšlo, takže v rámci toho vytvořil i vinily, který taky zase jenom na počet prostě to dropnul. A přijde mi to super přístup a je to něco, co jakoby vlastníš, je to hezký, prostě to, ten cover toho Iza s těma hvězdama je skvělej, vypadá to hezky u mě v pokoji a mám z toho fakt jako radost a ten prožitek z té hudby je prostě lepší.
0: A máš i gramec, spouštíš si to někde?
1: Samozřejmě, já to mám k práci. Já fakt jako pokud stříhám nějaký videa nebo něco dělám, tak si prostě pustím ten vinyl a jedu. Mám to pustěný vzadu, mám fakt krásný zesilovač, takovej lampovej, takže on ještě svítí a je to takovej příjemný vibe a líp se mi pracuje.
0: Každou hoďku se musíš protáhnout, abys to otočil.
1: No hoďku, tyjo, kež by hoďku, ono to je zhruba takových, já myslím, že to je 15 minut, co vejde, zhruba. 15-17 minut se vejde na jednu stranu. A ještě ten ISO, on není zas tak dlouhý, on myslím, že má nějaký 40 minut, něco takovýhleho, ale je to na dvou vinylech, protože se to nějak asi nevešlo úplně celý zhruba, takže tam to otáčíš třeba po 10.
0: To si říkám, že to teda musí být asi jako docela běžný, že tam těch vinylů je víc.
1: Ale přesně, zase si odpočneš trošku od té práce, vrátíš se, otočíš si desku a zase jedeš další tracky a tím, že to nevidíš ten playlist, že jo, tak jako jo, teďka tady ten track, yes, tak to je nejvíc.
0: Nemůžeš to skipnout?
1: Nemůžu to skipnout, musím to doposlouchat, to je taky, že jo, samozřejmě pro naší generaci attention span, prostě chceš to přeskočit na ten jeden dobrý banger, tak jako za mě je to skvělý.
0: No tak super, tak vy všichni milovníci vinylů, tak tady si teď můžete s Márou o tom pokecat, můžete si společně plácnout. Ještě než jsem ale Máru pustím, tak se taky podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 19 stupňů, je tam skoro jasno, podobně to vypadá po celém zbytku České republiky. Zítra to bude vypadat taky dost obdobně, maxima ty se vyšplhají na 21 stupňů. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou, no a my se slyšíme zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin, peace.
3: Spin Radio.
4: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
7: Nově to vysíláme na 90 FM.
6: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
8: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
9: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
10: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára a teďka startuje Chill na Spinu. Dohrál ti tady Izo, Hip Trust. Jestli jsi ještě neměl tu možnost vidět nový video od Mikýře a taky velký rozhovor s Izem, tak právě o tomhle tracku Hip Trust se tam vede docela často řeč, protože na něj byly docela velký hejty, nebo jeho fanoušci to nevzali úplně nějak pozitivně, říkali, že to je docela slabý track. No a díky tomu vznikl i banger Miluju mě nenávidět.
1: Sorry, moc nepiju pivo a sorry, moc nešibu koks. Sorry, já fízlovi nepovím, sorry, já nepeču z ops.
0: Takže takovýhle zajímavosti se můžeš dozvědět v novém rozhovoru Mikýře a taky Izomandiase, takže jestli si to ještě neudělal, hodina 40 kontentu na tebe čeká na YouTube. No a co čeká tebe v Chillu na Spinu? Za chvilku probereme návrat legendární pohádky po 18 letech. Po 18 letech se vrací skvělá pohádka, 100% ji znáš. Jako jsem přesvědčený o tom, že jsi ji viděl, že znáš tu úvodní znělku a že zkrátka si na to hnedka vzpomeneš. Takže za chvilku se hodíme recap, ale teďka zase hudba na Radiu Spin.

0: Čela Spinu, s tebou Mára, máme čtvrtek 17. září a já jsem ti před chvilkou říkal o dětském seriálu, který se vrátil po 18 letech. Možná si na něj zapomněl, možná už ani nevíš, někde tam vzadu v paměti a přemýšlíš 18 let od seriálu dětský, tyjo, co to jenom mohlo být, tak já ti to teďka samozřejmě připomenu a to naprosto legendární znělkou.
1: Znáte Bořka, všechno spraví, znáte Bořka, šikulu.
0: Ano, slyšíš správně. Bořek Stavitel se nám vrátil, ne tak úplně jako novej seriál, bohužel, ale v rámci reklamního spotu, ale udělali původní animaci a dokonce nakástovali i toho původního dabéra. Co to znamená? Že k tomu, aby vznikla 20. série, vůbec nic nebrání, takže my chceme novýho Bořka. Já doufám, že nejsem sám, protože tady ten seriál, moje dětství, a věřím, že nejsem sám a věřím, že byste to chtěli ukázat i svým dětem, prostě v novém kabátu. Tak doufáme, že se to stane, no a teďka jdeme na Gufrau, na Rádiu Spin.

0: Tak trošičku jsem ti sehnal, Santa Clause. Protože na drátě číslo 2 mám Jindru. A Jindra by ti chtěl něco říct, Lukáši.
1: No.
2: Ahoj, Luky. Prosím tě, v pondělí jsem tě slyšel a pomněl jsem si, že mám jeden skateboard ve Skotken, kterým jsem jezdil párkrát a jen se tam tak válí. Takže kdyby si chtěl, tak je tvůj.
3: Ne.
1: Ježiši, no, nemám to.
3: Luky, kámo, naprosto to chápem. Dostat skate v 7.30, tak já bych taky nemluvil. Vlastně takhle, já bych do té školy ani nešel. Kámo, stejně je to hustý. Propojit dva světy. Ten svět se skatem a svět bez skate. To prostě umíme jenom my. Na Radio Spin. A zítra se na tebe zase těším. V 6 ráno. Tak čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Půl hoďky na výjezdu z Prahy po D1 směrem na Brno. Zhruba až na 21. kilometr, začíná to zhruba už od nějakého 8. a taky na sjezdu z pražského okruhu. 15 minut na příjezdu do Prahy, ale to po D5 a 20 ještě před Brnem, taky D1, začíná to zhruba od nějakého 180. kiláku. V regionech tady vidím nehodu v Ústí, v ulici Přístavní, a je to tam dost nepříjemný, protože kolony jsou z obou dvou stran zhruba na 10 minut. V Olomouci se taky bouralo, a to v ulici Jižní. Jinak ostatní regiony vypadají docela v cajku, co se týká Prahy, tady je hnedka několik nehod. Votická, Rostylská, Vyskočilova, Strakonická, a to na druhém kiláku směr už Strakonice, kde si určitě počkáš, taky Jižní a Štěrbohovská spojka směrem na Průmyslovku, taky Argentinská, Vilzonka, Nuselák, Belská, Kulaťák v Dejvicích, taky Davidský tunel, taky samozřejmě pražský okruh 23. směr D1 kolem 15 a 15. kilometr směr Ruzyň kolem 10. Prostě všichni už vyrážejí na tu chatu, tak pokud máš dneska plánujet s autem, tak hlavně pevný nervy a opatrně.
1: Automotospin, tvoje

0: ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Attention, all you niggas, all you bitches.

0: Radio Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš čil na Spinu, s tebou Mára, máme čtvrtek, a.k.a. malej pátek, tak já doufám, že už se připravuješ na víkend, ale než se na víkend vrhnem, tak nás taky čeká pár soutěží a jedna odstartuje už rovnou zítra tady na Radio Spin ve Spin ránu. Prozradím ti na co, a to na zrádce, jak se zúčastnit. Tak to až za malou chvilku, protože teďka je ideální čas na to zahrát track na přání a to bude od Yoshiho a budeme hrát Chroustovi.
2: Yoshi, měj se teď, prosím, chtěl bych to věnovat jenom Honšovi Chroustovi.
1: Takže zdravíme Chrousta, údajně se jedná o přezdívku, takže ještě by mě docela zajímalo, jak takováhle přezdívka může vzniknout. Tak třeba se zeptám příště. Teďka Sergej B. na Radio Spin. Sergej B.
3: Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím,

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

Ostrava, narozená, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: Kongresu zrádců, premiéra byla ve středu v kongresáku, bylo to ohromný, já tam teda bohužel nebyl, ale viděl jsem záběry a bylo to teda zase fakt hustý. Co si Markus Kruk vždycky vymyslí s Vojtou Kotkem, je teda fakt zázrak a jsem rád, že takováhle nadupaná reality show u nás existuje. Každopádně bude se soutěžit, teďka už ne do kongresáku, ale do Sinestáru Anděl na druhou epizodu, jak už jsem říkal, která bude ve středu 23.9. Je to guest list plus jednička, takže můžeš vzít polovičku nebo přítele, záleží, kdo bude zítra soutěžit. Takže budu držet palce. Samozřejmě příští týden ještě soutěžíme o bike pásy, food karty do trailu parkák na Klínovci. Tak to je za mě jako skvělá soutěž. Ani si nepamatuju, kdybychom měli takhle zážitkovou soutěž tady na Spinu, takže rozhodně příští týden soutěž, určitě se během týdne ještě dozvíš víc informací. Jak jsem slíbil, než se dáme rap DNA, tak se ještě podíváme na počasí, aktuálně nějakých 20 stupňů plus minus pár stupňů, co se týká celé republiky. Vidím, že tady u hranic Uherského Hradiště trochu prší, ale jinak je celá republika ani bez obláčku. Večer se nám teploty stáhnou na 11, zítra polojasno 21 stupňů, sobota by mělo být slunečno, ale taky kolem 21. S tebou Mára, jak jsem slíbil, za chvilku rap DNA.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysokéškoly.cz. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysokéškoly.cz. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste

0: na Vysočině. 104.1 FM.
1: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

Ladíš čo na Spinu, s tebou Mára, Rap DNA a po pátý hodině tady startuje rubrika, kde vždycky rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem ti pouštěl krásný klavírní základ, který zněl přesně takhle. No a nebyl to pro tebe žádnej velký problém, protože to odhalil poměrně rychle. Jednalo se samozřejmě o Izomandiase a jeho track Designer Flow. Designer flow, M plus me close, na sobě designer jeans, M plus bandana na krku, dostanu to, chci. No a dneska pro tebe mám opravdu sample, není to jenom vykrádačka třeba nějakýho základu, mám tady pro tebe sample ze 69. od Hugo Montenegro a je to název skladby Classical Gas. Tak uvidíme, jestli ti bude stačit pouze 14 vteřinová ukázka. Pořádně si připrav uši, jdeme na to.

Tak ten sample je hodně v tom slyšet, i v tom originálním tracku a i v té ukázce, kterou si potom samozřejmě budeme pouštět z roku 2004. Tak uvidíme, jestli si poznal rapovou pecku, jsem na to zvědavej. Pokud netušíš, za chvilku přijdou i nápovědy.

skupiny nebo ze švédské scény, abych řekl správně, vzdává to hold writerům a lidem, kteří malují vlaky, stěny po celém světě, od Švédska přes Evropu, New York až po Jižní Afriku. No a hodně ostře tady ten track vystupuje proti tomu, jak ten systém a média nálepkujou všechny tyhle ty mladý lidi jako pouhý vandaly, a zdůrazňuje, že stěny skrze umění prostě vyprávějí příběhy, skutečný příběhy, a prostě je to prostě součástí téhle kultury a každý writer tady ten track rozhodně zná. Takže ještě jednou ti pustím dnešní sample.

0: Rap DNA s tebou Mára, máme po půl šestý, to znamená, že si jdeme odhalit a rozlousknout dnešní sample, ten zní takhle. Tohle je konkrétně ukázka od Hugo Montenegro, Classical Gas z roku 1969, kterou jsem tady pouštěl. A o pár let později, konkrétně rok 2004, švédská scéna tohle to vzala, vysemplovala a použila do svýho bangru. No a my si jdeme poslechnout, doufám, správný odpovědi. A tak posílal voiceovku Lukáš.
1: Ahoj, ale písečka, kterou hledáš, tak je promo, Dýš.
0: Dýš? A pak to přestalo. Fakt, tam už potom nic dalšího nebylo. Ale ještě teďka přišel Puty. A já doufám, Puty, že to je správně. Já jsem neměl čas si to poslechnout. Rychle jsem to střihnul, hodil jsem to do kartmástru. Tak Puty, jsem na to zvědavej.
2: Čau, tady Puty, zdravím všechny spinnery. Hele, to pro mě, This Wall Don't Light, miluji ten song. Je to mega pozitivní, má to mega pozitivní vibe, kope to. A je to skvělá věc. Takže spinnery, užívejte. A je to tohle. I love it graffiti, I love it skate, I love it spin, I love it rap a všechno, čau.
0: Ano, Puty, naprostá pravda. Jsem rád, že jsi na to přišel, brachu. Taky samozřejmě Lukáš, který mu se asi neposlal celá voiceovka. Ale pánové, krásně jste to zvládli, ještě naštěstí přišly nějaký zprávy, takže bychom to tady zvládli. Každopádně vás slyšet je vždycky skvělý. Takže za chvilku si pustíme celý tady ten banger promo These Walls Don't Lie, track pro všechny writery, pro všechny, co dělají graffiti, zkrátka pro všechny z tohletý kultury, která neodmyslitelně patří k rapu. Tak to za malou chvilku, každopádně teďka si dáme ještě rychlou dopravu na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně na výjezdu z Prahy po D1 směrem na Brno. Na výjezdu z Prahy čekáš zhruba 15 minut až na 21. kilák. Zdržíš se taky na příjezdu do Prahy, a to po D5 zhruba na 5 minut a 20 minut ještě na příjezdu do Brna zhruba od 180. kilometru. V regionech tady vidím crash v Ústí, akorát v ulice Masarykova, v Brně se bourou na Vídeňský, a ještě jedna nehoda, a to ve Slavkově u Brna na silnici 50. Kolony začínají už od dálnice zhruba na 20 minut. Hlavní město, tady je nehoda na jižní spojce, sjezd na Hloubětín, čekáš aktuálně zhruba 20 minut od Krče. Nehoda je taky na Liberecký, kde si počkáš aktuálně nejvíc, je Kbelská, Průmyslovka, Spojovací, v Holešovičkách, Vilzonka a taky Nusilák směrem do centra, Dobříská a taky Davidský tunel. Nemůžu zapomenout na náš pražský půlkruh, 15. kilák směr Ruzyň a 23. kilometr směr D1, tady je to kolem 15 minut. Ode mě z dopravy všechno a za malou chvilku tady bude hrát promo. Automotospin.

0: Chill na tebe. Posloucháš Chill na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin, to znamená, že odstartuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe, ale ještě předtím stihneme jeden track na přání a to bude od Šimona.
1: Ahoj, tady Šimon. Vodka není voda. Jo, pro Vanes.
0: Dobře, tak Vanes budeme posílat Elboje, Duriana a Freeze. Vodka není voda, jaký další pecky budu hrát, to je na tobě. 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka, Rádia Spin.

0: Čo na spinu, s tebou Mára a teďka už startuje hodina, kdy hraju jenom a jenom podle tebe, tak jdeme se podívat na první tři tracky, které tady zahraju. Jeden z toho bude pro Dona.
1: Bude to Asher a Alicia Keys, My Boo. Venujeme to všem Ostravákům do Ostravy.
0: Dobře, tak budeme posílat Ostravákům jednoho Ashera s Alicia Keys. Budeme hrát taky do Buděk a to od Lukáše.
2: Lukáš? Pro kámoši do Budějc.
0: Dobře, takže do Budějc budeme hrát a mám rád Izo a Hector. No a ještě budeme hrát od Honzy pro Jakuba Trmala.
3: Ale můžeš tam hodit poslední exekuci. Jakube, jeden kluku ušatej a nejlepší elektrikáři z Karlovarského kraje. Koukej makat rychleji, jakože Jakub Trmal se jmenuješ.
0: No tak jo, tak to jsou první tři tracky, které tady budu hrát jenom podle tebe. Jaký další pecky si objednáš, to je na tobě. 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka. Ještě předtím se ale podíváme na počasí. Aktuální teplota je opravdu podzimní, je tam něco kolem 19 až 20 stupňů, plus minus pár stupňů, co se týká republiky. Večer nám to spadne na 11 a zítra bude polojasno, 21, nemělo by pršet a v sobotu dokonce uvidíme i sluníčko. Tak se těš, ale teďka kdy hraju podle tebe? Spin Radio.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
7: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.

0: Ladíš čil na spinu, s tebou Mára, 6 minut po 6, no a to znamená jenom jedno. Odstartovala nám hodina, kdy hraju jenom a jenom podle tebe. Nebudu to dlouho zdržovat a těch tracků stihneme co nejvíc. Teďka bude takový dvojce tracků od našich nejmladších posluchačů. Začneme Vanes.
1: Vanes, poprosím Sweet Chili pro kamaráda z Pouští.
0: Dobře, tak Vanes, budeme hrát jednoho Bena, zahrajeme taky Davidovi.
2: Čau Mára.
0: Dáme si i jednu Rihanu a pro ten dospělej život tak zahrajeme i Ester.
3: Čau Máro, čau všem, moc prosím, Máro, pust mi tam dneska tlak od Resta a Viče. Já teď mám nějakou poradu a jsem trošku pod tlakem, tak bych se ještě uvolnila, než tam do toho vlítnu a bude brajgl, takže díky moc a už se těším, až to budu mít za sebou a přeju pěkný večer všem, čau.
0: Ester, hlavně to přežij, zvládneš to, hlavu ti neutrhnou a věřím, že tlak tě teďka podpoří. Radio Spin.

0: Tetlák.
1: Spin Talk.
2: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flašce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
3: To je ale super, že pořád řekneš slovo flaška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
2: Je to
3: vlastně,
2: tak.
3: To je vlastně dobrý.
2: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc to lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
3: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
2: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
3: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
2: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
3: Jasně.
2: Tak ne.
3: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
2: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
3: Dneska v 7 večer do Spin Talku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.

210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ladíš čil na spinu, s tebou Mára, 19 minut po 6. hodině, tady pořád běží hodina, kdy hraju jenom tvoje oblíbený bangry na přání. Nebudu to dlouho zdržovat, protože playlist se nám začíná krásně plnit a to třeba i díky, teďka bych to nepoplet Marku, Adama, ne.
1: Čau, mohl bys si prosím pustit od Jackpota track Vem si mě. Díky.
0: Rybé jackpot, hele, vybral jsem tady k nebi, protože mi to přijde trošku příhodnější, tak doufám, Adame, že to je v pohodě. Zahraju taky Nadís, protože Nadís má dneska svátek.
2: Ahoj Máro, chtěla bych tě poprosit, jestli by si mi nezahrál nějakou písničku, výběr bych nechala na tobě. A ještě bych chtěla jenom poprosit, aby to bylo něco českýho, pěknýho a všem ostatním Naděnkám, všeho taky všechno nejkrásnějším tomu dnešnímu našemu svátečku. Děkuju, čau čau.
0: No tak to všechno nejlepší, Nadějš, samozřejmě jsem nezapomněl, ale spíš jsem si to nespojil, že Nadežda je vlastně Nadíz, takže všechno nejlepší, vybrat jeden track, no tak to je docela těžký, koukám, co máš tak zhruba ráda, ale mám pocit, že dlouho jsem ti nezahrál Smeka. Tak si dáme Vemby, doufám, že to je v cajku a do třetice to nakonec bude Jakub.
3: Ahoj, tady Jakub. Prosím tě, poprosil bych tě o Rain od DMX-e. Nechám si to sobecký krásně jenom pro sebe, jak si to můžu užít. Akorát od doktoru, od zubařů domů.
0: No od zubaře, hele, to ti vůbec nezávidím, takže doufám, že to bylo bezbolestný, doufám, že to nebylo moc mastný a doufám, že si DMX užiješ se mnou. Posloucháš Radio Spin, hodina, kdy hraju jenom podle tebe a teďka jeden jackpot.
4: I feel safe. Sam.

A všude padaj na zem bomby, děti osiřelí jako Bambi, čekaj až naplníme hrobky, chtěj ať světovládnou kompis, genocida a koncentrační kempy, já snad začnu znovu hulit bongy, lidi mi připadaj strašně hloupí, chytřejší než my jsou i ho.

0: celém klubu dým jako na derby.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin a začnu pohledem na dálnice a to menšími zdrženími. Začnu D11, 41. směr Turnov kolem 5, stejný čas na D5, příjezd do Prahy a taky D1, 21. směr Brno, všechno kolem 5 minut. Co se týká regionu, kreš je v Ústí v ulici Masarykova, naštěstí už se to tam odklízí a je to průjezdný. Co se týká ještě toho Slavkova u Brna, tak tam ta nehoda pokračuje, je to silnice 50 a kolony se tvoří zhruba od dálnic, není to už na 20 minut, aktuálně co jsem koukal zhruba 5 minut. Hlavní město, tak největší zdržení teďka na jižní spojce cca od Krče, no od Spořilova. Zdrží se taky na Nuseláku směrem do centra a taky pražský okruh 23. kila směr D1 tady kolem 10. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si náhodou měl ještě nějaký info ze silnic, víš kam máš volat nebo posílat voiceovky, můžeš tam taky přidávat tracky na přání. Za chvilku pokračujem.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Čavo, čavo, svícho, svícho, kure stryl, kure stryl, čala, čala, nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl jsi tam ode se mnou, ne.

0: Posloucháš Čo na spinu, s tebou Mára, máme po půl sedmí, to znamená, že už jsme za půlkou. Uteklo to jako voda, nebudu to zdržovat, jdem se podívat na další tři tracky. Budu hrát pro muže.
1: Posáp, zdravím do spinu, tady zase muž, potřeboval bych od vás jednu pecku, jedu z Německa domů. Nebo domů ještě ne, do Prahy, tam si dám auto a pak jedu domů. Chtěl bych prosím vás, abyste mi zahráli názov stavby. Výběr nechám na vás, díky moc. A bude to pro všechny spiňáky. Čus.
0: Díky moc, muži, opatruj se, ještě dlouhá cesta před tebou. Zahraju taky Stele.
2: Stela a potom mě, mámě a tátovi.
0: Dobře, tak tobě, mámě, tátovi, jednu Rose a Bruno Mars a pt a ještě Pepíkovi.
3: Zdravím Pepíku telefonu, Pepík. P-A-T a Rytmus, něco hodně.
0: Dobře, tak já jsem k tomu přehodil ještě Separa a jejich track Gojera. Tak posílám do Eteru, ráde.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, nebudu to dlouho zdržovat, chtěl bych stihnout ještě dva tracky podle tebe, určitě stihneme Rudolfa, který má novou práci.
1: No, jak jsem slíbil, tak volám, ale
0: no, práce
1: vypadá docela dobře. Práce je páslibně, takže uvidíme, jak to bude od nového měsíce, no.
0: Co?
1: V neděli odlítá na Krétu teda. Určitě, hele, jestli může poprosit Kokyho a Safe Hardrickem.
0: No to je život, nová práce hnedka, čau borci. Hele, já letím na Krétu, jo, učíte si to tady, nebojte, já ještě přijdu, ještě o mě uvidíte. Chápu, ještě bejvalá práce, ale přeju ti to, Rudo, doufám, že to bude v pohodě. Pouštím tě tam Kokyho, Safe, uvidíme, jestli stihneme ještě Kaliho a Separa. Trochu se bojím, že ne, ale užijem si teďka Safe, protože Rudo, užij si Krétu, užij si nový job a doufám, že tady ten track tě pořádně namotivuje, aby si to všechno užil. Radio Spin!

0: Kroky, Hartriko a jejich save zakončují 6. hodinu a hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Bohužel dneska už toho víc nestihneme, ačkoliv bych si to přál, ale opravdu ten čas je neúprostný, musíme končit, protože za chvilku už tady startuje Spin Talk, no a dneska s velkým borcem. Není to Patrik, teda uznávám, ale je to Nobody Listen, Roman ho vyspovídal a je hustý, že Roman byl dokonce i jeho učitel, tak to mi přijde naprosto skvělý. Já jsem na Nobody byl vlastně na Štvanici a to bylo skvělý. Jakože já jsem se toho trochu bál, říkal jsem si, to asi nebude úplně pro mě, hele, bylo to fakt dobrý. Fakt to bylo dobrý, ty DJský sety, nějak mě to asi čím dál tím víc baví, takže nejen o tomhle bude řeč v novém Spin Talku, který tady startuje hnedka po mně, takže určitě si ho poslechni, každopádně my se jdeme ještě podívat na počasí. Dneska už ty teploty větší nebudou, už se nám začne jenom ochlazovat, aktuálně 16 stupňů, večer kolem 11, zítra 21, polojasno, sobota taky 21, ale slunečno by mělo být celý den, tak uvidíme, jestli to vyjde. No a vypadá to, že to budou takový poslední teplý dny, protože v úterý mi to tady hlásí 15 a dokonce v pondělí, že bude déšť. Každopádně to uvidíme až v pondělí, protože v pondělí se uslyšíme. Těším se na tebe, užij si víkend, odpočin si přes víkend, načerpej sílu. A slyšíme se v pondělí. Ahoj!
1: Spin Radio.
2: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.

0: Spin Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to
2: prostě,
1: tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Všem děkuju, že posloucháte a sledujete Spin Talk nejenom v rádiu, ale třeba i na YouTube kanále Rádia Spin a Spotify kanále Rádia Spin. Věřím, že si užijete i dnešní díl. Dnešním hostem je počase Jakub Strach, a.k.a. Nobody Listen. Jakube, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
2: Dlouho jsem tu otázku neměl rád, protože mi přišla vždycky taková jako laciná a plochá, ale vlastně čím dál tím víc uvědomuji, jak je důležitá, takže jak se máš?
1: Hele, mám se dobře, je to nahoru dolů. Zrovna dneska jsem řešil nějaký věci projektový, který se úplně nepovedly podle toho, jak bych chtěl, takže vlastně dneska nemám úplně nejlepší náladu, ale je důležité zmínit, že to k tomu jakoby patří, protože často se lidi myslí, jak je to všechno růžový, když to vidějí jenom na Instagramu nějaký obrázky z koncertů a tamhle, ale patří k tomu i tady ty strasti, takže, ale mám se dobře, jsem šťastný, že všechno nějak funguje a nějaký propady k tomu patří.
2: Rok 2026 je téměř půlce, tak mi řekni, jaký pro tebe zatím je?
1: Jo, je pro mě v určitých bodech vlastně zlomovej, protože já jsem z začátek minulého roku jsem se vydal takovou cestou, rozhodl jsem se, že půjdu hodně cestou zkoušet nějaký zahraniční věci. Věnoval jsem tomu celý minulý rok, fakt jsem byl hodně často v Londýně, byl jsem v Berlíně, v New Yorku, měl jsem tam nějaký pracovní session záležitosti, vlastně vzniklo poměrně hodně tracků, já mám v podstatě teď 20-30 písniček na kontě s velmi zajímavýma umělcema z celého světa a vlastně na začátku letošního roku se to mělo nějak posunout a měl jsem podepsat nějakou smlouvu a nějaký deal s zahraničním labelem a ta věc nedopadla. A já už jsem to, na to bylo hodně jako mentálně nastavený, já už jsem prostě s tím počítal a měl jsem už vybraný ty písničky, v jakým pořadí a co s tím budeme jakoby dělat a trochu jsem si to vizualizoval. No a teď vlastně v březnu letošního roku se finálně rozhodlo, že ta smlouva se nepodepisovat nebude, protože byla fakt extrémně nevýhodná a já jsem byl schopný udělat nějaký... Pro mě, já jsem byl schopný, tak to prostě bývá, já jsem byl schopný udělat nějaký ústupek, říct, hele, budeš naštvaný, když to nevyzkoušíš, jako je nejvyšší čas, ideální věk, už moc času není, ale fakt nakonec mi moje okolí, ať už jakože v typu právník nebo manažer, nebo i moje přátelé a rodina opravdu doporučili, že bych se na to vyprdnul, protože ta smlouva je opravdu šílená a takže docela jako průlomový v tom, že mně se vlastně na začátku tohohle roku jako nějaký můj mindset jsem si musel totálně překopat. Byl jsem z toho docela špatný, jakoby měsíc a půl jsem byl opravdu smutný, protože jsem říkal, aha, ty vole, tak já jsem počítal, že letos to bude se nést v tomhle duchu a ono ne.
2: A budeš to zkoušet někudy jinudy? Protože určitě to nemusí být jakoby jenom jedna cesta.
1: Jo, jo, hele, budu, ale zjistil jsem, jak je to opravdu těžký. No to... nikdo na nás nečeká, tak když vyjedeme ven. Takže,
2: a ty jsi čekal, že na tebe někdo bude čekat?
1: Ne, ale povedlo se mi tam dostat mezi velmi zajímavou komunitu a lidi a povedlo se mi dostat k opravdu velkým věcem, ale fakt nakonec neudělali ani krok zpátky a ty energie bylo hrozně. My jsme byli opravdu na verzi smlouvy číslo třeba 2 a jenom bych rád řekl, že ta smlouva měla třeba skoro 100 stránek, takže to byl opravdu velký projekt, kterýmu jsme se věnovali. Ale tak to bývá, ale pro mě docela nová jako zkušenost, že vlastně už bylo to tak rozjetý, já jsem tím tak počítal a zase jsem zjistil, že nemůžu s ničím počítat, takže letošní rok je vlastně pro mě docela jako o změnách, bych řekl, protože teď jsem si potřeba přenastavit mindset, přenastavit si plány, říct si OK, tak možná teda jsem teď tady rok a půl věnoval jako něčemu, co se hodí do koše, je potřeba zase začít pracovat na něčem jiném, no.
2: Takže no, taky ne?
1: Dynamický.
2: Dynamický, dobře. Tak v muzice se pohybuješ roky, tak jak se změnila za tu dobu, co tvoříš muziku, soudobá muzika, ať už se bavíme vlastně o žánru rapu nebo do dalších žánrů, do kterých máš vlastně jako přesah. Jak bys to zhodnotil, vyhodnotil? Co je jinýho?
1: No, jako kvantitou je toho víc a víc určitě, když se budeme bavit tady u nás jako Česko-Slovensko, tak těch věcí je fakt mraky. A to bych řekl, že se změnilo hodně za poslední roky, že toho vzniká strašně moc. A přemýšlím, no. Jakoby, já si myslím, že ten náš přístup, když můžu mluvit za sebe, tak můj přístup se nějak výrazně vlastně nezměnil za ty roky. Všechno je při starém. Je to, ve finále bylo to jednoduché. Je to jenom o dělání písniček. A buď to se ti nějaká pojede víc nebo míň. A buď to je hodíš do nějakého projektu, nebo je vydáš jenom jako single. Takže jakoby já osobně nepocituju žádný velký změny, ale určitě jako příchodem AI a technologií a toho otevřenosti toho světa, který opravdu, já jsem začínal a ty si mě pamatuješ ještě fakt v dobách, kdy jsme si ty věci nosili na CDčkách a na kazetách a na fyzických věcech, kdy já jsem, když jsem chtěl nějaký zvuky, tak mi DJ Vidge donosil disketu, kterou jsem si dal do kompu a měl jsem ty zvuky a dneska to už vůbec nic taky neexistuje a hodně jako AI a tak dále s tím zamíchalo kartama, ale zase zjišťuju, že to taková výhra není, protože se mi přijde, že ten názor na AI vytvořenou muziku se velmi rychle otočil a jak to vypadalo, že bude oblíbená, tak už zase tak oblíbená není naštěstí.
2: Tak ona je otázka taky, jakým způsobem se s tím nástrojem pak bude dál pracovat třeba za 10 let. Spíš mi vlastně přijde strašně zajímavý, že ta doba, kdy jsme dával do ruky svoje první CDčko nebo DVDčko, tak je vlastně strašně krátká od doby, kde jsme jakoby teďka a celý ten průmysl prošel strašně velkou proměnou. Ty jsi říkal, že té muziky je víc, tak čím to je, že jí je víc? Víc lidí se dostane k tomu jí tvořit?
1: Já si myslím, no, že ty prostředky dneska k tomu opravdu nepotřebuješ už vůbec nic. Je nějaký počítač, nějaký sluchátka, nějaký mikrofon a už to je jenom o tvý kreativitě, o tom, jak to poskládáš dohromady, o tvém vkusu. A pak i následně určitě o tom, to musí být dobrý ten produkt, ale dneska to je samozřejmě o tom, jak s tím produktem pracuješ dál, protože to tím, jak je toho záplava totální těch věcí, tak ty musíš prostě ještě být, si myslím, mnohem kreativnější a ohebnější v tom, jak s tím pracuješ, to znamená, jak to promuješ, jak vystupuješ, jestli k tomu existuje nějaký vizuál, jak se to celý tváří, jakou to má image. Takže jakoby ono to je na jednu stranu obrovská výhoda, že vlastně přes noc, když se ti něco povede trefit, tak díky TikToku můžeš být superstar. A na druhou stranu je to velká nevýhoda, protože si musíš prokousat tím mořem a musíš opravdu se snažit trefit podle mě dobrou, dobrý nějaký spojení těch věcí. No. Takhle to vnímám.
2: Jak moc je těžký být vlastně pořád ten, co určuje ty trendy? Minimálně na tom českém trhu jsi pořád takhle vnímaný, tak jak moc je to pro tebe náročný? Protože teďka jsi vlastně pojmenoval široký spektrum věcí, ať už je to vlastně ta komunikace toho samotného tracku, ale i výroba toho samotného tracku, tak co tě to stojí všechno?
1: Hele, každý den spoustu energie. Ne, tak je to... Já si myslím, že já mám dobrý, že můžu čerpat už z nějaký právě minulosti a z toho, že už mám nějakou za sebou jakoby práci a je to vlastně pro mě třeba už jednodušší si teď vymyslet nějaký projekt a nebo nějaký koncert na nějakém nezvyklém místě nebo něco, tak už je vlastně paradoxně mnohem jakoby jednodušší pro mě, takže já mám ten svět strašně rád, já ho sleduju každý den, poslouchám muziku každý den, sleduju nějaký trendy každý den, který k tomu patří. Takže naštěstí jako v tomhle, tím, jak ty možnosti jsou paradoxně mnohem otevřenější, že můžu zvednout telefon, někomu zavolat a říct, ale já bych chtěl tady na Pražském hradě udělat DJ set, tak vlastně vím, že už to klidně můžu udělat. Takže jako v tomhle ty ruce jsou jako rozvázanější a pro mě je to fakt přirozený, já v tom prostě žiju, já si nemůžu představit jediný den bez té muziky, bez toho, aniž bych otevřel nějaký svoje kanály, kde sleduju jako co novýho, co kdo nosí, kdo se jak vyfotil, kdo jaký klip natočil, takže pro mě je to opravdu ten můj jako svět, v kterém žiju každý den.
2: Jak moc je teďka pro tebe lehčí zavolat na ten Pražský hrad a říct, chci tady mít DJský set teď a ve srovnání s časem předtím, protože ty jsi odvážný místa otevíral vždycky, tak
1: Je to tak. A teď je to jednodušší tím, že máme to portfolio, že když tím lidem pošleš, dřív to bylo jako ahoj, my jsme chtěli nějaký akce dělat, teď už máme za sebou prostě fakt velký portfolio věcí, já nevím, skoro stovky tisíc lidí jako návštěvníků, prodaných stupenek a tak dále, takže už když ty lidi, když to dneska někam komunikujeme a posíláme, tak už ty lidi trošku vidí, že nejsme úplný pankáči a že a taky, to mohli zvládnout.
2: Tak je asi možný, že vlastně jakoby na těch vyšších pozicích, který o to vlastně rozhodou, jsou lidi, kteří jsou v tvém věku, nebo
1: tak.
2: Přibližně v tom věku.
1: To dělá strašně moc, to jsi řekl, to narazil na super vlastně věc. To dělá hrozně moc, že najednou už máme kamarády tamhle a tamhle ve firmě a tohle a už to prostě...
2: A každý chce zažít znova svůj edikt.
1: Je to tak.
2: Okay. Ty jsi DJ, producent, muzikant, veřejná osobnost. Kdo je Jakub Strach, když odložíme všechny tady tyhle ty slupky? Abych tě tak jako navedl, protože podle mě všichni tě zná jako nějakého trendsetera, muzikanta a tak podobně, ale vlastně já nevím, jestli se o tobě vůbec ví, co máš rád třeba za jídlo, co rád piješ prostě za drinky, jakou třeba nesnášíš lidskou vlastnost, jestli vůbec něco takového máš, co je pro tebe totálně jako no-go, tak kdo je ten Jakub?
1: Hele, Jakub je vlastně takový docela introvertní týpek, bych řekl, tím, jak jsem naprosto přehlcený lidma, který ale miluju a já miluju prostě doteďka mě baví být šašek a být mezi lidma, být mezi velkou skupinou lidí a dělat jim zábavu, ať už jakákoliv. Ale pokud vypínám tady ten celý svůj svět, a tak jsem jako hodně introvertní, klidný člověk v finále, který je jako velmi... Za poslední roky jsem hrozně ocenil jako zpomalit, to je co říct. A mám opravdu největší radost, když mám pár dní volna a někam odjedu do přírody, koukat do lesa, poslouchat ambientní hudbu a pustit si nějaký film.
2: Jako. Okay. Třeba, jaký film třeba?
1: Hele, mě baví taky ty artovější věci. Já miluji třeba studio A24, cokoliv, co vyleze prostě od nich, tak mám strašně rád. A mám celý taky seznam svých oblíbených filmů, ti to můžu pak poslat.
2: Rád se na to podívám. Co mě vlastně zajímalo, u čeho trávíš čas, když je, protože předpokládám, že ho za stolik úplně nemáš. Ty jsi říkal, že hodně posloucháš samozřejmě muziku. Když jsi aktivní v muzice, když jsi vlastně aktivní muzikant, tak by mě zajímalo, jestli když posloucháš tu hudbu, tak rovnou v tom taky slyšíš, co by se s tím dalo dělat, anebo jestli si to dokážeš i prostě užít jako běžný posluchač.
1: Ty jo, jak kdy, no, jako snažím se to vypnout a neanalyzovat, proč se v 43. vteřině z pravýho zadního rohu ozval tenhle zvuk a jak to asi udělali, ale umím to taky, když jdu cvičit, nebo když jdu na kolo, nebo se projít, tak jakoby často vnímám, že najednou úplně svičnu a jenom někam čumím do prázdna a opravdu to nechávám jako plynout, tak taky pozadí, ale samozřejmě, když jsem ve studiu, nebo když hodně analyzuju nějaký písničky, tak totálně, já je vidím jako taký ty waveformy a analyzuji, jak vypadá si v těch programech a je to taková moje vášení se v tom vlastně takhle jako hrabat.
2: To si dokážu úplně představit právě, no. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký nový typ muziky, ke kterému se třeba nikdy předtím jako nešel a teď najednou se ti otevřela prostě nějaká úplně brána, nějaká zahrada nápadů a případný tvorby nějakého žánru?
1: Přemýšlím, no jako tak teď se ty žánry strašně slivají dohromady, takže vzniká hrozně zajímavých projektů, který si vezmou něco z punku a něco z ambientní muziky a spojí to vlastně dohromady a když narazím občas na něco takového, tak to mě vždycky dokáže hrozně uhranout, jak se to naprosto rozbouraly ty hranice mezi tím. Tak to jsou takové věci, co mě baví. Teď si aspoň nespomenu na jednu konkrétní, protože toho hodně a většinou to jsou fakt nějaké věci, co někde mi internet doporučí. Já mám fakt dobrý algoritmus naštěstí na netu.
2: Okay.
1: Takže na mě tady ty věci docela vyskakují sami od sebe, aniž bych je musel nějak hledat na TikToku a na YouTube a tak. Takže spíš tady ty mě baví, tady ty smazávání těch bariér.
2: Když se řekne tvé jméno, tak se každému taky vybaví remixy. Proč je podle tebe důležitý dělat remixy? Proč tě baví dělat remixy?
1: Patří to, je to základ té DJské kultury, v podstatě jako jakýkoliv DJ se, jakýkoliv DJ ve světě, tak většinou začínal, nebo nejenom začínal, ale prostě ty remixy jsou alfa omega toho světa, když jsi někde do klubu, ať už tam hraje ten DJ jako main star, nebo ať už hraje někdo v rohu, tak většinu večera si budeš poslouchat nějaký remix, nějaký edity remixy a jako nějak upravený ty verze, to je prostě alfa omega toho, no ale jsem si nějak všimnul, že to tady moc lidí nedělá a nedělá to v té oficiální formě, že naštěstí je super, že jak se znám s většinou těma interpretama, tak já to můžu prostě vydat oficiální cestou. Ty interpreti jsou vlastně rádi, že ta písnička dostane nějaký nový kabát, mm-hmm. a rádi se za to postaví, rádi k tomu udělají i něco jakoby navíc, takže jsem si všimnul, že je tady vlastně docela velká díra mezi tím. V rámci tady toho fakt ofiko vydávání, tak jsem to nějak využil a mě to hrozně baví, protože já už si remixy a edity dělám od jak živa na své hraní, na své koncerty, že to je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo, to je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek, je to, prostě, tak. To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci dne.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly ty nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda, že jsem si vzal ten vokál a říkám, to je super, to hrozně funguje. Ale některé ty věci mají za sebou třeba 15 verzí předělávek. To k tomu taky patří.
2: To je skoro jak ta tvoje smlouva.
1: Jo, jo.
2: Odmítl jsi někdy někoho, kdo tě třeba požádal, abys mu vytvořil remix k něčemu?
1: Jo, tak já to musím já to chci vyvažovat těma oficiálníma releasema, těma novýma písničkama. Mm-hmm. Nechci tady být jako remixer, protože tím, jak ještě u nás to nemá zas tak velkou kulturu, že prostě v Londýně, když máš prostě remix nebo svůj dub na něco, ještě když tam někdo dohraje nějakou sloku nebo slovo klidně nebo větu navíc, tak to je wow. Ale já zase nechci tady každý měsíc jenom vydávat remix a remix, takže teď poslední dobou se ozvalo pár lidí, hele, nechceš tady něco zremixovat, a buď to bylo kvůli tomu, že už ta věc sama o sobě vlastně má nějaký nádech, který mě baví a který pro mě nemá moc smysl házet do něčeho, do jiného kabátu, protože by to bylo až moc podobné tomu originálu. A, takže jo, takže teď se to docela stávalo.
2: Zajímalo by mě taky, teď když jsme poslal třeba tu Saru Rikas nedávno, tak vlastně jak nad tím přemýšlíš, když máš před tebou tu stopu, tak jak přemýšlíš, co s tím, jestli to bude rychlý, pomalý, jestli to jde nějak jako z tebe, nebo jestli už když slyšíš vlastně ten single, tak si říkáš, tohle to uděláme prostě jakoby jinak. Jak tohle to vzniká, jak nad tím přemýšlíš?
1: Ale u toho Talk to Me to bylo opravdu, že jsem slyšel, že bych si přál, aby to hrálo rychleji, že já miluju tu písničku a říkám, že to bylo tak super, kdyby to prostě bylo nějakých 127, 130 BPM klidně, protože si myslím, že by tomu furt bylo rozumět, nebylo by to jako zmrvený a furt a bude to mít najednou úplně jiný jako nádech, takže většinou jenom zkouším. Hrozně mě teď poslední měsíce baví si ty věci nahazovat pod sebe, zkoušet si je a jsou často dny, kdy se vzniknou šílený věci, které bych nikdy nikomu nepustil, ale je to pro mě o tom to jakoby vyzkoušet a říct si, tyjo, možná, a občas mě přesně něco napadne, že slyším, že to by mohlo hrát rychleji, zrychlím to, je to příšerný, takže u té Sáry to bylo...
2: Kolikátej pokus třeba?
1: To bylo docela taky hodně. To myslím, že...
2: No to je úplně vlastně jiná písnička z toho, že jo? To je úplně jiný single.
1: Myslím, že to je taky taková desátá verze, no, že byly úplně, ještě zněly úplně jinak, byly trochu pomalejší, byl tam ten beat trošku jiný a nakonec to je takhle.
2: Vím, že reakce holek, posluchaček u nás je takový, no na nás je to prostě moc takový najednou jako příliš rychlý. A přitom mě, když to přišlo do mailu, tak jsem měl prostě obrovskou radost, že najednou je tady prostě taková jako letní živá pecka, že to není takový umíráček, byť ta původní skladba na začátku mě bavila taky. Ty jsi říkal, že máš před sebou spousta projektů pro letošní rok, nebo respektive nejen pro letošní rok, tak co dalšího chystáš? Co bude venku třeba?
1: Tak v rámci releaseů a písniček teď zase příští měsíc bude vycházet zajímavý taky dvojsingle s velkýma docela českýma fítama v rapu, bude to víc do rapu orientovaný. Mm-hmm. A pak tam mám ještě jednu takovou klubovou věc, která by měla jít jakoby před létem, takže to je v rámci...
2: A neprozradíš zatím?
1: Releaseů, no, jakoby na jednom tom tracku, který půjde ven příští měsíc, půlce měsíce, tak je kolik? Pět hostů? Velmi zajímavých, československá...
2: Dobře.
1: Taková směska.
2: Dá se odhadnout na základě toho, co ty děláš, kdo z těch hostů tam bude?
1: Jo, jo, určitě, myslím si, že jo, a je to hodně zajímavá skvadra, si myslím.
2: Mm-hmm, dobře.
1: A pak třeba v rámci koncertu, tak letos jsem dostal na starosti zahájení Kvifu, takže dělám zahajovací koncert.
2: Jaký to je pocit?
1: Je to fajn pocit, je to 60. ročník, takže si docela mi dali... důvěru, si myslím, pánové.
2: Velkou odpovědnost.
1: Velkou. Taky.
2: Jak se ti líbí vizuál, apropo?
1: Líbí se mi strašně, ale mě se teda vždycky líbí. Já jsem velký fanoušek prostě všech těch vizuálů strašně.
2: Kde se ten zahajovací koncert bude vlastně konat?
1: Přímo před Termálem. Tam vždycky to je vlastně ten pátek, je red carpet, je zahájení vlastně vevnitř a potom se promítá nějaký film a potom nějakých 22-30 bude stage, ale mám hroznou radost, že to bude o mnoha ohledech revoluční, protože ta stage bude vypadat po mnoha letech jinak. Dovolili nám ji změnit docela razantně. Mám tam spoustu velmi zajímavých hostů, jako napříč žánrama, velmi i nečekaných, s kterýma vlastně až dokončíme tenhle rozhovor, tak přesně za hodinu mi začíná ve studio session a budu tam mít třeba velký sbor, takže po první životě pracuji s velkým sborem, jako s tělesem, nějakých 24 lidí.
2: Jak se hledá sbor? Nebo jak jsi našel sbor?
1: No mám naštěstí šikovný kluky, který mi právě pomáhá dělat různý aranže a schánět různý hráče a tak dále.
2: Zastavme se jenom u toho kvifu, pak budeme pokračovat jako dál, ale vlastně mě zajímalo, když teda přijde takováhle nabídka, takovýhle oslovení, tak co je první myšlenka, která tě jako projde hlavou ohledně toho, jak to uspořádat, jak to pojmout? No, jestli je napadne automaticky...
1: Tady to byl stres, protože prostě vím, že to jako chci hrozně udělat, protože na kvif jezdím strašně dlouho a je to pro mě jako nádherná akce, mám hrozně rád tam bejt, chodit na filmy, mám tam za sebou krásný koncerty, myslím si, že to opravdu je super akce, i když občas na internetu pak, že Pražáci ve barech a tak, tak já si furt myslím hrozně, i všichni ze zahraničí a tak, je to ve finále jako druhý nejstarší filmový festival po Cannes, což je
2: hustý.
1: Neuvěřitelný. A dělají to skvělí lidi, kteří to dělají fakt s citem, si myslím, s láskou a tak, jak to má být. Takže první jsem měl stres, protože vím, že vyloženě na tom zahájení je extrémní mix lidí, že jo. Tam prostě jsou od 15-letých dětí, kteří ještě nechtějí spát, že je pátek a pustili je ven, protože je zahájení kvifu.
2: Až a začínají prázdniny taky.
1: Začínají prázdniny až po opravdu lidi, kteří tam jezdí třeba celý život, jo. Takže a nikdy se nemůže zavděčit všem. Tam je tak široký záběr hudební,
2: jo.
1: Že nevím, co by tam mělo hrát, aby si opravdu i teenageři, i prostě starší generace řekli tu babecka, jako vy.
2: Na druhou stranu prostě dětský sbor bude taková sázka na jistotu a podle mě, když to uchopíš ještě tvým způsobem, tak věřím tomu, že vlastně někdo uslyší jenom ten sbor a bude se prostě tetelit a druhý tam uslyší ten současný zvuk a řekne si, to je hustý, jak ty děti prostě s tím nobodym jdou dohromady a myslím si, že vlastně je to dobrý tak na branku, jak zaujmout velkou většinu.
1: Já jsem tam třeba nechtěl dávat totiž orchester, protože to už by bylo takový, je to trošku ohraný, tak jsme vymýšleli, jako co udělat, to by tam byl fakt takovýhle, jako hlavně na to intro, ten začátek, byl taky, že si jako řekneš to, co tam vlastně, co jim jde, a tak jsme šli sborem, no, tak jsem se těším, teď to aranžujeme, je to zajímavá zkušenost aranžovat sbor.
2: Když tě vždycky sleduju, poslouchám, tak je naprosto zřejmý, že pro tebe i všechno, co děláš, je důležitý vlastně obecně vizuálno. Tak mě vlastně zajímá, kam se v tomhletom směru vyvinul, posunul, nebo kdo tě posouvá v tom jakoby dál, kde hledáš inspiraci, protože kdykoliv se podívám na tvůj klip, na nějaký přebal desky nebo na cokoliv, tak vlastně je to vždycky hezký a je to vždycky o krůček dál, tak kde se čerpá inspirace tady?
1: Tyjo, to asi fakt vychází nějak ze mě. Já vždycky říkám, že občas mě někdo zeptá, co by dělal, kdybych nedělal muziku, a já vždycky říkám, že bych chtěl dělat nějaký designové věci, jako já třeba miluji jako obalový design, to je něco, co mě naprosto fascinuje a naprosto miluji, když mají věci krásný, produktový, obalový design, miluji logotypy, miluji fonty, miluji grafický design. Prostě nějak k tomu inklinuju.
2: Všechno to děláš sám, nebo máš jako, že,
1: ne.
2: Že se to tam nakreslíš a někdo jiný to prostě předělá?
1: Jo, je to nějaká vždycky kolaborace mezi mnou a někým, kdo to umí ovládat technicky. A nejenom technicky, ale má i nějaký k tomu zkušenosti. Jasně. A tak, ale...
2: Těch grafických výstupů máš spousta. Nezvažoval jsi někdy, že bys udělal nějaký jakoby festival, kde by ty jednotlivé grafiky byly vystavený, kdyby to byla nějaká audiovizuální podívaná?
1: Říkal jsem, že jako víc audiovizuální akci bych chtěl udělat určitě, třeba jako někdy příštím roce, která bude hodně o tom vizuálnu vlastně, aby to bylo víc o tom vizuálnu, než o té muzice, protože většinou je to jenom tak, že ta muzika to je to hlavní tahou, na nějaký vizuálno se děje, ale mělo by to vždycky trošku převažovat. Takže já nevím, všude kolem mě, já fakt opravdu na svých sockách a i na svý jako okruhu lidí, mezi kterýma žiju, co často jsou různý umělci a designéři, ať už oděvní, umění, nebo skláři, nebo grafici, tak to prostě na mě skáče ze všech stran. Mám
2: jako, dokážu si představit, že jednou vlezu do Doxu a najednou to bude prostě celý Nobody Listen a bude to plný nejenom právě hudby, ale proč ne, myslím, že to může být nějaký krok pro tebe dopředu.

0: Tady, nenašel jsem k tomu jako cestu. Možná, jak je tam, já nevím, tu první patro nějaká taková ta jakoby vyhlídka.
1: Jasně.
0: Tak když zapomeneš to, co máš za zádama a koukáš jakoby na to centrum Prahy, tak tam si dokážu jako představit, že to vlastně může být zajímavý prostor, který je třeba hodný respektu, ale ten zbytek, to ve mně normálně probouzí prostě totalitu a...
1: Třeba Nová scéna.
0: Nová scéna je krásná. No. Nová scéna je krásná a jsem zvědavý, jak dopadne po rekonstrukci, ta bude ještě třeba 2 roky zavřená?
1: Je to tak.
0: No tak tam si dokážu představit mnohem spíš ten náš Paláce kultury.
1: Něco takového prostě, okay. No. Tak to je takový můj projekt, který bych si chtěl určitě udělat. Klidně právě i na sezení, že by to mohlo být víc opravdu o nějakém prožitku. Zase jiným, tak to bych chtěl 100% udělat. A nějaký ty zahraniční bookingy, no, nějaký hraní, je to můj největší sen prostě.
0: A tak to se děje, nebo?
1: To se jako děje, ale v taky malém měřítku, no, ale věřím, že už se to nějak prolomí a najdu nějaký management, který se o mě bude starat prostě minimálně v rámci Evropy. Amerika to už je zase ještě úplně jiný příběh, ale a zbytek světa, ale v rámci Evropy doufám, že se mi konečně podaří najít jako vhodný nějaký management, který to protlačí trošku.
0: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město, tak ne.
0: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropoli, jako metropole. Když přijedeš do Paříže, kamkoliv, je to velký, široký to, ale když přijdeš do toho Londýna, tak prostě seš v metropole.
0: Já teda musím říct, že kdykoliv přijedu do Londýna, tak se tam necítím dobře.
1: Fakt?
0: Já vystoupím z letadla v Paříži a tam mám pocit, že jsem doma. A ten Londýn je pro mě takovej prostě vlastně, neumím ti to ani popsat. Možná jediný, co na Londýnu mám rád, tak je Camden třeba. Aha. A to jenom proto, jasně, že to má takovej prostě ten typicky takovej přišpiněný vlastně městský vibe a tak dál, ale jinak teda jsem Londýnu.
1: No, ale já ho miluji i nenávidím, no, jakoby zároveň, já když jsem tam fakt, já jsem milorok trávil docela dost času a něčím mě to nabíjí a zároveň to něčím ubíjí, protože když jsem pak občas jel třeba 2,5 hodiny do nějakého studia a pak jsem se musel třeba v noci zavolat taxíka z toho studia, protože už ten tube nejezdí a platil jsem třeba 120 liber. Jakoby...
0: Tak to chápu, že člověk začne nenávidět Londýn.
1: A děláš to 2 týdny v kuse. Tak říkáš, to je už dost.
0: Tak musíš udělat nějakou pořádnou show, aby ti to ty Britové zaplatili.
1: Ale hele, Londýn, Paříž, Berlín, Kodaň a tak, no.
0: Okay. Anet, jak se tvoje partnerka, tak by mě zajímalo, jaký je třeba největší úskalí ve dvojici, kdy oba dělají hudbu.
1: No, vyzkoušeli jsme si to, když jsme vydávali společný album, že prostě jsme...
0: Teď tak zvážněl.
1: Jo, ale dobrý, myslím, že nás to dost jako nám to utvrdilo ten vztah a všechno super, ale úskalí je v tom, aby si dokázal oddělit soukromý život a pracovní život, protože jsme pak naráželi na to, že jsme minutu před usínáním řešili cover, jestli ten fond nemá být jiný a jestli 16.4. v Plzni má s náma je tenhle nebo tenhle. A zjistili jsme, že už neřešíme nic jiného v podstatě, takže to jsme si pak řekli, že si dáme od toho pauzu a samozřejmě doma ty věci pracovní, no to je náš život, ono to není jako když už někdo práce, to je naše všechno. Samozřejmě probíráme na denní bázi, nonstop si posíláme nějaký věci, udělat tohle, jak udělat tamto, ale jsme hrozně rádi pak, když už jsme se naučili to trošku rozdělit a říct si, hele, co jsme nějak k obědu a co budeš dělat zítra, jako, a nejenom, jestli ten kopák by neměl být míň a jestli tamhle ten fotograf je dobrý na vyfocení zítra té fotky. Jako, no.
0: Jako musí být těžký tu normálnost do toho jakoby nějakým způsobem prostě dát jako koření, okay. Anetek schystá show na 12. listopadu do U2 Univerza, jak se na tom budeš podílet ty?
1: No, budu tam mít taky blog společný, nějakých písniček, co jsme udělali a budu fandit a těšit se. Aneta si to hodně, ta to má hodně už vymyšlený, hodně si ten koncept nastavila a velký respekt, protože už teď má pro ráno určitě přes půlku, myslím si nějakých 60,
0: 70,
1: takže za vlastně necelý 2 dny je to super.
0: Jak tě baví ten prostor O2 Univerza?
1: Já mám k němu nějaký výhrady v rámci toho, že já třeba svůj koncert, nebo bych se tam úplně neuměl představit, že mě prostě hrozně baví ty prostory, které už něco zažili, jsou trošku industriální a ty si je trošku děláš podle sebe, ale rozhodně to patří k těm nejlepším sálům prostě v Česku v rámci toho, co tam jde udělat a jak, že si to můžeš celý vlastně vystavit jako podle sebe. No?
0: Já vždycky bojuju trochu s O2 arenou, protože tam mám vždycky pocit, že to je příliš obrovský a jako bych ani nebyl na

0: koncertě, pokud nejseš jakoby někde prostě úplně blízko. A to O2 Univerzum mě vlastně potěšilo, že se to tváří jako takový malej kulturák. Teď to nechci jako vůbec hanit, ale ten pocit je, že pořád si na toho interpreta jako můžeš sáhnout, tam můžeš mít docela dobrý
1: pocit. A zároveň je to udělaný dobře technicky a všechno tam vlastně jako v nějakým funguje a je to to. Je to super udělané jako sál.
0: Tak jsem zvědavý, jak to pojmete, nebo jak to Anet pojme. Chodíš ty sám na nějaký koncerty? Třeba
1: furt.
0: A na čem jsi byl teďka naposled?
1: Ty jo, přemýšlím, co bylo teď takový nejlepší. Teď mě překvapil.
0: Tak ale, moc chodíš na koncerty.
1: Ne, ale často, ale no prostě už toho mám taky jako by maglajs.
0: Jasně.
1: Ale ty jo, normálně teď úplně vyrazil dech.
0: Tak nevadí, to budeme pokračovat, když si vzpomeneš, tak to můžeš klidně jako vyhrknout. Tady není potřeba odpovídat správně. Tak nedávno se udíleli Andělé, tak by mě zajímalo vlastně, co říkáš na to, jak moc se ten hip-hop propsal vlastně téměř do všech kategorií.
1: Tak je to odraz toho, že ten hip-hop prostě hýbe číslama a hip-hop je pop. U nás nejenom.
0: Jak tě to bavilo vizuálně, jestli jsi viděl třeba aspoň nějaký videa nebo nějaký útržky, protože...
1: Bavilo moc, tak to je naše parta. To dělají vlastně lidi, s kterýma já dělám všechny věci už několik let, možná už skoro 10 let. Matyáš Vorda, Lucka Hajková, Honza Hrbek. Takže to je naše crew, která to vymýšlí, podílí se na tom, takže...
0: Vypadalo to dobře, vypadalo to moc
1: dobře.
0: Jo,
1: myslím si, že Matyáš Vorda je tady jeden fakt z těch lidí, který umí, má nakoukaný přesně, jak to má vypadat a i přes různá úskalí, třeba v rámci toho nějaké televize se to vysílá, dokáže to představit, bavili jsme se tady o tom, tak si vybojují to svoje a vím, že to fakt mají těžký, je to brutálně těžký, jako respekt k tomu, že z toho pro ně udělají nejkoukatelnější tady přenos jako cen, který tady jakoby je. Takže...
0: Jo, vypadalo to velmi sebevědomě, velmi moderně a myslím, že let 14 zahraniční televize by
1: ale
0: se
1: to je strašně těžký formát, prostě strašně těžký formát, že jo, protože vždycky víš, že ty nikdy nevíš, co budou říkat ty lidi, kteří tam přijdou, kteří to budou přebírat, teď je musíš nějak omezit, ale nechceš je omezovat moc, že jo, protože vyhráli tu cenu, tak mají právo něco říct a to ti hrozně hejbe s tou náladou toho večera, že jo.
0: Teď prostě. Už tebe mluví vložně organizátor a dostali jsme se prostě k nějaký praktický realizaci od toho umění, což je vlastně docela taky zajímavý. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký zajímavý český jméno, který jsi třeba přidal do playlistu?
1: Hele, přišel jsem na chuť hodně tím Gufrau teď. Uh-huh. Přijde mi, že to hezky zamávalo tady scénou. Uh-huh. To mě baví, mě Viktor Kal, velmi šikovný songwriter.
0: Musím říct, že mě baví celá tato letenská partička. Uh-huh. Byť někteří tam nejsou z Letní, ale vlastně mám pocit, že najednou otevřeli ten jak kdyby se otevřelo okno do nějaký zatuchlý místnosti. Je. Baví mě ten zvuk, baví mě ty texty. Jo. A věřím tomu, že čeká zajímavá budoucnost.
1: Je to tak.
0: Blíží se léto, tak jaký máš plány na léto? Bude tam nějaká dovča, nebo tam budou jenom koncerty?
1: Hele, v podstatě celý ten pracovní kalendář je úplně vybukovaný. Myslím, že tam nezbyl jediný volný termín, ale mám tam vždycky třeba 3-4 dny během koncertu, kam bych se chtěl někam podívat, takže...
0: A kam by se chtěl podívat?
1: Tak klasická Itoška, jako... Ne, ale nevím. My to máme vždycky takový fakt jako... ad hoc, že kam prostě to letí nejlíp, včas, kdy chceme letět, kde najdeme nějaký ubytko, my jsme v tomhle taky hodně z Anet jako free, že jsme rádi, že jsme spolu, že si někdy dáme dobré jídlo a je nám, víš, jako, že to není, že
0: prostě jenom vypnete.
1: Ano, že jasně. To není, že je za ničím, ale letí to dobře do bary, no super, tak letíme do bary zítra a prostě si tam najdeš. Dneska já to tak miluju, že si ty přes tři aplikace se postaráš o všechno a úplně nic nemusíš řešit.
0: Což je vlastně docela sympatický. Slyšel jsi nebo zaujal tě v poslední době nějaký podcast, který tě oslovil a řekl jsi, to je dobrý, to budu poslouchat, nebo to poslouchám?
1: Poslouchal jsem teď Adélu Šponerovou a její podcast na... Teď zase nevím, jestli to může říct, protože on to je rádio.
0: Tak to zkus říct.
1: Na Vejvu.
0: Tak já myslím, že to zvládneme asi přežít. Dobře. Tak jsi nejenom muzikant, ale jsi taky občan. Tak co říkáš na současnou politickou situaci?
1: Je to fakt těžký. Jako.
0: Bude to lepší podle tebe?
1: Ne. já nevím, je to šílený. Je to šílený, hrozně mě to rozčiluje a celá ta jako jedna část té party, která se tam teď projevuje, mně přijde naprosto neuvěřitelný, že jsou tak blízko a že dokážou být tak vidět a že dokáže tolik lidí je podporovat a jejich naprosto stupidní názory jako podporovat, ale bohužel to prostě... Tak žijeme je. Ve společnosti.
0: Žijeme ve společnosti.
1: A každý má prostě jiný ten... ten okruh lidí, v kterém žije, který podle mě jak ho nejenom okruh, ale prostě celkově tu náladu, v který žije, a my samozřejmě tady z Prahy z Letný to vidíme asi častokrát jinak než někde na malý obci nebo vesnici a s tím asi nic neuděláme, no. Bohužel.
0: Stane se někdy, že Jakub Strach bude v politice?
1: To asi ne, ale jako častokrát přemýšlím, že už mám dost, že se k tomu chci nějak jako vyjádřit nebo přidat, ale mně přijde, že bohužel teď tady neexistuje jako partička, který vlastně, se kterou bych jako souhlasil na 100, což teda nebude nikdy, protože to je jenom o kompromisech, že jo. Ale teď poslední, opravdu ten poslední rok nebo těch posledních voleb, to je takovej maglajs pro mě, že nevím, ke komu.
0: Ale je možný, že se jednou objeví a že pak třeba budeš vědět, ke
1: je
0: komu
1: to tak,
0: se třeba...
1: Je to tak, no... Ale tak it is what it is.
0: Tak jo, tak končíme téměř, tak mi řekni, co hezkýho tě teda čeká v nejbližších dnech, ať nekončíme takhle úplně jako zachmuřelé a negativně.
1: Ve čtvrtek jdu do Berlína s kamarádama a těším se moc, že tam mám na plánu 4 koncerty, Lira Pramuk, Jameson, pak jeden takový klubový večer a pak v neděli letíme do Neapole.
0: A na pizzu.
1: Pár dní v Neapoli a budeme si opalovat, pít aperol, bude to super.
0: Tak to bude skvělý. Jakube, děkuju za návštěvu a děkuju, že jsi udělal čas. Mě jsem moc hezky. Díky. Hostem aktuálního Spin Talku byl Nobody Listen, jak je Jakub Strach. Tak děkuju za návštěvu, vám všem přeju krásný večer a děkuju, že posloucháte Spin Talk.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní ráno bylo jiný. V pondělí nám zavolal Lukáš.
2: Já jsem chtěl se kvalitou skateboard.
1: No a protože jsme v rádiu, protože umíme emoce, zážitky, tak jsme pro vás nachystali boží překvapení, o kterém jsme vám ani neřekli. My jsme totiž našli týpka, který skate má, a propojili jsme ho s Lukášem. V ranní show, naživo, dnes. A tohle byl výsledek.
3: Já mám pro tebe jedno takový malý, no vlastně jako velký překvapení. Tak trošičku jsem ti sehnal Santa Clause. Protože na drátě číslo 2 mám Jindru. A Jindra by ti chtěl něco říct, Lukáši.
4: Ahoj, Luky. Prosím tě, pondělí jsem tě slyšel a pomněl jsem si, že mám jeden skateboard ve sklepě, kterým jsem jezdil párkrát a jen se tam tak válí. Takže kdyby si chtěl, tak je tvůj.
1: Ne.
2: Ježiši, no,
1: Luky, kámo, naprosto to chápem. Dostat skate v 7.30, tak já bych taky nemluvil. Vlastně takhle, já bych do té školy ani nešel. Kámo, stejně je to hustý. Propojit dva světy. Ten svět se skatem a svět bez skate. To prostě umíme jenom my. Na rádiu Spin. A zítra se na tebe zase těším. V 6 ráno. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Rádio.
1: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

nejvíc nevybípaný československý scény v republice. To je československý speciál s Hvězdičkou. Každou sobotu od 10 večer na Rádiu Spin.

0: Keď sa vozíme, my tak je to ulicami Rádio Spin, je tu s námi tomu ver každý deň, keď sa vozíme.
1: Československá scéna Rádio Spin.

0: Československý underground.
1: OK, OK. Moje jméno je Sazga. Zdravím Radio Spin. Shoutout to Eltod Beats. Připrav se, bratře, je rok 2026. Dlouho jsem

hranice. Vždycky jsem měl hranice, nemusel čekat v panice na policejní stanici, ani se stresovat, jestli mě nezastaví celníci. Vyměníme si posty, dneska jste moji hosti. City ledovej nevěří, takže jdete do sitosti. Etablovaný smrt, začarovaný kruh. Tohle bude můj rok, vidíme až za rok. Říkáme pravdu, pravdu, ale ne úplně, úplně. Vylezem ven, až bude úplně, máme to celý, ty máš jen úlomek jediný, tady máme tu úroveň. Žádný slevy, kompromisy, zapomínaj na to, jak to bylo. Ferragamo, Ferragamo, mý srdce píše samo.

0: velice s tou nejlepší flow, kterou můžeš najít v českém jazyce. Přístupy, postupy, tu budou bořit tradice. Hranice, hranice, vždycky jsem měl hranice. Nemusel čekat v panice na policejní stanici. Ani se stresovat, jestli mě nezastaví. Připrav se, bratře, je rok 2026. Dlouho jsem čekal na věc, která právě stane se. Nahrál jsem tracky, co teď odjebovám palice. S tou nejlepší flow, kterou můžeš najít v českém jazyce. Hranice, hranice, nevím, co jsou hranice. Věř mi, že moje ambice nekončí zde v republice. Až zapadne to do sebe jako šrouby a matice, vystřelí má hudba rovnou do nejvyšší pozice.
1: Tohle byl Sazga v pořadu Československý underground. Chceš

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní ráno bylo jiný. V pondělí nám zavolal Lukáš.
2: Já jsem chtěl se kvalitou samotná skateboard.
1: No a protože jsme v rádiu, protože umíme emoce, zážitky, tak jsme pro vás nachystali boží překvapení, o kterém jsme vám ani neřekli. My jsme totiž našli týpka, který skate má, a propojili jsme ho s Lukášem. V ranní show, naživo, dnes. A tohle byl výsledek.
3: Já mám pro tebe jedno takový malý, no bo vlastně jako velký překvapení. Tak trošičku jsem ti sehnal Santa Clause. Protože na drátě číslo 2 mám Jindru. A Jindra by ti chtěl něco říct, Lukáši.
4: Ahoj, Luky. Prosím tě, pondělí jsem tě slyšel a pomněl jsem si, že mám jeden skateboard ve sklepě, kterým jsem jezdil párkrát a jen se tam tak válí. Takže kdyby si chtěl, tak je tvůj.
1: Ne.
2: Ježiši, no,
1: Luky, kámo, naprosto to chápem. Dostat skate v 7.30, tak já bych taky nemluvil. Vlastně takhle, já bych do té školy ani nešel. Kámo, stejně je to hustý. Propojit dva světy. Ten svět se skatem a svět bez skate. To prostě umíme jenom my. Na rádiu Spin. A zítra se na tebe zase těším. V 6 ráno. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

Hrajete s náma na B, jeli bo banana split. Sorry, brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: Fajn ráno na rádiu Spin.
1: Dnešní ráno bylo jiný. V pondělí nám zavolal Lukáš.
2: Já jsem chtěl skládat skateboard.
1: No a protože jsme v rádiu, protože umíme emoce, zážitky, tak jsme pro vás nachystali boží překvapení, o kterém jsme vám ani neřekli. My jsme totiž našli týpka, který skate má, a propojili jsme ho s Lukášem. V ranní show, naživo, dnes. A tohle byl výsledek.
3: Já mám pro tebe jedno takový malý, no vlastně jako velký překvapení. Tak trošičku jsem ti sehnal Santa Clause. Protože na drátě číslo 2 mám Jindru. A Jindra by ti chtěl něco říct, Lukáši.
4: Ahoj, Luky. V pondělí jsem tě slyšel a pomněl jsem si, že mám jeden skateboard ve sklepě, kterým jsem jezdil párkrát a jen se tam tak válí. Takže kdyby si chtěl, tak je tvůj.
1: Ne.
2: Ježiši, no,
1: Luky, kámo, naprosto to chápem. Dostat skate v 7.30, tak já bych taky nemluvil. Vlastně takhle, já bych do té školy ani nešel. Kámo, stejně je to hustý. Propojit dva světy. Ten svět se skatem a svět bez skate. To prostě umíme jenom my. Na rádiu Spin. A zítra se na tebe zase těším. V 6 ráno. Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.

Spin. Rock, rock, rock.

0: Béna.
1: Co?
2: Ty králo,
1: to skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
0: Jemna, ty vole.
1: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
3: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
1: Cože?
2: Jsi si měl